0: Rádio Junior.
1: Kapitáne!
2: Ano, námořníku?
1: Máme v lodi díru.
2: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

a pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do děvčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

probacila nepříjemná.

před vedle mého strýce, švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice, tam na zahrádce měl. Tut pajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyrážte trpaslici svou lásku.

svého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík se nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctí.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký, kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

ozývá se čvachtání. To jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší. Lvi a taky ty kříci nemohou mě odříci podívanou krmení.

se mi můj osud zlý, však už i zatím narostly nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši

Ja. Jestem Jermołów.

0: začátku dnešnímu.
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví.

byste ho znali, to byste koukali, jak se jeho vlny valí. To, co vody vzali, zmizelo už v dáli, i v novinách o tom

čapka. Její žabí pramáma. Její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko. Neskákej tak vysoko. Spadneš jako tůčko. Chováš se moc divoko.

mase, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

Lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

nevídaná zlost ho popadla. Proč jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

oči dravé, jenomže v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

aby ste jistí, nakreslím dva pejsty, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá je dobrá.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: síťovka.
1: Ahoj a čau, tentokrát z mojí tačky síťovky čouhá utěrka a vycpané břicho. V moři sociálních sítí jsem pro vás ulovila youtubera Davida Váchu. Davide, ahoj.
2: Zdravím všechny.
1: Ty natáčíš vtipné scénky ze života českých rodin, taky ze školy. Na hlavu si dáváš utěrku a tím se proměňuješ například v maminku. Tak jak tě tohle, prosím tě, s tou utěrkou napadlo? Pamatuješ si, kdy jsi sídel na hlavu poprvé?
2: Já jsem tenkrát točil videa, ještě kde jsem se úplně neprojevoval sám. Byly to většinou videa, kde byl přidaný nějaký hlas nebo doprovodný audio. A tenkrát mě vlastně jednou napadlo, že bych to mohl zkusit. A tenkrát jsem u nějakého zahraničního tvůrce viděl, že on místo vlasu používá právě utěrku a tím tak jako napodobní tu ženskou roli a mi to přišlo vlastně strašně geniální, ačkoliv to je tak hloupý, když to řeknu úplně blbě. Tak jsem to zkusil na poprvé, to musím říct, že to video nemělo zase tak velký úspěch, takže jsem se vrátil k tomu, co jsem točil, ale pak postupem času jsem se k tomu nějak vrátil, no.
1: No a když děláš tatínka, tak si vycpáváš břicho. Tak čím si to vycpáváš? Je to polštář nebo to je něco jiného?
2: Je to speciální polštář, který používám. A když točím třeba v terénu nebo v autě nebo něco takového a polštář zapomenu, tak sroluju bundu nebo cokoliv, co přijde pod ruku a narvu to pod tričko.
1: A jak prosím tě takováhle scénka vzniká? Jak to natáčíš? Je to tak, že třeba nejdřív natočíš všechno, co říká maminka, potom všechno, co říká tatínek, pak syn, pak to nějak sestříháš, nebo jak to funguje?
2: A je to tak, vždycky si vyberu tu, dejme tomu, hlavní postavu v té scénce, která má největší váhu v té scénce, tu natočím a vlastně potom to točím tak nějak jako okolo ní, ty další postavy reagují na tu nejdůležitější a takže ano, nejdřív natočím maminku, pak natočím tatínka, pak natočím syna a dědečka.
1: A děláš to sám, nebo máš i nějakého kameramana nebo pomocníka?
2: Dělám to sám, takže jo, občas to je složitější, ale mě tak vyhovuje, no.
1: Máš nějaký systém třeba, že každý čtvrtek něco natočíš, anebo to je podle toho, jak tě co napadne, kdy přijde inspirace?
2: Já jsem donedávna popravdě se snažil natáčet každý den, takže jsem tu inspiraci vlastně scháněl každý den a vymýšlel jsem každý den. Nicméně v poslední době už jsem musel trošičku zvolnit, protože jak se říká, už mi to lezlo trošku na hlavu. Ale jo, snažím se dvakrát, třikrát do týdně 100% vydávat.
1: V jedné scénce je paní učitelka, která zakazuje dětem pít a sama tam pije. A nebo tam je taky třeba případ, že dítě přijde do hodiny pozdě a to je průšvih, ale když paní učitelka přijde pozdě, tak to nevadí. Jak to bylo u tebe? Chodil jsi pozdě do školy a jak na to vzpomínáš?
2: Já musím říct, že na základku i na střední, vlastně i na vysokou školu, jako vzpomínám jenom v dobrým, ale přesně byl jsem ten student z těch videí, který chodí pozdě a opisuje v písemkách, no klasický klub sportovec, který ho nebavilo sedět ve škole, ve školní lavice, no. Mě nebavilo se prostě učit, ale samozřejmě pak jsem to vždycky na konci školního roku vytáhl.
1: No a co ti na škole obecně teda nejvíc vadilo?
2: To sezení v lavici, to trávení strašných hodin ve škole, já jsem prostě chtěl běhat po venku a hrát fotbal a být s klukama, kor v létě, že jo.
1: A co se ti nejvíc líbilo naopak ve škole?
2: No tak tělocvik, že jo? Ale ne, já jsem měl rád docela jazyky a vlastně mě i docela bavila matika.
1: Jaký umíš cizí jazyky?
2: No, anglicky, něco bych zvládl rusky a donedávna jsem se ještě učil italštinu, takže tyhle tři, no.
1: To je super, to je docela hodně. Jo. A co tvoji rodiče, co se ti nelíbilo nebo co ti nejvíc vadilo na tvých rodičích a co se ti naopak na nich nejvíc líbí?
2: Nejvíc mě asi vadilo to, když po mě maminka chtěla samozřejmě, abych si uklidil a byl doma a nikam nechodil. Ale mám skvělý rodiče, kteří na mě byli vždycky hodní a co mi na očích viděli, tak to se mi snažili dopřát, takže já si nemůžu na nic stěžovat.
1: No a co by si poradil holkám a klukům, kteří by chtěli točit videa jako ty?
2: Musí to toho člověka bavit, protože pak i ten divák pozná, že je to častokrát na sílu, že je to tlačený a je to prostě lepší, když to člověka baví.
1: To říká speciální host pořadu síťovka David Vácha, který měl v dubnu 2026 na Instagramu 533 tisíc sledujících, na TikToku 350,2 tisíc sledujících a na YouTube 194 tisíc odběratelů. To je skvělý, moc ti gratuluju. Davide, díky za rozhovor a ahoj.
2: Díky, mějte se. Ahoj.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v Střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Medvěd Baribal obývá Severní Ameriku a Aljašku a se svou váhou kolem 150 kg a výškou v kohoutku asi metr jde o nejmenšího amerického medvěda. Vlastně takový drobeček, nemyslíte? Existuje 16 poddruhů medvěda Baribala. Většina je zbarvena černě, ale existují i výjimky s bílým, s kořicovým nebo namodralým zbarvením. Víte, který slavný medvídek vznikl podle medvěda Baribala? Je to medvídek Pooh. Dokonce i první plyšový medvídek na světě vznikl podle Baribala. Baribal nejčastěji obývá husté lesy a je to samotář. Aktivní je hlavně v noci. Jde o všežravou šelmu, hlavní část jídelníčku ale tvoří rostlinná strava, takže lesní plody, výhonky, kořínky a tak dále. Dokonce má velmi pohyblivé pisky, aby se mu s nimi dobře trhalo ovoce. Dále pak loví ryby a menší savce, nepohrdne ale ani zdechlinou a taky si smlsne na medu lesních včel. Při hledání potravy se někdy Baribal dostane až k lidským obydlím. Může se stát, že vybírá odpadkové koše a v národních parcích se někteří přestanou bát lidí a vyžadují od výletníků pamlsky. Stromy si Baribal často označuje zuby a drápy a komunikuje tak s ostatními Baribaly. Medvěd Baribal má širokou lebku, tenký čenich, velké čelisti a malé kulaté uši. Baribalové jsou velmi zruční a chytří medvědi. Dokáží si třeba očroubovat víko konzervy nebo si otevírat dveře klikou. Baribalové jsou celkem rychlí, jsou schopni pohybovat se rychlostí až 50 km v hodině. Jde taky o výborné plavce, někdy plavou jen tak pro zábavu a dost dobře vidí. Baribalové přes zimu hibernují. Do brlohů se stahují v říjnu a listopadu, do té doby musí nabrat zhruba 15 kg navíc, ty jim pak pomohou přečkat zimu. Jejich hibernace se ale od té klasické liší. Baribalův metabolismus funguje asi jen z jedné třetiny. Teplota těla ale zůstává skoro stejná jako obvykle. Při zimním spánku zvíře nevypouští žádné výkaly. Odpadní látky se v těle mění na proteiny a vyživují svaly. Po probuzení mu pak trvá 2 až 3 týdny, než se jeho metabolismus dostane do normálu. Dříve se baribalové hojně lovili pro maso, tuk a kožešinu. Loví se i dnes, ale už ne ve všech amerických státech. Často je třeba lovecká licence a někdy i licence k lovu velké zvěře. Holky a kluci, pokud chcete o chytrém medvědu Baribalovi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká další zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi ji napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu. Tak ahoj!

0: Bubáčkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Poslouchej, Jakube, nikdy jsem si nevšiml tady toho černého kamínku. Vypadá tak smutně.
1: Ano, vypadá smutně, protože pochází ze smutného kraje. Znáte snad smutnější název, než je Černý kříž u mrtvého luhu? Dnes je na tom místě nádraží a donedávna to bylo nejsmutnější nádraží na Šumavě. I pan výpravčí ve Volarech z něj měl těžkou hlavu.
0: Každá mašinka, která přijede z Černého kříže, je smutná. Co s nimi mám dělat?
1: Ale ještě horší bylo, že začínaly být smutné i mašinky, které na Černý kříž teprve mířily.
0: Vidíš to?
1: Říkal pan výpravčí Kozák svému kolegovi.
0: Podívej se na ten červený motoráček, jak je veselý. Ten jede do Vimperka a pak do Strachonic. A ten s pruhem si dokonce pohvizduje. Jede do Prachatic a do Čičenic. Ale tamhle ta velká mašina, co míří přes Černý kříž do Budějc, ta má slzy na krajíčku.
1: Kolegu nikdy nenapadlo, že jsou mašinky smutné a mašinky veselé. Ale to bylo tím, že je ve Volarech teprve krátce a z města není zvyklý povídat si s mašinkami. A tak nevěděl, co má říct.
0: Asi se podívám do Černého kříže a zkusím nějak rozveselit nádraží.
1: Rozhodl se výpravčí Kozák a posledním vlakem skutečně do Černého kříže jel. Vláček drkotal mezi rozkvetlými loukami a pan výpravčí pozoroval, jak sluníčko zachází za rozlehlé šumavské hřbety. Na loukách byly jak hříbky v lese rozesety malé smrčky a jedličky.
0: Vždyť je to ten nejkrásnější kout světa.
1: Začal se z výletu radovat výpravčí Kozák. Jenže v tom se rozestoupil les a mašinka dorazila k opuštěnému smutnému nádraží. Počkala, až pan výpravčí vystoupí, pak ještě zahoukala na pozdrav a už pelášila směrem k Budějovicům. Pan výpravčí se na rozveselování najednou moc necítil. Stál na kolejích uprostřed temného lesa a sledoval, jak se k němu valí oblak mlhy ze slatí. Rychle zaběhl do kanceláře.
0: Tady je to opravdu strašidelné, ale nádraží pomoci musím.
1: A protože byl zkušený železničář, věděl, že nádraží uděláte největší radost, když v něm přespíte. Začal se schánět po dece a stlát si v kanceláři.
2: Ahoj, Romane.
1: Ozvalo se kolem něho.
0: Ahoj, nádraží. Přijel jsem se na tebe podívat. Prý jsi poslední dobou nějaké smutné.
2: Vždyť to vidíš. Ani jedna mašinka tu se mnou nezůstane díl, než musí.
1: Plačtivě hleslo nádraží.
0: Ale za to přece nemůžou, musí dodržovat jízdní řád.
2: Ani ptáček v těchhle temných lesích nezaspívá.
1: Pokračovalo smutné nádraží.
2: A mlhy z mrtvého luhu jsou tak strašidelné, že se bojím i já.
0: Tak víš co, dneska už se neboj. Já tu budu s tebou a hned zítra zajedu na ředitelství a něco s tím uděláme.
1: A jak pan výpravčí slíbil, taky učinil. Prvním vlakem odjel do Českých Budějovic a rovnou za panem ředitelem. Přece si nemyslíte, že dám výpravčího na stanici jenom proto, že nádraží je smutné? Rozčílil se pan ředitel.
0: Jenže, pane řediteli, oni tudy jezdí i rychlíky, dokonce jeden z Volar až do Prahy.
1: Vložil se do řeči pan náměstek.
0: A zrovna včera volali z Prahy, že jedna mašinka nabrala zpoždění, protože vyjela ze Šumavy smutná.
1: Tak to nemůže být, zarazil se pan ředitel. Jízdní řád se dodržovat musí. Já tedy na ten Černý kříž někoho pošlu. A od té doby slouží na Černém kříži mladý výpravčí a nádraží je šťastné.
2: Já jsem taky nevěděla, že mohou být mašinky smutné nebo šťastné.
1: Nejen to. Mašinky mohou být i chytré, nafoukané, milé, hloupé, prostě stejné jako ryby nebo lidi. A taky upovídané. Jako mašinky v depu v Jindřichově Hradci. Venku už bývá tma, když pan strojník ještě kontroluje, jestli mašinkám něco nechybí. Dnes jich tu bude spát 5. dvě veliké elektrické, Lívie a Žofie, pak dvě normální, motorové, Stáňa a Božka a nakonec jedna malinká, úzkorozchodná Maruška. Tu má pan strojník nejradši a taky ještě na noc namaže závity olejem a pomalu se rozloučí. Jakmile za ním zaklapnou vrata, mašinky ožijí.
3: Dnes jsem byla opět ve Vídni,
1: oznámila Žofie důležitým hlasem.
3: Už mě to začíná nudit. Ale co vám budu povídat? Vy si velký svět vůbec nedokážete představit.
2: Ach, Vídeň.
1: Vzdychla obdivně Stáňa a Božka se k ní přidala.
2: Já jedu zítra do Budějovic, ale Vídeň to musí být.
3: Mně se nejvíc líbí Praha,
1: prohlásila zahořkle Lívie. Byla stejně velká, krásná a elektrická jako Žofie, ale ve Vídni ještě nebyla.
3: Praha je prý nejkrásnější město v Evropě. Ano, jistě,
1: přitakala Žofie.
3: Jenže Vídeň má trochu jinou atmosféru. Je daleko větší a výstavnější, ale to bys nepochopila.
1: Zavzdychala zasněně Božka a zaškemrala.
2: Vyprávějte, prosím. Slečno Žofie, vyprávějte nám o Vídni.
3: Pokud máte zájem, ráda vás poučím, jak svět vypadá. Tak hlavně, ve Vídni je spousta kolejí. Ne troje nebo patery jako tady, ale desítky a desítky kolejí na všechny strany. Všude je spousta kouře a oleje a každou minutu přijíždí a odjíždí vlaky tak dlouhé, že konce nedohlédneš. A některé ty vlaky táhnou mašinky tak veliké, že by se ani nevešly do našeho depa. A strojvůdci ani strojníci tam nemluví česky. Všichni jen německy, což mě samozřejmě nečiní problémy. Je to zkrátka velký svět.
1: Ozve se od Stáni a Božky, ale z druhé strany depa je slyšet zvonivý, Žofie by řekla drzý, smích.
3: To se směješ ty?
1: Zeptala se Žofie, která dávno zapomněla Maruščino jméno.
4: Ano, já.
3: A proč?
4: Protože si myslíte, že znáte svět. Ale svět, jak ho znám já, je mnohem krásnější. Poslouchejte. Ráno přijde ještě za tmy strojvůdce, pohladí mě po řídící desce a vyrážíme do hor. Z Hradce jede jenom paní Konopíková. Na loukách kolem trati se povalují mlhy a za nimi pomalu prosvítá sluníčko. Na návěstidle u Blažejova na mě čeká veverka Zrska, aby mi zamávala a pak už spěcháme mezi rybníky do lomů, aby na nás pan Pávek s panem Bauerem dlouho nečekali. Jedou do práce, do Bystřice. Jakmile se ponoříme do lesů, připadám si jako dobyvatel divočiny. Tak jsou hvozdy kolem kolejí temné a hluboké. U Senotína se k nám připojí Sojka Lída a než dojedeme do Bystřice, stačí mi sdělit všechny novinky. V Bystřici mě pan Němec umije a připraví na cestu zpátky. A takhle si celý den jezdím po té nejkrásnější trati uprostřed lesů, luk a rybníků. Znám všechny železničáře, pasažéry i zvířátka v okolí a je nám všem spolu dobře. Tak to je můj svět. A já bych ho nevyměnila za nic na světě.
2: To je krásné.
1: Ozvalo se z koutku Božky a Stáni. Protože některé mašinky umí totiž jenom vzdychat.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře je duší umělecká.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede pošťák na kole,
0: už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Do pole!
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

0: naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Ahoj, kluci!
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
0: Ve které je dneska s vámi samozřejmě Ušoun, Rušoun
1: a Jana. Ale navíc je tu s námi i vzácná návštěva.
0: Je tady s námi taky Marka Míková.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj. A Marka toho umí.
0: A proto my na ní máme připravenou spoustu otázek.
1: Hlavně o loutkách v nemocnici.
0: Marko, ty nám prostě řekni, kdo nebo co jsou loutky v nemocnici.
2: Jak bych vám to vysvětlila? Loutky v nemocnici to jsou různí dřevění panáčci a ušití panáčci, ale za nimi taky lidi. A ty lidi to jsou třeba muzikanti nebo loutkoherci, jsou to paní a pánové a holky a kluci a my všichni chodíme do nemocnice hrát dětem.
0: Je to je ale zajímavé.
1: A co dělá loutkám v nemocnici radost?
0: No to by mě teda taky zajímalo.
2: No když je rozchechtáme.
0: A mě byste taky rozchechtali, viď?
1: A dělají vám radost taky písničky?
2: Určitě, vždycky zpíváme na začátku.
0: Je, Marko, tak můžeš třeba nějakou písničku tady nám všem představit nebo uvést?
2: No tak dobře, tak já si odvážně zkusím představit písničku, která se jmenuje Jaguár.
0: Jo.

0: Jako, to byla paráda. Jak často si zpíváš?
1: Já? Hodně často. Někdy si zpívám už ráno, když vylezu z postele, tak jako bručím. Potom, když vařím polívku, tak si zpívám. A odpoledne s dětma v nemocnici a někdy ještě na koncertě večer.
0: No, my se tady v mojí pohádkové školce pokaždé zpíváme. Zaspíváš si dneska s námi?
1: Určitě.
0: A jaká je tvoje oblíbená lidová písnička?
1: No, vy mě takhle rychle zkoušíte.
0: No.
1: Tak já už vím. Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub.

0: ní do, do, do. Dej sem ten zub, nebo ti vytrhnu z drdolu chlup.
1: Ach jo.
2: Jata je veselá, ale grační. No to teda, to se mi líbí. To se určitě líbilo klukům i holčičkám.
0: Určitě. A Marko, jaká ty jsi byla jako malá holčička?
1: Myslíš, jako jestli tlustá nebo hubená?
0: Veselá nebo smutná?
1: A nebo trzá, a nebo hodná?
2: Jo, tak to jsem si byla taková i taková a maková. Ale když jsi byla o něco větší, taky jsi hrála v pohádce jako třeba herečka Šípkovou růženku, že jo?
1: Ano, no, to je pravda.
2: Tak řekni, jaké to bylo?
1: Krásné. Měla jsem šaty, růžové, bílé i modré. Měla jsem maličkou korunku, spíš takovou perličkovou, dlouhé vlasy.
2: A jak se jmenovala přesně ta pohádka?
1: Jmenovala se Jak se budí princezny.
0: Marko, jakou pohádku máš úplně nejradši?
1: Ze všech pohádek na světě? Já mám ráda všechny pohádky.
2: No tak dobře, tak my taky tady v Rádio Junior, viď? Že jo, Jano?
0: Jasně,
2: no.
0: My tady máme spoustu pohádek. A no. Marka taky píše pohádky.
2: Jo, a pro jak velké děti?
1: Pro malé i pro větší.
0: A o čem nejraději píšeš?
1: Ještě dneska ráno jsem dopisovala knížku o dvojčatech, o dvou holkách. Ale nejradši píšu třeba o žvejkačkách, nebo o něčem takovém zlobivém, třeba o nějaký...
0: O Ušounovi.
1: No, to jsem ještě neskusila.
2: No, ale to by ses měla vážně zamyslet.
0: Marko, napíšeš někdy o Ušounovi.
1: Dobře, a jak má velké ty uši?
2: No, tak se podívej, no, tak...
1: No...
2: Podstatné jsou moje dvě velikonanánské uši. To jsou takové satelity, takové antény, jo, ale ta nejanténovatější anténa, to je ta zakroucená, zauzlená, co mám na hlavě. Tak to můžeš někdy napsat, ale počkej, teď se potřebuju zeptat já. Takový CDčko si s loutkama v nemocnici naspívala, nebo jak to bylo?
1: Do té nemocnice s námi chodí různí muzikanti a herci a někteří třeba hrají na trubku, někteří na harmoniku tahací, někteří na housličky, na kytaru, na pianko. No a tak jsme si řekli, že dohromady dáme nějaké písničky. A jak nás to hned napadlo, že uděláme písničky, tak už to šlo jedna za druhou. Naučili jsme se, naspívali a teď je máme na CD.
0: Ale na tom CDčku jsou taky pohádky.
2: Je, to je taková pohádková medicína.
0: Jasně. To...
2: Písničková.
0: Loutky v nemocnici dávají dětem jako medicínu a léky pohádky a písničky, ale pohádku si teďka pustíme, že jo, Ušoune?
2: Jo, prosím.
0: A bude to pohádka, jak vodník Čepeček poslal vůz perel.
2: Ušounova pohádka.

0: Jednou si vodník Čepeček nasadil na hlavu klobouk s pentlemi, namočil si pořádně levý šos, aby mu cestou nepřeschnul, a šel se podívat do města. Před krámem zlatníka Granátka zaslechl, jako by se tam dva hádali. A on to byl zlatník Granátek a chalupník Jíva.
1: Neslevím ti za ten prstýnek ani půl halíře. Zaplatíš mi za něj hned a na dřevo.
2: Měj rozum, Granátku. Co pak chalupník může vydat celý dukát?
1: Ty jsi měl mít rozum, chudý jsi jako kostelní myš, ale prstýnek ten si mít musel.
2: No, vyvdával jsem dceru. A jak by vypadala nevěsta docela bez prstýnku? Počkej mi s placením aspoň dožní.
1: Zaplať mi rovnou na dlaň, nebo tě dám vyhnat z chalupy.
2: A co bych si pak počal bez střechy nad hlavou?
1: Počni si, co chceš, a jdi mi od pultu, aby k němu mohl jiný.
0: Chalupník Jíva musel z krámu i s celým svým neštěstím. Hned za prahem se zastavil a rozmýšlí se, co teď. Chalupa a u ní kousek pole. To byla jeho jediná obživa a potěšení.
2: Nejlíp by bylo běžet k rybníku, aby se tam nade mnou zavřela voda.
3: To si mi pěkný odvaha, rovnou se hrnout do rybníka.
2: Tobě se to mluví. Klobouk máš s pentlemi, kabát z pořádného zeleného sukna. Zkrátka nějaký pan měšťanosta. V kapse ti taky dukáty jistě nechybějí.
3: Tohle jsou mé dukáty.
2: Před chvíli bych byl řekl, že jsou to vodní škebličky. A teď zas, že to jsou zlaté dukáty císařského ražení.
3: Už na to své neštěstí zapomeň.
2: Ale jak?
3: Já ti pomůžu.
2: Ale pro jakou mou zásluhu?
3: Aby se jednou chalupníkovi stalo poprávu a zlatníkovi taky. Počkej tu na mě venku před krámem. Za chvíli ti povím, jak jsem u zlatníka pořídil.
0: A Čepeček si natřásl pentle na klobouku, aby se pěkně nesli, mokrý šos zastrčil do kapsy, aby z něho nekapalo, a ze široka se hrne do krámských dveří.
1: Vítám vašnostu co nejúctivěji. Tuhle je židle, hned vedle ní šamrlička. Posadí se panstvo na židli nebo na šamrličku?
3: I postojím. Ta věc, pro kterou jsem přišel, je snadno k vyřízení.
1: Jistě, jistě. Přeje si vašnosta prsten s diamantkem nebo špendlík zlatý od špičky až dolů. Takové panstvo s kloboukem, samá pentle, to si jistě dovede dopřát.
3: Já přišel kvůli prstinku.
1: Tak tedy ten s diamantkem, anebo ten druhý s modrým kamenem, anebo tenhle třetí z granáty. Prsten z granáty od granátka, to je něco. Panstvo s tak pěknými červenými střevíci si ho jistě může dopřát.
3: Já přišel kvůli tomu prstýnku, co koupil chalupník Jíva své dceři nevěstě. Tuhle je za něj ten dukát.
1: A tak, vašnosta chce zaplatit za chalupníka. Vašnosta v pentleném klobouku, zeleném fráčku a červených bodkách mi tuhle dává zlatý dukát. A já ten dukát vezmu a sotva za vašnostou zapadnou dveře, bude z toho dukátu škeblička. Však já tě, Hastermánku, dobře poznal. A už od první chvíle pro ten mokrý šos zastrčený do kapsy. Ať si mi rovnou z krámu, nebo na tě pozvu kostelníka.
0: A Čepeček musel z krámu takovým hopákem, div si neurazil kramflíčky u červených botek. To štěstí, že vletěl do náruče chalupníkovi Jívovi, co čekal venku.
2: Tak jak? Jak si pořídil?
3: Zlé, že ani hůř být nemůže.
2: A tolik si mi sliboval.
3: Já když slíbím, taky splním. Nech mi chvilku času, abych přemýšlel, kudy na zlatníka jinak.
1: Už?
3: Ještě mi ten pravý nápad neblízko.
1: Tak už?
3: Kdepak, ještě se mi v hlavě nepodpálilo.
2: Budeš tu stát a pořád ještě přemýšlet a má chalupa už bude dávno Zlatníkova.
4: Místo a na celé dveře. Co vy dva tu? Jděte sebou.
3: Kdo to byl?
2: No ale starostka, zdejšího starosty žena. Hrnesek Zlatníkovi pro nějaký šmuk a šperk.
3: Už mi začíná v hlavě jiskřit, jako když se voda rozčeří o křemínky. Stoupni si z jedné strany dveří a já z druhé.
2: Nač takové?
3: Tše, co si nevyposlechneme, nebudeme vědět.
5: A ještě políbení ruky, paní starostko, taková čest.
4: To už je asi 40. políbení ruky a 40. čest, ale pro tohle já jsem nepřišel.
5: Komu čest, tomu čest.
4: Já bych radši to, pro co se chodí k Zlatníkovi.
5: A co by si přála, paní starostka?
4: Granátku. Mně se o něm zdálo. A když jsem se ráno probudila, starosta mi povídá, jen si ho má milá kup. A já za něj zaplatím, ať stojí, co stojí.
5: A o čem se to, paní starostce, zdálo?
4: To by aby všecko sedmkrát Zlatníku. O náhrdelníku přece.
5: Ze zlata?
4: Ze sluníčkového zlata. A z pořádného kusu.
5: To bych měl. Zlato se u mě najde.
4: Ale jaký to byl náhrdelník? Od krku sahal až přes ramena a byl ze zlatých větviček jako zlaté kapradíčko. Na každé větvičce byla perla a na každé špičičce perlička. Bylo jich tam nejmíň na 3 hrsti. A takový náhrdelník mi, Zlatníku, uděláš. Z velikého kusu zlata a ze 3 hrstí perel.
5: Jenže 3 hrsti perel, ty se u mě neschledají.
4: A já jsem starostka, poroučím.
5: 3 hrsti perel, to snad ani v Praze nemají.
4: Poroučím ti po dobrém. Ale čím dál, bude hůř.
0: Tak se tam Zlatník se starostkou smlouvali o náhrdelníku. Granátek vzdychal, kde vzít tolik perel, a starostka poroučela čím dál víc ve zlosti. Čepeček s chalupníkem Jívou to všechno poslouchali za dveřmi. A v tom povídá Čepeček.
3: Dál poslouchat nemusíme. Už se mi v hlavě rozkříslo, jako když drcne křemenem o křemen.
2: Jen aby to nebyla taková rada jako ta dukátová.
3: Tahle je lepší, pravá perličková. Dojdi si domů pro vůz a přijeď s ním k mému rybníku. Ten vůz pak naložíme čerstvými škeblemi.
2: Naložíme. No bude naložený. Ale co dál?
3: Ty s tím vozem pojedeš od rybníka rovnou na ring a rovnou před krám Zlatníka Granátka. Dál už se nestarej.
0: A tak to udělali. U rybníka naložili plný vůz čerstvých škeblí a Jíva s tím odjel do města. Granátek už zatím udělal na náhrdelníku pro starostku, co bylo ze zlata. Ale chyběly mu perly.
5: Práce taková, já je vezmu. A už to takové hrkání do mého těžkého rozmýšlení. Nemůžeš s tím vozem dál. No vida, chalupník Jíva, co pak to vezeš?
2: Co bych vezl? Škeble. Plnou košetinu škeblí. Tamhle na druhý konec města prasetu.
5: Škeble. Počkej. A co kdybych já jednu tu škebli otevřel dlátkem?
2: A proč by ne?
5: Perla. Je v ní perla jako hrách. Druhá. V každé je perla nádherné podívání. Jivo, víš, co vezeš?
2: No co by? Škeble pro prasata.
5: Já je koupím. Celý vůz.
2: Jenže jedna stojí díl dukátu.
5: Jsem tu s nimi za chvíli. Tohle jsou dukáty.
2: Takových zlaťáků. To já vám tu ty škeble nechám i s vozem.
0: Půl dne vyloupával Zlatník Granátek perly ze škeblí. Celý den je pak zasazoval do zlatého náhrdelníku pro starostku. Když zasadil poslední, bylo to zrovna včas.
4: Jsem tu a už ve mně není ani kousíček trpělivosti.
1: Však taky být nemusí, náhrdelník je hotový.
6: Taková krása, takový kus zlata a na něm na tři hrsti perel.
4: Dej ho sem.
1: Stojí 1000 dukátů.
4: Nejdřív mi ho dej na krk, ať ho vyzkouším.
1: Stojí 1000 dukátů.
4: Už je mám dobré, už jsem slyšela. Pověs mi ho na krk.
1: Až za 1000 dukátů.
4: Tady máš. A teď náhrdelník. Pořádně mi ho zapni a doveď mě k zrcadlu. Jak se ten náhrdelník nese? Ta tíha zlata, toho blýskání a perly. Ještě nikdy jsem jich neviděla tolik pohromadě. Nádherná, nádherná. Jenže, co si to s těmi perlami vyváděl, že tolik studí a čím dál víc, jako žabí tlapky. Co si to vyváděl s těmi perlami? To nejsou perly. Za 1000 dukátů si mi prodal 1000 žab. Ale jako starostka mám své slovo. Drábové, ať jste tu. A popadněte zlatníka Granátka a vstrčte ho na 1000 dní do Šatlavy. Den za rukát.
0: A tak se stalo všem, jak se mělo spravedlivě stát. Starostka popadla sukni do hrsti a utíkala domů se žábami o závod. Zlatník Granátek počítal 1000 dní v Šatlavě. Chalupník Jíva už se nebál o střechu nad hlavou a vodník Čepeček dál hospodařil v rybníce.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: kde je kromě nás dneska na návštěvě Marka Míková,
0: která chodí s kolegy hrát divadlo a písničky dětem do nemocnic.
2: Říkáme si loutky v nemocnici.
0: A zažijete v nemocnici někdy i legraci?
2: Občas zažijeme i legraci. Třeba když začne nějaká loutka moc zlobit a začne třeba skákat po posteli a po peřině a děti se začnou chechtat a přijde sestřička a řekne, co je to tady za rambajs?
0: To je paráda. Tak to si s vámi ty nemocné děti užijí opravdu legraci, ale můžou vás někdy vidět i zdravé děti?
2: Ano, někdy hrajeme i venku, třeba v divadle Minor, nebo na Smíchově, tam, kde hrajou buchty a loutky, a nebo třeba na Kampě, a nebo třeba i v Brně hráváme v divadle Radost.
1: No tak dobře, ale já bych prosil o další písničku, protože mně se ty písničky moc líbí.
0: Teď si připrav Ušoune křídla, Marko, ty taky, protože začneme poslouchat písničku Lítací.
1: Jo, já budu mávat ušima.

0: kluci a holky, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a asi všichni víte, že někdy ve školce plníme úkoly. Marko, co vy v loutkách v nemocnici?
1: My úkoly nemáme. My se jenom nesmíme splést, když třeba jedeme do Brna nebo do Ostravy nebo do Plzně, abychom nejeli na druhou stranu, než máme. Abychom nejeli vlakem místo autobusem. To se nám někdy stává. A potom si musíme naladit hudební nástroje.
0: Marka tady má prapodivný hudební nástroj. To zní jako kouzlo.
2: No to zní jako kouzlo a já to slyším, ale já to i vidím, ale vůbec nevím, co to je.
1: Já pořádně taky ne, ale já jsem to dostala a je to krásné. A tak si to beru občas do nemocnice.
2: Já vám to vysvětlím, já vám to popíšu, jo. Pozor, to vypadá jako takový kelímek nebo jako květináč. Z takových dříveček, každé to dřívečko, každé to prkýnečko je jinak veliké, proto to vydává různé tóny. Jo, já už vím, je to takový dřevěný xylofon stočený do klubíčka.
0: My si někdy překládáme z dospěláčtiny. Které slovo jsi jako malá předělala, aby se ti líp říkalo?
1: No, zrovna Marka. Já totiž jsem normálně Maruška, ale protože jsem to neuměla pořádně říct, tak jsem pořád říkala jenom maka, maka, maka.
2: To je jako kdybych já říkal un, un, run. Jo, jakože, rozumíte, užoun, rušoun, to je un, run, no, no, no.
0: Ale já tady mám jedno strašně složité slovo.
2: No?
0: Schválně, jestli ušou nevíš, co to je anakonda.
2: To je přeci dlouhat ananánský a tlustoučký had, který spolkne. No, kdybych byl v Jižní Americe, tak by mě spolknul. To já vím. No, ale hele, není o ní nějaká písnička?
0: Marko, nevíš o nějaké?
1: No, to dobře vím. Zrovna takovou jsem složila.

0: byla krásná písnička. Ano, ano, ano.
1: Ale kde žije taková anakonda? U nás v Česku asi ne.
0: No, někde v zoologických zahradách. Jinak, jak jsem ti už naznačil, v Jižní Americe. Mm-hmm. To je taková Amerika, ale je na jihu, jo.
2: Teda ten už on je ale chytrý.
0: Jenomže já musím ještě něco holkám a klukům říct. Marka má tady takové krásné zpívadlo. Vypadá to jako takový ptáček uplácaný z hlíny, je dutý uvnitř a je to vlastně taková píšťalička.
1: Ušoune, ty jsi dneska chytrý jako rádio.
0: No, no, protože já totiž ve svém volném čase poslouchám Rádio Junior. No něco vůbec nevím. Vůbec, vůbec. Ale něco vím. Třeba dokážu popsat tady toho hliněného mrňavoulinkého ptáčička, který se vejde Marce úplně krásně do dlaně.
1: Počka.
0: A teď pozor, jo, pozor.
1: Ty jsi říkal, že je to zpívadlo, to bych teda chtěla slyšet.
2: Je to zpívadlo, tak já to zkusím.
0: No to zní úplně jako třeba naši ptáčci. To nemusí být jeho americký ptáček.
1: Tohle nebyl český ptáček.
2: Mm, to není, to je ptáček z Peru.
0: Jo, Peru, Peru, to není jako, že se Peru. Ne. Nebo že něco Peru, nějaký tričko nebo ponožky. No. To je taky taková země, zase v té Jižní Americe. Marko, ty jsi tam někdy byla, nebo co?
2: Byla, byla. A tady toho ptáčka jsem si koupila od pravé indiánky.
0: Je.
1: Páni.
2: Ale už ony ještě ty nevíš, že no. Vevnitř v tom ptáčkovi je vodička.
0: Ono to tam žbluňká a proto se ten zvuk mění. To já jsem na to přišel se svou anténou.
1: Marko, zahraj nám ještě.
2: Tak ještě trošku.
0: Marko, ještě nám na samém konci prosím tě řekni, co si mají holky a kluci podle tebe z toho našeho povídání dobře zapamatovat?
2: Můžou si zapamatovat, že pohádky a písničky jsou dobrá medicína a taky když se člověk chechtá, takže to pomůže a brzy se uzdraví.
0: Jo, to já jsem zdravý pořád.
1: No a co holky a kluci mají podle tebe dneska namalovat?
2: Mohli by namalovat třeba...
0: Toho hada, pohada.
1: Ne, ty loutky, ty loutky.
2: Nebo loutky. Nebo kluka, který je v nemocnici se zavázanou hlavou a přitom se chechtá.
0: A nebo holka. Jo, ale hlavně, že se chechtá.
1: To je ale bezva nápad. A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka ten obrázek vyfotí mobilem anebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Důležité je, že někdo z vás pak dostane za obrázek od nás odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová.
2: Marka Míková.
0: To je principálka neboli vedoucí loutek v nemocnici.
1: A to je všechno. Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Je, na něco jsme zapomněli. Já si myslím, že by to chtělo ještě jednu písničku. Marko, zbyla tě tam nějaká?
2: Zbyla mi tam jedna.
0: Jaká?
2: A zrovna taková, na kterou se dobře tancuje. Jmenuje se Okap.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

0: Krásné ráno vám přeje moderátorka Klára Nováková. A mám velkou radost, že dneska tady nebudu sama, protože se mnou tady budou děti z příměstského tábora Českého rozhlasu. Ahoj! Jak jste slyšeli, děcka si připravili i nejrůznější speciální pozdravy. Tak si to klidně vezmeme hned od začátku, protože máme tady třeba Miáši. Ahoj Miáši.
1: Čusbus, autobus, trolejbus, kolumbus.
0: Takže to je naprosto parádní pozdrav. My si to klidně zopakujeme, protože i to my na příměstském táboře rozhlasáků, malých rozhlasáků děláme. Že si vždycky na začátku uděláme takovou malou rozcvičku a opakujeme po sobě to, co jsme si řekli. Takže zvládneme to ještě jednou. Miáši, řekni nám ten svůj úžasný pozdrav.
1: Čusbus, autobus, kolumbus, trolejbus.
0: Jdem na to. Čusbus, autobus, trolejbus, kolumbus. Pak tady máme Medu a její oblíbený pozdrav. Ahoj, a počkej, ty jsi z Anglie, teda ne z Anglie, ty jsi byla v Americe, viď? Protože tvůj tatínek je zahraniční zpravodaj, tak jak jsi zdravila svoje kámošky v Americe, když jsi přišla třeba do školy nebo do školky, co jsi jim řekla, Medo?
2: Hi.
0: Takže všichni jdeme jasně, hezky, kosmopolitně. Hi. Pak máme Honzíka, ahoj Honzí.
3: Jak čau, bys...
0: čau. Čau, čau, jdem na to. Čau, čau.
4: Čau, čau. Čau, čau.
0: Kubík.
5: Česky busky.
0: Česky busky.
6: Česky busky.
0: Vašek.
7: Susky proským.
0: Susky proským. Alžbětka.
8: Česky.
0: Čusky.
9: Česky.
0: A ještě Adámka.
10: Čus, čus, čus.
0: Čus, čus, čus. A Vojtu.
11: Čauky, mňauky.
0: Čauky, mňauky. Tak já myslím, že jsme vás všechny krásně pozdravili a hlavně i vaše rodiče, kteří právě teď poslouchají, protože všichni to jsou zaměstnanci Českého rozhlasu. Přes celý den pracují v nejrůznějších pozicích, že jo? Co třeba dělají rodiče? Ještě vám řekněte někdo, co dělají vaši. No?
12: Vedoucí, mamka je vedoucí mezinárodního oddělení.
0: Přesně tak to říká Meda. Co ještě dělají vaši rodiče? Na jakých pozicích třeba tady pracují? Miáši.
13: Můj tatínek je reportér.
0: Ano.
14: Moje máma pracuje na Vltavě.
0: Takže to je další stanice Českého rozhlasu. A vzpomene si ještě někdo, co dělá jeho taťka nebo mamka? Můžete je klidně i pozdravit. Povídej.
15: Já zapomněl.
0: Já zapomněl, to říká Kubík, takže, ale to by mohl pomoct Vašek, protože Vašek je tvůj brácha, že jo?
14: Já nejsem.
0: Jo, tamhle máš bráchu, Honzíka, no podívejte, prostě jsme všichni jedna velká rodina. Zdravíme všichni rodiče, kteří právě teď poslouchají a máváme jim i do webkamery, pojďte zamávat. Ahoj. My jsme během našeho příměšťáku, který začal v pondělí a trvá až do pátku, už toho začali poměrně hodně, že jo? Podívali jsme se po rozhlase a mě by zajímalo, jestli je něco, co se vám tady líbilo, co jste viděli a co vás fakt jako zaujalo.
14: Mně se nejzalíbilo asi ta římská taková, je tam ta taková velká místnost tím bufetem.
0: Jasně, prostě bufet vede. Asi tě zaujala taky jídelna, viď?
14: Jo, tam vaří dobře.
0: Vaří tady dobře? Chutná vám tady?
14: Jo, ano.
0: Jo. A které jídlo v naší rozhlasové jídelně bylo úplně to nejlepší, co vám děsně moc chutnalo?
16: Květák!
17: Hermelík!
14: Květák!
0: Alžbětko?
18: Špagety.
0: Špagety vedou.
19: Do kuřecí.
0: Kuřecí bylo super taky.
20: Včera.
21: Hermelín s hranolkama byl nejlepší.
0: Takže zdravíme.
22: Ale jenom hermelín, podle mě.
0: Jakože něco jiného bylo horšího.
22: No, mě nejvíc chutná.
0: Nejvíc Miášovi chutnal hermelín, takže zdravíme i pana Hájka. Medo, co ty a tvoje oblíbené jídlo?
23: No, včera nějaký steak, ale on se vůbec nedal nakrájet. To prostě...
0: Byl to boj, jo? A pomohl ti s tím někdo?
23: Ne, prostě...
0: Tak dlouho krájela, až to ukrájela.
23: Jo.
0: Perfektně.
14: Jo, já jsem, mě popravdě steak taky chutnal, já jsem si tomu dal jogurtovej dip.
0: Super, no tak vidíte, že nejenom, že my tady natáčíme, děláme rozhovory, děláme reportáže, my samozřejmě i skvěle svačíme a baštíme třeba u našeho pana Hájka, který má tady naši rozhlasovou jídelnu, takže ho taky pozdravíme. Ahoj! No a kromě toho, že tady jíme a děláme rozhlasovou práci, tak vy jste se dokonce rozdělili i do jednotlivých rádií.
2: ta vaše rádia mají svůj název a mě by zajímalo, jak se bude jmenovat rádio, jedno z těch rádií. Tak pojďte mi prozradit, kdo se tady chce první říct o svém rádiu. Tak máme tady třeba Mijáše, tak Mijáši povídej.
3: Galaxie. Máme tu mě, Medu, Adamka, Kubu a Bětušku.
2: Takže první rádio je Galaxie a druhé rádio je Kluci. Tak pojďte hezky nahlas všichni.
4: Rádio
5: Six Seven.
2: Přesně tak, Brainrotové rádio. O čem budeme vysílat, to vám prozradíme už za chvilku. Teď si dáme ale první písničku, no a vážení rodičové a milí posluchači, můžete se těšit i na nějaké písničky na přání.
6: Deep wind.

0: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior, protože dneska tady mám děti z příměstského tábora. Pojďte mi říct ještě jednou, jak se jmenujete a kolik je vám let?
1: Já jsem Mijášek a mám 7 let. Půjdu do druhé třídy.
0: Výborně. A s tebou ve stejném rádiu, v takzvaném rádiu Galaxii je i...
2: Já jsem Meda, bude mi 30. srpna mi bude 9 let a 1. září půjdu do 4. třídy.
0: Do 4. třídy, ale ty jsi předtím chodila i do školy v Americe, do školky, říkám to správně?
2: Do školy i do školky.
0: A představila by ses nám úplně stejně, ale v angličtině.
2: Hello, I'm Meda.
0: Super, kolik je ti let?
2: I'm gonna be 9 years old in 30th August.
0: A kdy půjdeš do školy?
2: In 1st of September, I'm going to 4th grade.
0: Nádhera, krásná angličtina. No a v rádiu Galaxie je i Kuba, tak Kubíku, představ se nám, kolik ti je.
3: Mně je 10. V září 20. olentek mi 5. tak mi bude 11 a půjdu do 5. třídy.
0: Super, klidně mi stačí jenom ty vaše třídy. Alžbětka.
4: Já jsem Alžbětka a je mi 8 a půjdu do 3. třídy.
0: A v rádiu Galaxie ještě...
5: Adam a je mi 10 let a půjdu do 5. třídy.
0: No a jak vás to tak napadlo, že vaše rádio, které si tady budeme během týdne tvořit, bude jmenovat Galaxie? Proč zrovna Galaxie?
6: Protože se do něj vejde všechno.
0: Jasně, takže tam...
6: Stejně jako do rady jeho žurnálu.
0: Takže tam můžete dát úplně všechno. Jaké máte zájmy, co vás baví, co byste chtěli, aby hrálo právě vaše rádio? Jaké by tam mohly být... Pořady, jaká témata by tam mohla zaznít?
3: Hry.
0: Hry, jasně, protože máme tady silnou klučičí sekci, která zbožňuje hry. Které hry máte třeba rádi?
3: Minecraft.
0: Povídej.
5: Brawl Stars a Roblox.
0: Tak o tom budete mít jeden pořad, který se bude věnovat hrám, jasně. Co potom vás ještě baví, co byste chtěli, aby hrálo vaše rádio?
6: O vesmíru. Já budu mít pořád raketa a bude o vesmíru.
0: A co se v něm bude dít v tom pořadu raketa? Jáši.
6: Bude mít vždycky 3 části. Povídání o tom jevu nebo o té věci, o které budu povídat, potom pozorování nebo povídání a nakonec budou rozhovory s ostatními členy rádia.
0: Výborně. No a těmi ostatními členy rádia jsou ještě holky, Meda a Alžbětka. Holky, co vy? Vy jste totiž ze začátku úplně nebyli spokojené s tím, že by bylo rádio jenom o vesmíru anebo o hrách. Ale do té galaxie se hodí úplně všechno, že jo? Tam narvem všechno, protože v galaxii jsme i my, i další planety, možná i další mimozemšťani, kteří lítají bůh ví kde. Tak co by jste chtěli do toho svého rádia dostat?
2: My tam máme pořad, který se jmenuje Dance. Tak... Což v češtině znamená tanec.
0: A proč zrovna pořad Dance? Vy tancujete obě dvě? Alžbětko, co ty děláš? Děláš taky nějaký sport a nějaké tancování
3: Já
0: třeba?
3: Já dělám gymnastiku a taky tancuju.
0: A Meda?
2: Já dělám latinsko-americký tance a cheerleading.
0: Tak jsme zvědaví, jak holky si vymyslí svůj vlastní pořad, a nebo jestli nám třeba na slavnostním zakončení našeho tábora, které bude v pátek, třeba i něco nezatuncujou. Holky, hecnete se, že byste nám něco zatancovali? A rodičům?
2: Nevím.
0: Uvidíme, možná, že když budeme hodně prosit, kluci poprosíte taky holky, ne? To by mohli by něco zatancovat.
6: Jo, holky.
0: Na nějakou super písničku. Tak uvidíme třeba v pátek, až budeme mít tiskovou konferenci, které se uveřejní ta jednotlivá rádia, tak třeba nám tam holky i zatancujou a třeba si rodiče zatancují s námi. Meda dokonce přinesla i takový speciální pompony. Říkám to správně, Medo?
2: Jo, v češtině se tomu říkají třásně.
0: Třásně. A máš je tady? Ukázala bys nám je? Tak Meda se ohnula pod stůl a vytáhla naprosto parádní pompon. Báječně. Dej ho pořádně nahoru, ať všichni vidí i na webkameře. No a teď si zahrajeme tak trošku na rozhlasové reportéry nebo reportéry. Dokázal by někdo popsat, jak ten pompon vypadá, když nás někdo třeba nesleduje na webkameře? Kdo se hlásí? Kdo to chce popsat?
7: Jako koronavirus.
1: Jako... Jako červená kopa papírku třpitivá.
8: Vypadá to vlastně jako, když mají roztleskávačky v Americe, takový ty třásně, jak něco takového to je vlastně.
0: To říká Vojta. Tak Medo, ty jsi se naučila roztleskávat v Americe?
9: Ne, já jsem
0: v Česku, ale určitě se s tím i inspirovala. Vypadá to fakt vtipně, jako líbí se mi, jak Honza řekl, že to vypadá jako koronavirus. Jsou tam takový prostě...
7: Kuba.
0: Tak jak se nám krásně ty třásničky třpití a dokáže s tím pořádně i zašustit, Medo? Super, tak to byla Meda a její pompon, neboli třásničky, říkám to dobře, viď. No a my si teď pustíme písničku, no a potom si budeme povídat o dalším rádiu, které se jmenuje, jak kluci?
10: Six Seven!

0: Máme tady další vysílání příměstského tábora Českého rozhlasu a zdraví vás náš příměšťan. Koukám, že jsme se nedohodli na jednotném názvu, jednotném pozdravu, ale já doufám, že vás pobavil i tady ten náš hromadný výkřik. My jsme si před chvilkou povídali o Rádiu Galaxie, do které se vejde co? Tam se vejde úplně všechno. No a pak tady máme další rádio. Kam letos přišli nebo byli vřazeni, Zuzka tam přidala všechny velký kluky. Prostě máme tady velký kluky, máme tady Honzu a taky Vaška a Vojtu, čauky.
1: Ahoj.
2: Susky, prosky.
0: Tak kluci, řekněte nám, jak se jmenuje vaše rádio a proč jste si vybrali zrovna tento název?
1: Tak jmenuje se 6-7 a je to vlastně takový prankový rádio o brainrotech.
2: Jo.
1: Videohrách a neomezených možnostech brainrotů nebo internetu.
0: Chtěli byste to nějak, kluci, doplnit?
3: Asi ne, takhle, jak to řekl Honza, je to úplně perfektní, protože je přesně o tom je naše rádio.
2: Nebo o mýmech.
0: A myslíte si, že brainroti jsou stále in? Když to takhle vezmeme, jo, jaký známe brainroty? Pojďte si říct, děcka, kdo zná nějakýho brainrota, ať zvedne ruku.
4: Já znám jenom 6-7.
5: Balerina kapučína.
0: Jak vypadá balerina kapučína? Jako kapučíno, že jo? A zároveň to je i baletka, viď? Takže balerina kapučína, dobře.
2: Tralalelo, tralala.
0: To říká Adámek, jak vypadá tralalero,
2: tralala. Je to žralok a má 3 nohy, který má Nike, boty má.
0: Vojto.
3: A tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, sahur. Je to vlastně klacek, který je opilovaný, takže je vlastně úplně hladký, má nohy, oči, takovej divný obličej a v ruce drží baseballovou pálku z dřeva samozřejmě.
0: Napadá někoho ještě nějaký tady ten brain rot?
2: Gorilla Watermelina.
4: 6-7.
2: To sahur.
4: Nechte to.
0: A myslíte si, děcka, že to ještě pořád letí, nebo že už je to out teďko v dnešní
4: out,
0: době?
4: Out, prosím, ať je to
3: už
4: out.
3: Už je to pomalu, už to jde nic, ale my tomu právě dáme novou naději všem brainrotům. Nejen Italian brainrotu, ale třeba novému 6-7 brainrotu a teďko určitě vznikne další a na to se právě my těšíme, ale ještě nevíme co, takže se necháme překvapit.
0: No jasně, teď se totiž čeká, jestli přijde zase nějaké hodně trendy takovéhle slovo, že jo? Brainrot, co je vlastně brainrot? To je nějaký jako nesmysl, ze kterého nás pak začne brainrot, pomalu bolet hlava.
3: Brainrot je vlastně název prostě pro internetový jev, když to blbě řeknu, nějakých AI. Věcí. Může to být AI, cokoliv, co vlastně, jak jsi právě řekla, že z toho pak po chvíli se začne bolet hlava a pak ti to přijde cringe, když to posloucháš moc dlouho a ještě to říká někdo vedle tebe. Mm-hmm. Tak bych to popsal.
0: Letěly tady ty brainroty i u vás ve třídách během letošního roku, že třeba ve třídě najednou všichni začali dělat 6-7.
5: A já z toho vůbec nebyl nadšený.
2: Já jsem toto koncepce na tabuli.
3: Jestli můžu říct, tak já jsem jednou řekl, že se těším, až bude 6.7. a učitelka mě vyhodila za dveře a dala mi poznámku.
0: Ty brďo, už jí to asi lezlo na nervy asi pořád, ano. Že se říká jenom 6-7. Medo?
5: No, že my jsme prostě, oni to tam nějaký, páťáci to tam začali říkat a my jsme taková malá soukromá škola. Takže ono se to rozneslo po celé škole. A potom to učitelky zakázali. A oni to ty děti furt říkali. Takže, no, já už si nehlázuju, co za to bylo, ale my nedostáváme poznámky, ale, no, prostě dostali by nadáno, když to.
2: Jeden náš spolužák, jmenuje se Chval, nemá rád vůbec 6-7, ale on se sám narodil 6.7., takže mu to moc nepřeju.
0: Takže ten má 6-7 od začátku. Myslíte si, nebo napadá vás třeba něco, co by mohlo být tím novým brainrotem, nebo dokázali byste i vy sami vymyslet nějaký prostě brainrot?
1: 68!
0: Jakože by se to posunulo.
4: 6-9!
1: 6-9! Už je mrtvé.
4: 21!
0: Super. No a kluci, vy teda budete mít rádio 6-7, tak o čem bude vaše rádio vysílat?
1: No. Brainrot fighty.
0: Brainrot fighty, dobře.
2: A víme.
1: Brainroty.
3: Věci ze světa ohledně věci, co je trend. Jo. A taky spekulace o GTA 6.
0: Jasně. Čím se dostáváme zase k počítačovým hrám. Jak se tak na vás koukám? Vy jste taková teďko skupinka. Máme tady jenom dvě holky a samý kluky, jo. Takže to je docela náročný tady vymyslet nějaký téma, kromě počítačových her, protože mně připadá, že vy kluci, teda až tady na Mejáše, všichni zbožňujete počítačové hry, že jo?
3: Je to tak.
6: Ano.
1: Tak deskovky jsou taky
5: skvělé. Já Mejáš zbožňuju vesmír a deskovky.
0: Vesmír a deskovky, my až a zbytek kluků počítačové hry. Ale právě teď my už jdeme poslat první písničku rodičům. Kluci ze Six Seven vybrali Never Gonna Give You Up od Erika Ashleyho, jestli to říkám správně. A mě zajímá proč.
3: A je to kvůli tomu, že to není jen pro rodiče, ale pro všechny, kteří mají rádi Six Seven a chtějí prostě si zlepšit den, takže jestli k tomu chceš, že Honzo, něco říct.
1: Rickroll.
0: Takže pro všechny, co mají rádi brain roty, a my vám písničku posíláme. A ještě jedna zpráva pro rodiče. Já za chvilku otevřu náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz a klidně nám tam můžete poslat nějaký vzkaz nebo třeba i nějaký dotaz na děti, pokud byste chtěli něco vědět. No a vy naši pravidelní posluchači Rádia Junior se klidně na něco můžete zeptat taky, anebo nás pozdravit. Ale teď už posíláme písničku.

0: Z Rádia Junior vás zdraví Příměšťák Českého rozhlasu. Doufám, že si naše vysílání skvěle užíváte. My jsme teď tady tancovali na písničku a budeme tancovat i určitě dál. Ještě zpráva pro všechny naše posluchače, včetně rodičů, dětí z Příměšťáku. Můžete nám napsat svůj dotaz, anebo třeba, jak se vám naše vysílání líbí, na mail radiojunior@rozhlas.cz. Moc se na to těšíme. No a my jsme teďko posílali tadyhle tu jednu písničku pro všechny, kdo zbožňují Brain Rot. No a teďko budeme posílat další písničku, kterou vybral Kubík. Kubíku, proč jsi vybral zrovna tento song?
1: Já jsem ji vybral pro mámu, protože jí, protože tuhle muziku pouští každý Vánoce. Takže jsem si říkal, že se jí možná bude líbit.
0: No a my jsme si teďko říkali Ježkovi zraky, že teď máme léto, tak nejsou vůbec žádné Vánoce a každý hudební dramaturg by vám řekl, přece v létě nebude hrát vánoční písničku. Já jenom chci říct, že to písnička, kterou určitě všichni moc dobře znáte. No ale pak jsme tady dali hlavy dohromady a zjistili jsme, že je letos tak strašné horko, že jo? Je vám taky horko, pořád?
1: Ano, strašně.
0: Že nám pomůže, když se tak trochu tady společně schladíme. Ale než vám song pustíme, má tady nějaký zaručený, má tady někdo nějaký tip na to, jak přežít tady ta horká léta? A jestli jste třeba někde byli, kdy vám bylo úplně tak strašně horko, že jste málem vyskočili z kůže. Má někdo takovouhle nějakou vzpomínku nebo nějaký tip?
1: Několik.
0: Tak povídej, povídej, Kubíku.
1: Takže bylo to v Řecku. Mhm. Minulý rok, nebo jakože tam bylo strašný vedro a jednou tak tam bylo tak strašný vedro, že se mi začaly roztávat ty pantofle.
0: Roztavily se ti málem pantofle, ty jo, no tak to muselo být opravdu horko, možná i nějaká 40. Medo, co ty a horko?
2: No tak my jsme byli v Americe teď a ono tam bylo jeden den, tam byly prostě bylo vlhko a hrozný vedr, takže tam bylo hrozný dusno. Mm-hmm. A potom ještě byly požáry v Kanadě a to se vůbec nedalo vyjít ven, mm-hmm. že tam ten, ten dým došel až do Washingtonu z Kanady.
0: Ty jo, no je pravda, že já, když jsem byla v Americe, tak jsem si taky myslela, že jsem v naprostém pekle, protože když jsem byla v New Yorku, tak vypli tu klimatizaci, nebo nevím, prostě najednou se dostal ten horký vzduch i do toho metra a to bylo opravdu šílené. A ve Washingtonu, když jsem procházela, tak jsem musela chodit od jednoho, tam jsou totiž jo, ve Washingtonu, jak určitě si byla, tam jsou takový obrovský parky, viď? A teď tam jsou takový jako rozstřikovadla. Nějaký, jak se tomu říká, no prostě, když máte zahradu závlahy. A potřebujete závlahy. A já jsem fakt šla od jedné té závlahy a než jsem došla k druhé, tak už jsem pomalu snad byla suchá, takže takhle jsem si tam klidně nechávala celá zmáčet a stejně člověku bylo hrozné horko a máš naprostou pravdu, Medo. Když je tam i ta vlhkost toho vzduchu, tak se to horko jako těžko snáší.
2: A tam ten dým prostě byl cítit. Mm-hmm. Ten druhý den už to teda nebylo cítit, ale furt tam psali, že je to unhealthy, prostě, že bys neměl chodit ven. Mm-hmm. No, takže jsme byli celý den zavření v tom domě. Ale naštěstí my jsme bydleli u kamarádů, takže oni tam měli klimatizaci. Jako dost, třeba někdy nám dokonce byla zima. Mm-hmm. Takže to bylo jako docela dobrý. Že to...
0: Říká Meda svoje hororové zážitky z Ameriky, když byly požáry v Kanadě. Má ještě někdo nějaký takovýhle zážitek z léta, kdy bylo horko?
3: Na spadnutí,
0: teda napadnutí možná. No a co třeba nějaká dovča, která vás bavila?
3: My jsme byli teďka o prázdninách druhý týden v Chorvatsku a každý den jsme chodili na pláž, která byla v Pakoštáne a strašně nás to tam bavilo, že jsme hráli i ve vodě nebo v tom moři, jsme hráli volejbal, bavilo nás to, tak jsme tam chodili každý den se schladit, vždycky jsme přišli celý zmáčený, ale jak tady říkala Klárka, tak jak jsme přišli, tak jsme byli hnedka suchý.
0: To nám prozradil Adámek a hlásí se i Miáš.
2: rodinná dovolená. Tam jsme byli s celou rodinou z máminy strany. Byla tam velká legrace. Máme to z máminy strany, totiž máme dvě sestřenice, jednoho bratrance, dvě tety a dva strýčky, jednu babičku a jednoho dědečka.
0: Teda, tak to je opravdu hodně velká rodinka. Medo?
4: Když byly podle mě velikonoční prázdniny, tak jsme jeli do Chorvatska. A my jsme tam někdy šli večer, nebo kluci, brácha s tátou šli ráno se vykoupat. Ono bylo studený docela to moře. A tam byli lidi, jako aby si bez lidí vyfotili ty slunce a jim byla, že jo, zima, takže do toho moře nevlezli. A teď tam ty tatíka chodili v tom župane, ale...
0: Super, no.
3: A ještě si vzpomínám, minulý rok zážitek v Polsku v Energylandy v zábavním parku. Byla tam jedna atrakce, jmenovala se Anaconda a my jsme byli ve vozíku a jeli jsme do výšky, pak jsme to rozjeli dolů a tam byla voda, takže jsme se celý zmáčili a hnedka jsme byli zase suchý, takže jsme si to hodně užili a táta zůstal mokrý, dokud jsme nepřijeli domů. Ve 12 večer.
0: Říká Adámek, a mě by zajímalo, kdo z vás miluje tobogány? Ruce nahoru. Koukám, takže skoro všichni. Je tady někdo, kdo nemá rád tobogány? Jo, ještě tady Honzik říká 6, 7, takže možná, jakože tobogány, jo, možná, že ne. Je někdo, kdo nemá rád tobogány a bojí se jít na tobogán. A to se nám hlásí úplně největší člen tady našeho příměšťáku Vojta. Vojto, prozraď nám, kolik je ti let ještě.
5: Je mi 13 let.
0: No, ale měříš hodně.
5: No, tak to trošku víc. No.
0: Asi 180 cm, bych jo. To tak typovala. No.
5: No a... já ty tobogány, ne, že bych se nebál, jenom je moc nemusím, takže jakoby jo, jdu super a celou dobu, co jsme třeba na koupališti, jak jdu na tobogány, já si rád zaplavu a chladím se a tak, no.
0: Mhm. Povídej.
3: A teďka ještě v jednom týdnu na Kvildě, kde jsme se snažili se schladit, jsme byli na koupališti a já jsem se tak strašně bál jít na tobogán, protože ten večer se mi zdál strašidelný sen, že jsem jel v tobogánu a dole nebyl východ a tam jsem se dusil a tak jsem se bál jít na tobogán, ale dal jsem to.
0: Teda, tak to nám řekl Adámek a ještě se hlásí Meda.
4: My jsme byli, myslím, že o tomhle víkendu jsme byli v Berouně u kamarádů a tam jsme šli do bazénu a byl tam takovej hrozně prudký tobogán, jakože chvilku jedeš a pak to s tebou hodí úplně dolů. No tak ten se dělal několikrát, bracha teda šel víc na ten divočejší, jak jsem teď říkala, než na ten pomalej.
0: No a my doufáme, že se krásně schladíte i vy. Dneska je to počasí ještě celkem v pohodě, ale zítra mám být zase snad přes 30 stupňů. Tak vám posíláme naprosto super song a jsme přesvědčeni, že ho všichni moc dobře znáte. No a Kubík nám ještě dopoví, komu přesně ho posílá, kromě vás všech.
1: Posílám to mámě.
0: A mamka se jmenuje?
1: Irena Matěnová. Uh-huh. A ještě mám to... takovou zprávu, že ji mám rád a že doufám, že bude žít ještě hodně dlouho.

0: Tak my doufáme, že jste se krásně ochladili díky písničce Last Christmas od skupiny Wham a že jste se i naladili na naše vysílání. Ještě k tomu tady kluci chtěli něco dodat, viď Adamku? Něco si chtěl říct?
1: Ne, nechtěl.
0: Nechtěl?
1: Bohužel.
0: Tak když tak za chvilku. My ale jsme dali prostor i rodičům, aby se zeptali na to, co je zajímá a samozřejmě i vám, našim pravidelným posluchačům Rádia Junior. A přišla nám zpráva od Natálie Lorencové, manažerky komunikace programů a projektů, což je naše taky kolegyně, moc jí zdravíme, rozhlasová. A ta nám píše, ahoj Klárko, chtěla bych se zeptat Adama, jestli by ho bavilo pracovat v rozhlase a jestli jo, tak co by chtěl dělat? Tak Adamku, bavilo by tě to?
1: Asi jo, takhle namlouvat jako moderátor a namlouvat různý třeba tady jak hitparáda, tak mě to docela baví.
0: Ty posloucháš i hitparádu Rádia Junior?
1: Ne.
0: Tak doufám, že budeš, protože tu dělám já a budu moc ráda, když si ji poslechneš a pak mi třeba řekneš, který song máš nejradši, abych věděla, co do té hitparády dávat. Děcka, máte nějaký oblíbený song, který byste mi poradili, abych zařadila do hitparády Rádia Junior?
2: Já asi Karol a Kví do planety.
0: To říká Miáš, Karol a Kví do planety. No a třeba ještě na nějaké písničky přijdeme dál. Ale když se nás ptá maminka Natálie, co by bavilo v rozhlase dělat Adama, tak co by bavilo v rozhlase dělat vás? Už jste na to přišli. Byli jsme třeba i se podívat v přenosáku, byli jsme v newsroomu, kde jsme viděli, jak se tvoří zprávy, byli jsme na Radiožurnálu, na Plusu. Tady nám Vašek tady... Říkám to správně. Vašek nám tady luská do mikrofonu, kdybyste to náhodou nevěděli,
3: kdo je.
0: ASMR, nebo uděláme si ASMR. Ty bys chtěl být asi nějaký ruchař, ne? Ruchaři, to jsou totiž takový lidi u nás v rozhlase, kteří vyrábí ruchy, když potřebujeme něco dát do nějaké rozhlasové hry, tak právě musí vyrobit ten ruch, nějaký ten zvuk, třeba chození ve sněhu, nebo i něco takového. Tak nám ukaž, co ty bys vyráběl. Udělej si teď to ASMR. Teď máš příležitost, je tady tvůj prostor. Tak jaký speciální zvuk by udělal Vašek? Vašek ohmatává mikrofon. Takže ty bys byl asi zvukař, tak to tak typuju, Vašku.
1: Byl bych zvukař nebo moderátor.
0: Takže zvukař nebo moderátor. Co by chtěl být Miáš?
2: Já bych chtěl být moderátor nebo reportér. Ještě si vyberu.
0: Má ještě někdo nějaký tip, co by ho bavilo dělat v rozhlase?
4: Asi moderátor a zvukmistr.
0: To říká Kubík, mistr zvuku, jasně, Meda.
5: Vedoucí mezinárodního oddělení nebo na mezinárodním a reportérka.
0: Takže úplně přesně to, co dělá maminka a tatínek, viď? Výborně. A ještě někdo má nějaký tip, co by mohl dělat v rozhlase? Co by ho bavilo?

0: členek našeho týmu, tak má určitě velkou radost. No a otázka pro všechny ve studiu od maminky Natálie Lorencové je, co se vám na příměšťáku zatím nejvíc líbilo? Tak povídejte, děcka.
1: Policejní muzeum.
0: Jasně, tam jsme byli včera.
2: Kahoot.
0: Kahooty děláme.
1: Až to je pravda.
3: Policejní studio.
0: Policejní muzeum, jak jsme byli. Mhm.
4: Tak rozhovor s kovem jsme včera měli.
0: To je pravda, to se nám podařila naprosto úžasná věc, takový majstrštyk, protože jsme tak si jen tak v klidu šli do jídelny, že jo, na jídlo včera, na nějaký, já jsem šla na kuře a na rýži. A najednou si představte, že tam nesl tác, jo, s jídlem, kovy, ne? Tak já říkám, ahoj kovy, protože jsem ho měla ve vysílání už někdy na rozhovoru. A kovy nám řekl, ahoj děti, nechcete se přijít podívat na to, jak tady fotím pro světlušku? No a kluci chtěli, že jo?
4: No.
0: No a jo. Co se stalo potom?
4: Potom se přišli do velkého sálu, kde se vlastně natáčí rozhlasový orchestr.
0: Do S1, ano.
4: Ano, a tam vlastně byl kovy, který nám fotil, se jakože fotil, ne on fotil, ale jakože byl tam fotograf, který ho fotil pro nějakou pro světlušku. A potom, jak dofotili, tak jsme s ním natočili rozhovor o tom, jaký brain rot je nejlepší a podle něho, jako je to samozřejmě tung tung tung sehur a dokonce jsme ho přesvědčili, aby udělal 6-7, takže to je docela vzácný jev u Kovyho.
0: Přesně tak, protože Kovy to je známý youtuber, jen tak něco tak prostě neřekne, ale když viděl děti z příměšťáku, tak říkal, Ježkovi zraky, to je paráda a kdo ví, třeba příští rok za námi přijde taky jako náš rozhlasový host. Hlásí se ale i Miáš, protože i ten má spoustu zážitků z příměšťáku a taky by mě zajímalo, co tě bavilo nejvíc.
5: Mě nejvíc bavilo, jak nám můj táta, který je jeden z vedoucích, ukázal, jak se stříhá zvuk.
0: Mm-hmm, tak to je Jakub Lucký, kterého taky moc zdravíme a ten dělá stříhání zvuku, protože to je redaktor a taky reportér. Medo, co bavilo nejvíc tebe?
6: Policejní muzeum.
0: Policejní muzeum a všichni ruce nahoru, koho bavilo policejní muzeum, já dávám všechny ruce, obě dvě, protože kdo dá taky obě dvě ruce nahoru? Všichni, tak paráda, policejní muzeum bylo naprosto úžasné a po písničce si určitě o něm něco řekneme. No a ta písnička byla tady od Miáše. Miáše, jak by si chtěl, aby ta písnička se jmenovala?
7: Hannah Montana.
0: Hannah Montana tady někdo
7: ne.
0: říkal? To byl kdo? Kdo chtěl Hannah ne. Montanu?
7: Já. Já to chtěl.
3: Karol a
5: Vídeo.
0: No, uvidíme, jestli najdeme Karol a Kvído planety. Tak víte co, my si teďko pustíme jinou písničku a potom dáme tuhle. A máme třeba tady písničku od Dana Barta, ta se jmenuje Pluto. A ty máš prý Pluto nejradši, viď?
5: Ano.
0: Tak si ho jdem pustit.
5: Six.

0: Tak teď jsme měli tak trošku vesmírné povídání a vlastně vesmírnou písničku na přání Mijáše, který naprosto zbožňuje vesmír. A Mijáši, my jsme vlastně úplně zapomněli říct, co se dneska vlastně stane, protože dneska je z hlediska vesmíru naprosto významný den.
1: Bude zatmění slunce. Asi někdy ve 4 nebo v kolik?
2: V 8 nebo v 7.
3: V 8 bude dokonalé, asi nejlépe viditelné, asi jakože nejhezčí.
0: A těšíte se na to? Budeš sledovat, Mijáši?
4: Budu.
0: Super.
4: Protože mají být to nějaký, protože mají být nějaký další dva kosmy, nějaké další dvě kosmické věci v tenhle den.
0: Taky budou padat perzeidy. Víte, co jsou perzeidy? To jsou takový, že jo, že prostě vidíme, ano, vidíme meteority, vidíme hvězdy, jakoby ty padající hvězdy.
1: Kterým se odborně říká meteority.
0: Mm-hmm. A bude ještě něco, Mijáši, budeš pozorovat dneska to zatmění slunce?
1: Určitě.
0: Určitě. A vy taky?
5: Ano.
4: Taky to. Se všechny planety dneska, tak se jakože budou všechny stejně.
0: Mm-hmm, že se seřadí za sebou. Mm-hmm, perfektní. Takže na to se dneska můžeme těšit a kdo ví, třeba i Mijáš se svým tatínkem udělá nějakou reportáž o pozorování planet do tého pořadu Raketa.
1: Ano, bude to první díl.
0: Bude to první díl, výborně, takže už budeme mít první díl, no a možná, že na našem pátečním zakončení tábora, které bude ve 14 hodin, tak možná tam uslyšíte i něco o tom policejním muzeu, o kterém jsme si povídali před chvilkou. A jak jsme slyšeli, v tom policejním muzeu se vám obrovsky líbilo, že jo?
5: Ano!
3: Je to tak.
0: Tak co se komu líbilo nejvíc? Povídejte. Kdo
6: helikoptéra.
0: Má helikoptéra. Helikoptéra tam byla naprosto úžasná. Viděli jsme takovou už poměrně starší helikoptéru, která byla venku
5: zbraně.
0: Venku na trávníku. A jak jsem se dozvěděla, vzpomenete si, jakou měla barvu před tím, než byla sametová revoluce a jakou má barvu teď?
1: Byla zelená a teď je modrá.
0: Výborně.
1: A mně se nejvíc asi líbila ta výstava starých strojů. Byla tam právě i ta helikoptéra, nějaká loď. Taky tam bylo pár starých policejních aut. Ta loď byla nejspíš vojenská, protože měla maskáčový vzor.
0: Výborně. Kubíku, co tobě se líbilo nejvíc v policejním muzeu?
4: Já už jsem řekl tu helikoptéru, jenomže tohle jsou takové informace, které jsem pozbíral o té helikoptéře.
0: A co?
4: Takže před sametovou revolucí a po, no tak dřív, no tak byla zelená, teď je modrá a jmen... A ten model se jmenuje Milmi 2. A pak ještě to, že je to vlastně i to ze 20. století.
0: A do ní jste se mohli jít podívat. Kdo si sednul do helikoptéry? Jak se vám tam sedělo v ní? Alžbětko.
1: Já. Výborně.
5: Já taky.
1: Mně se tam taky sedělo výborně.
5: Mně se tam sedělo docela dobře, bát.
0: A chtěl bys být pilotem helikoptéry? Líbilo by se ti to?
5: Jo, líbilo.
0: A vy kluci, Adam a Vojta?
7: Já jsem si tam sednul a čekal jsem, že tam bude, že to bude nemoc pohodlné. A nakonec to bylo hodně pohodlný, takže ne takové staré sedlo.
3: No, mě nejvíc fascinovalo asi to, kousek od helikoptery, vlastně hned přední, bylo vozidlo, které vlastně vůbec nevypadalo policejní, ale když jsem si přešel popis, tak to bylo vlastně vozidlo urny, což znamená útvar rychlého nasazení, takže vlastně zásahové jednotky a vlastně bylo normální auto, jenom asi s majákem magnetickým, který byl ale vevnitř.
0: To se líbilo Vojtovi, co se líbilo Medě?
8: Já jsem se do té helikoptery nedostala, ale mohla bych říct, co se mi na to líbilo. No tak já mám ráda, jako když mi někdo vypráví pravdivé věci, ne jako pohádky, já mám radši to. Tak mě bavilo, když nám vyprávěl ty případy.
0: To je pravda, protože jsme se dozvěděli spoustu naprosto fascinujících případů z praxe, co se může stát policistům. Mně se líbil třeba příběh o tom kaktusu. Vzpomene si někdo na příběh o kaktusu?
7: Jo. Adámku. Já jsem to říkal tátovi a on se tomu smál, já taky. On totiž... Pán, který nám tam všechno říkal, představoval, tak nám povídal jeden příběh, asi nejhloupější, a on totiž jednou jim zavolal starý pán, že mu někdo z parapetu za oknem ukradl malý kaktus za 20 korun. A oni teda přijeli a řekli, že to prohledají dole pod oknem, ale... Pan se rozhořil, který jim volal a řekl, proč tady nejsou žádný kriminálníci nebo takhle. A nakonec jeli zpátky ti policajti a všimli si na jednom hřišti, že párta kluků zasazuje nějaký kaktus do písku. A tak se přišli chlapci se umluvit a pán byl rád, že má kaktus zpátky.
0: Tak i takovýto veselý příběh jsme se dozvěděli v policejním muzeu, kam jsme se šli včera v rámci našeho příměstského táboru podívat. Jeremiáš, chce taky určitě dodat nějaký zajímavý příběh?
1: Mně se nejvíc líbilo, jak nám pán vyprávěl o tom nejnapínavějším případu. Jak hledali toho zloděje a nakonec ho našli.
0: Dokonce potom se řešil i nějaký nejmenší případ. To vlastně byl ten s kaktusem a...
7: A ještě tam byl jeden komplikovaný případ, že oni jeli... On jeden pán vyprávěl. Nahlásil, že detekoval jeden obchod pohyb, tak tam jeli, nic, všechno zamknutý, všechno v pohodě, tak jeli zpátky, zase to detekovalo, zase nic, zase jeli zpátky a na potřetí už přijeli a... Ten jeho spolupracovník z policie a řekl, že předtím závěsy byly otevřený a teďka byly zavřený. Tak se šli podívat a viděli v tom oknu tak řekli, ať jde ven, ale on nemohl, protože to bylo všechno zamknutý. A nakonec zavolali jednoho pána, který páčidlem vypáčil ty zámky. A nakonec se dostali dovnitř a ten zloděj měl ještě spolupracovníka a ten spolupracovník řekl tomu zloději, že ho vyzvedne za půl hodiny, přijel za půl hodiny, viděl, že jsou tam policajti, tak se schoval do křoví, nevydržel to, že viděl, že někoho hledají a pak utek a pak nevím, o rok nebo o měsíc, nevím, říkal pan, že ten druhý zloděj všechno vyžvanil, když byl ožralej v hospodě. A takhle ho nakonec chytili.
0: Takovéto neuvěřitelné příběhy jsme se dozvěděli v policejním muzeu, které je jen tak mimochodem až do srpna zcela zdarma. Takže holky a kluci, pokud byste měli chuť vyrazit do policejního muzea zadarmo a dokonce si tam třeba zajít i na tamní dopravní hřiště, podívat se na nejrůznější dopravní vozidla, obrovský motorky, viděli jste tam ty motorky?
3: Fascinující.
1: Ano.
2: Byly pěkné.
0: Byly pěkné a velké.
7: Dokonce jsme si na ně mohli i sednout, jednu motorku.
0: Mm-hmm. A viděli jsme taky nejrůznější uniformy policistů a dozvěděli jsme se vůbec o historii policie. Od toho, když byli třeba četníci za první republiky a i jak to bylo potom v dalších letech a jak se měnily ty uniformy. Holky, která uniforma se vám tam líbila nejvíc? Líbily se vám víc ty zelené nebo ty modré uniformy?
1: Modré.
0: Alžbětko. Alžbětce se nejvíc líbily modré. Medě?
8: Taky modrý.
0: Mm-hmm. Honzíkovi. Teda Adamkovi.
7: No, jenom se chtěla dodat, že holky a kluci, že až tam půjdete, tak si můžete vzít mobil nebo tablet a můžete si zapnout záznam zvuku a můžete nahrávat.
0: Přesně tak, protože to jste dělali i vy, že jo? Taky jsi si Jeremiáši nahrál spoustu zvuku a pak si to všechno zkusíte třeba doma a nebo ještě tady během našeho příměšťáku si to třeba zkusíte sestříhat a udělat si svoji vlastní reportáž. Mijašku, máš poslední slovo, povídej, protože já se koukám, že už nám končí tady naše vysílání, tak jestli chceš něco strašně rychle, ale strašně rychle dodat.
1: Můj brácha tam půjde ještě teďka v srpnu s maminkou, aby si to prohlédli.
0: Výborně.
1: A tam někdy s bráchou půjdeme s babičkou, abych si prohlédl to, co jsme si nestihli prohlédnout.
0: Výborně. A já vám, holky a kluci, moc děkuji za to, že jste tady dneska byli mými hosty ve vysílání Rádia Junior. Nás čekají ještě další dny našeho příměstského tábora. Pondělí, úterý máme za sebou. Jaký bylo? Bylo dobrý?
2: Mega!
0: Super! A před námi ještě dnešní den a potom čtvrtek a pátek a zítra v tento čas se můžete těšit na další dvě skupiny našeho tábora, což bude skupina, víte která, další?
2: Melodie a Flaška!
0: Takže zítra Melodie a Flaška a pojďte odpočítat se mnou konec našeho vysílání. Jdeme na to. 5,
2: 4, 3, 2,

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

už nechce to mroubit na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Nezaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: O čertech, bludičkách, čarodějnicích i hejkalech slyšel už asi každý. Ale jestli pak znáte jelemnického Vejricha? Právě o něm je strašidelná pohádka, kterou napsala Marie Kubátová, režie Jan Berger. V roce 1983 účinkovali Svatopluk Skládal, Václav Postránecký, Luděk Munzar, Ladislav Pešek a další.
2: Jsem šel do nebe, stavěl jsem

0: Jo, strašidla bývaly na světě odjak živa a všelijaký. Jestli máte kuráž poslechnout si opravdu strašidelnou historii, povím vám o jilemnickým Vejrychoj. Usedněte na lejci a děti, ať vlezou mámám po cukně. Ono to není u každýho stejný z kurážej. Kuráž měla jenom hrabačouská kovářka a u tý to začalo.
1: Kováři! Matěji! Hej!
2: Počkej, bachtíku, co se kovář oženil, musí se vším na jeho káčů.
3: Ajojojojojojo.
2: Hej! Kovářko!
3: Kovářko! Kačenko! Otevřete vrata!
2: Paď, maminko zlatá! Jdou k vám na koledu pěkný pacholata!
4: Tůze vyvedený, bachtíku faferlíku! Já tu vaši písničku znám. A jestli jste přišli koledovat, abych s vámi pustila kováře s bubnem.
3: To byla štěpánská zábava bez bubeníka. Nikdo nemá takovej fortel.
4: Kovář potřebuje svůj fortel u kovadliny. Zač pak by ráno jeho práce stála, kdyby pral celou noc paličkama do bubnu.
5: Zdravíčko, kamarádi.
2: Zdravíčko.
5: Kačenko, nevíš, kde mám paličky k bubnu?
3: No, vidíš, kováři, no. Jak si dopad.
2: A my s tebou. Kapela je bez bubeníka a ty máš na krku čerchmanskou káču, která ti schovává paličky.
5: No, kačenko.
4: Bachtíku, faferlíku, už ať jste votať.
3: Čerstva, je hladko. No. Co kdyby jeden upad s houslema na ledovatku?
2: No, leda by nám kovář z Downyho přátelství udělal pod boty pod kůvky, no. Aby se po ledě nesmekalo.
4: Přátelství zadarmo. S váma je užitek, že popadnu po metro.
3: Faferlíku, jdeme. Přišli jsme s koledou, ale pro tuhle hospodyni škoda pěkný písničky.
2: Jdeme
3: s Bohem. To potom se vožen člověk.
5: Kačenko, naposled po dobrým. Kam si schovala ty paličky k bubnu?
4: K poctivýmu řemeslu se muzicírování nepasuje.
5: Vždyť je ta muzika moje radost.
4: Čistá radost. Vysedávání po hospodách.
5: Muzika je přínos do chalupy.
4: Pěkný přínos. Krejcary padají potenku a jdou zas do šenku. Poctivé řemeslo, to je do chalupy přínos. A hned ti spočítám, jaká práce tě zítra čeká. Formanoj vokovat kobylu,
5: jo.
4: Starosta si zamluvil želízka nad hoře a dráboj máš ukovat pouta na pitáky.
5: Jo, a pak se dívat, jak v těch poutech povedou chudáka.
4: Je to zakázka na zámek.
5: Čert, aby vzal takovou zámeckou zakázku.
4: Lepší kovářská práce, než aby urozený pan hejtman zvěděl, že má v podzámčí bubeníka. To by ti šmakovalo vybubnovávat a podanému lidu na vědomost dávat, všechny jeho nařízení, tvůj chleba je práce. No,
5: práce, pořád dokola práce. Čerta by vzal všechny ty pracovitý hrabačovské hospodyně.
6: Hercum, percum mezi vás. Rychle.
4: Už, co se tuto ocejtilo za divný chlupatý psiště? Už?
6: Žádný už. Ano, na pozvání. Tuhle kovář mě volal.
5: I mordione?
6: Aha, taky jsem klel a nadával. To jsi mi to udělal kováři. Teď mě volá.
5: Já?
6: Teď, když se čerti ženějí. To jsi nemohl mít se svou ženskou trpělivost do jara. Brr, tady na horách je zima.
5: No co budeme dělat, matko?
4: Ty jsi čerta přivolal, ty si to s ním vyřiď.
5: Poslyš, chlupáči. Ona moje kačenka není tak zlá. Schovala mi k bubnu paličky a já byl dožranej víc, než se sluší.
6: Ty jsi byl dožranej a já bych teď za mrazu scháděl do pytle po horách všechny pracovitý žensky. Víš, kolik jich ve vašem hrabačově je? Komárka, Antošice, Bachtíková, Faferlice, Kubouka, Dontouka, Vackouka, Erlebuška, mordiánská práce, zatracená, brouchat se závějema a hrabat se do kopce a klouzat z kopce s žokem plným bab a tetek, kdyby aspoň byli tiše. Ale než se s nima doklopotím do pekla, budu mít v hlavě jako v oule.
4: Čert se bere ženský a mužském zůstanou slepice, kozy a děti. To by to dopadalo. Poslouchej, chlupáči. Jestli mi paměť slouží, tak tuhle můj Matěj posílal čerta dřív do zámku, skrze tu zakázku na pouta. A neposílalo náhodou už našeho urzenýho pana hejtmana Bejricha víc lidu do pekla hroucího?
3: Jeho milost, vrchnost, pán Bejrich, máte svůj krapštejn tuze vysoko. Ani bych se tam nedodrápal, klouže to.
4: Máš štěstí, že z ukováře. Ukaž kopyto. Ukaž. A ty, Matěj.
5: Co?
4: Mázni mu na něj podkovu.
3: Ne.
4: Vokovanej si půjdeš po světě jako pán.
3: Ne.
4: No, zašpekuluj drobek tou rohatou palicej. Jeden zámecký pán vydá víc než pytel v obyčejných tetek.
5: No, Kačenko, ty snad to kápla. Přinést peklu samotného hejtmana Vejricha. Čerte, to je na medaili.
4: No.
5: I zkus to, no psiště jedno, chlupatý.
4: Jaký pak psiště? Poletíš čerte nahoru na zámek, podkovanej jako vraník. Vy jo?
3: Mikli, mikli!
5: A je pryč. Tak seš vysvobozená, Káčo má. Ženo milá.
4: Matějíčku, ty můj Matěj.

0: Hrcum, percum, hr, mikry, mikry.
1: Halt, stůj!
2: Milost, pane hejtmane, jedeš pryč, potvoro chlupatá?
0: Uhyb.
2: Milost, pane, já ho nezadržím!
3: Straž! Co je to tam udeří?
2: Milost, pane, ne, já to ani vyslovit nemůžu. Co vaši milost potrefilo?
0: Uhni, uhni.
2: Nezvanej se sem, dere. Moc mě dotírá, já ho nezmůžu.
3: Pořádné hlášení podej.
2: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Je to marný. Hlásím vaši urozenost jeden čert s pytlem a žádá vaši milost o audienci.
3: Cože?
4: Jakou pak audienci? Já jsem přišel s pytlem pro Vejrycha.
3: Za dveře. Stoupit řádně znovu a srazit paty. Srovnat záda. Necourat pytel po zemi, je to služební výstroj. Postav se před hejtmanem, jak se sluší, a podej hlášení.
5: Radšej bejt urozenej pan Vejrych, hejtman Jilemnickej, tak mašírujou do pytle.
3: Kdo dal příkaz?
5: Kovářka v Hrabačově.
3: Cože? Matějova káča?
5: A mnoho robotního lidu před ní.
3: Takže papíry na mě nemáš.
5: Jejich milost je do pekel poslaná tolikrát, že to má taky váhu. A jakou?
4: Tak lezou do pytle, pane hejtman, lezou, lezou, lezou. Kolik století se morduju s pytlem břišníku jako pěšák.
5: Teď, vokovanej jako vraník, bych se mohl ucházet o přeložení k pekelný jízdě. Přinesu hejtmana, zažádám si ke kavalerii.
3: Pošlou pro hejtmana pěšáka bez hodnosti. A s pytlem na brambory. To nemohli poslat eskortu?
4: Paráda, platí jen podle světského pořádku vašnosti. U nás tu bereme šmahem do pytle, pána jako kmána.
3: Do pytle nepolezu. A ty nemáš písemný příkaz.
5: Jenže mám příležitost se vytáhnout a tu jen tak nepromarním. Jsem podkovanej a cítím se ke kavalerii.
3: Jsi hlupák, protože já nejsem hříšník, ale světská vrchnost. Držím lidi v kázni a bázni k pořádku a práci. To je zásluha a ovšem taky nuda. Ukaž, jak tě můj kovář okoval. A říkáš, že máte v pekle jezdecký pluk?
4: Budeč! A když přinesu hejtmana?
3: Zadarmo mě nedostaneš. Jestli chceš, uzavřeme pak.
4: Pak? Papíry neberu, jen hříšní duše, co je v pytli neuteče.
3: Dám ti úpis na tu zbytečnost, které říkáte duše.
5: A co za něj? Nejpěknější panu na světě, škopek dukátů?
3: Ženských voják může mít na tucty a dukátů na měřice. A co bych rád? Rád bych si zavelel té vaší pekelné kavalerii. Let s pekelnou jízdou až na sám konec světa. Od prahu, kde je všech věcí začátek, až po prah, kde věci končí. Předej můj písemný návrh vašemu veliteli.
4: To by bylo dlouhé úřadování, kde pak?
5: Pěkně z ručky do ručky. Dám ti, hejtmane, z pytle pekelnou knihu a ty mě do pytle na tu knihu úpis vlastní krví.
3: Jaká je to kniha?
5: Vy na světě říkáte čarodějná, pekelný žaltář a tak všelijak. Pro nás je to kniha účetní. Co odstavec, to zaklínadlo na přivolávání čertu. S posledním odstavcem naše služba končí.
3: Předveď!
5: Kniha v čertí kůži vázaná, neznáš vindle. Budeš číst od poslední stránky k první. Pospátku a nohama vzhůru. Chceš to zkusit?
3: Enten. Týny jsou raka, dýny jsou raka, tyky, aja baja elce, pelce do pekelce.
6: Co pán poroučí?
7: Co pán poroučí?
8: Co pán poroučí?
3: Vida, funguje to? Ale jak? Chlapi čertovský, tohle nějaký nástup. Zpátky a znovu dozady. Vyrovnat řadu!
4: Ale počkat, ještě ne! Dřív ten úpis podepiš a hoď do pytle. Tak,
3: hrr, mikry, mikry, zpátky pekelníku! Zapomněl salutovat!
4: řádně ohlásit odchod.
3: Hlásím odchod. Směr peklo. Hrrr.

0: Parcum, parcum, učtivé hrmikli mikli, paň maminko.
1: Panenko nebeská, ten rohatý je zase tady. To zprve nepořídil na zámku? Či pro koho si přišel?
0: Pro kováře.
1: Pracuje, nepije, nereptá. Není ti hanba vometat se s pytlem představením poctivýho řemeslníka?
0: Ba právě, jdu pro poctivýho řemeslníka. Paň mámo kovářko, hlásím, že jdu zdát čest panu mistroj za jeho práci. Tuze pěkně stařile mě okoval. Sám nejvyšší Lucifer si dal ukázat podkovy a chválil.
1: Kalá práce chválí mistra sama, chlupáči.
0: Desátníku. Kovářko, proč se té brule, abyste viděla, že nechodím po sněhu, chlupatej.
1: Na moutě. Kabátiště si v oblík.
0: Uniformu pekelný jízdy, paň maminko. Zrovna, když se čerti ženili, já přicválal do hodouní síně jako vraník a položil excelenc panu úpis na Vejrychovu duši direkt na svadební tabuli. Pěšáku, seš machr, poudá Lucifer. Mm-hmm. Oblíkneš husarský kabát. No a hned intralia na ten kabát mi připichli tadyhle. Vidíte?
1: To tě lesk jako blesk.
0: Prohlídli podkovy? No, takový prej by potřebovala celá pekelná kavalerie. Já srazil paty, zasalutoval rozkaz, provedu, přinesu kováře do pekla. No a tak jsem tu pro mistra.
1: Matěj, máš tu zákazníka.
2: I prach za trakařem rohatej.
0: Jo.
2: Já tě nevolal. Držím jazyk na řetězu, chlupáči, co tu zase chceš?
1: Desátníku.
2: Cože?
0: Jo.
1: Povejšili ho.
2: Jo.
1: Pan desátník nám přišel zaplatit za vokování a objednává podkovat všecky čertouský jezdce.
0: Jo.
2: Co si s tím počneme, matko? Říct, že nemůžu, nepomůžeme sobě ani dětem.
0: Kováři, do pytle!
1: Počkej, Matěj. Seš příslušníkem cechu kovářskýho a nepolezeš do pytle jako kocour na utopení. Ať se páni čerti obtěžujou k nám do Hrabačova. Když se jeden každej postaví do stání pro koně a nastaví kopita, kovář ho podková.
2: Ale to taky nejde, Kačenko. Kdyby se čertouský jezdectvo přehnalo sousedům přes pole, zvážila, co by to stropilo na ourodě. Já mám jiný nápad. Nepůjdu do pekla jako hříšník, ale zapracej, víš? Tak jako chodili dědové do světa, když trhla bída.
0: Kováři, pospěš!
1: A pospěš bejt zpátky, Matějčku, než půjdou bandory do země.
2: Neboj se, vydělám v pekle dukáty a koupím koně, aby se nemuselo do brázdy s motykou.
0: I když nechceš do pytle, sedni mi na záda. Hlásím odlet.

0: na tu vodu.
1: Hele, Favrlíku, kovářka. Sází bandory a vyspěvuje.
2: No, v okoních, jak si je koupí. Hej, kovářko.
1: Kovářko.
2: Kovářko, máme k vám poslat nějakýho koňskýho handlíře, abyste si ty vraníky už zamluvila.
1: Poslal kovář z pekla závdavek, že je vám do zpívání.
2: Za pekelnej měšec se pořídí víc, než s naší muzikou.
0: Kdybych byla kontesa, dám si přinést škopíček na Sérzi. Ale že jsem jen tetka z Hrabačova, tak si zpívám. Koupím já si koně vraní.
1: Ale zpíváte táhavou. Při takový písničce by se líp vyšívalo, než motykou kopalo.
2: Nemáme vám zaspívat něco ostřejšího? A když jsou velký bandory, bum, bum, bum, tak se pečou sejkory, bum, bum, bum.
0: Ženská sama v světě postavená je provošklebek. Každej si voní otře hubu na koníčka.
1: Favelíku,
0: si vyskočím. No
1: tak, kovářko, dejte sem tu motiku.
0: Já jsem nikoho o pomoc neprosila.
2: Ale kdo vás má poslouchat?
1: Jo.
2: Zpíváte andante a motikou perete furioso. Nic nedržíte takt.
1: Přineste ještě jednu motiku a my s Favelíkem tuhle za vás dotáhneme v rázu.

0: są pecieni, pecieni. Bum, bum, bum, końcki moje maścieni.
1: Milí mistře kováři Matěji z Hrabačova, odvedl si našemu peklu dobrou práci. Pekelná jízda je okovaná od kaprála po lejtnanta. Jmenujeme tě vrchním pekelným kovářem. No, odměnu si řekni sám. Práce je to dobře placená, vážená a v teple.
2: No, ale někudy sem přece táhne, excelenc pane Lucifer. A průvan se nese ze zhora všelicos. Porád, jako bych něco slyšel. No jo, no, no to jsou Bachtík s Fafrlíkem a moje Káča, kde pak? Excelenc pane, musím nahoru, naši sázej bandory.
1: No, no, no, no, nepatříš mezi hříšníky, máš volnost. Tuhle měšec dukátu je víc, než si slíbil, přinés své ženě, zahodíš motiku, koupíš pár koní a ještě ti zbude na tabáček.
2: Ne, ne, to ne, excelenc pane Lucifer. Já tady při práci ledacos přemudrloval. Víte, na těch vašich dukátech ulpělo mnoho lidského trápení. Líběji odpustit, ale nepřinesli by pod střechu požehnání.
1: Co? Ty odmítáš hodnost, jakou ti nahoře nikdy tvá vrchnost nepřizná? Ty nechceš peníze, jaké ti nahoře nikdo nedá? Co tedy žádáš za svou práci?
2: Já bych rád přinesl lidem nahoru zprávu, jak dlouho nás urozený pan hejtman bude sužovat jako naše světská vrchnost.
1: S měšcem dukátu, co bude tobě po Vejrychovi? Z poddanství vykoupíš sebe i děti.
2: No jo, ale lidi se budou ptát. Budou zahlížet, kde jsem byl, co tam vyzískal.
1: Vždyť nic nechceš.
2: Jo, vykládejte to barák od baráku. Lidi mají velký oči. Jeden nechce být mezi svýma prašivej. A až nebude Vejrych, vrátím se k bubnování. Spustím u muziky hrbata knížata ertepličky, hrbata knížata erteple. A všichni budou veselí, excelent pane Lucifer.
1: Kováři Matěj, když jinak nedáš a jinou odměnu nechceš, vyřiď lidem v Hrabačově a Vílemnici. Tak dlouho bude Vejrych vládnout, pokud nepřečte pekelnou knihu od konce do začátku.
2: Jenže, excelenc pane, kdo pak si u nás ví rady s pekelnou knihou?
1: Žádal si odpověď na jednu otázku. A víc nemáš nárok. Jdi, propouštím tě zpátky na svět.
2: A nemohl by mě doprovodit zase ten, co mě sem přines?
1: Proč ne? Ve žádosti se vyhovuje. Kaprále?
3: Rozkaz!
1: Doprovodíš kováře do Hrabačova.
3: Hlásím odchod. Kaprál pekelné kavalerie a kovář Matěj. Mikli, mikli, mikli.

0: je činá. Já ti chtěl, čerte kaprále, poděkovat za doprovod. A ještě něco jsem měl na jazyku, ale vítr mi bere slova od huby.
1: Ale huby, vítr, to se žene horama pekelná kavalerie pod Vejrýkovým komandem. Upředu! Horvert! Ceval! Sedmkrát okolo Krapštejna! Jak to sedíš v sedle, hřbete? Ráno k raportu! Já vás proženu po execír place Kůželíny. A teď hrabačovem nahoru na Štěpanice, Šeřín, Mechovinec, přes tři kopce na Kokráč. Přes kozí hřbety na Sněžku. Rohama tryskem kupředu!
0: No jo, mohlo mě napadnout, že tohle netropí jenom počasí.
2: Mm-hmm.
0: Co jsem to přivodil na lidi?
1: No, a co já, peklu?
0: Je přece po Josefu, to už je země vlídná, otevírá se sadbě. A místo toho, jako by se hrabačovem přehnala vichřice, stromy sporážený jako kuželky, pole jako po povodní, co pak můžu svým na oči?
1: No, a víš, jak na mě čerti zahlížejí? Já přece na ně nasadil toho vašeho Vejrycha. Honí je po cvičáku.
0: Kdyk tě udělali kaprále?
1: No to je to nejhorší. Co pak se můžu postavit před kamarády a drezírovat je? Žádný si ke mně nesedne, umí si železných halušek. A u karban mě nechtějí ani za kibice.
0: No a Káča tam mi teprv zahraje. Ne, já snad ani nemůžu domů.
1: Ty kováři.
0: Co je?
1: Já jsem ti vděčnej, že jsi mě vybral jako doprovod.
0: Ale...
1: Uleju se jeden den Vejrychový exercírce a tak ti na oplátku něco povím.
0: Co pak?
1: Pomůžeme z té šlamastiky jeden druhýmu. Prozradím teď, co ti náš Lucifer neřekl o pekelný knize. Někdo kurážnej v ní musí drobek pytlačit. Utrácet na Vejrychovo konto.
0: Jo, ale jak?
1: Snadno. Poříkáš si v knize, aby to rychlejc ubejvalo. Přivoláš čerty a pošleš je na kalejší práci, než lajdat po horách a pustošit lidem pole. Zkrátka budeš brát z Vejrychova konta a ten bude dřív u dna. A ještě ti povím, kde tu knihu najdeš.
0: Kde?
1: Ve Vejrychově světnici, na nejtemnější polici, v čertí kůži vázaná, muřínou znamenaná.

0: Hej! Kováško!
1: Kováško! Spíte?
2: Pakujte se spod našeho okna. Už tak dost si lidi o nás vypravujou, jak jsme s tím peklem zbohatli. Ještě abych přišla do řečí, že mi cizí muský vytrubujou pod oknem, když kovář není doma.
0: Kovářko, basám ti zahudrovat umíte. To jo, ale lhát ne.
1: Jak pak by nebyl kovář doma, když jste v jiném nici kupovala v krámě mejdlo, rejžák a kilo sody? Nač pak jinýho, než abyste vydérbala kováře z pekelný špíny?
2: Aha. Vy jste ho přišli lákat do světa s muzikou. Nic takovýho.
0: Myslíte, že mu bude doma líp zauřený mu v komoře? Bojíte se ho pustit lidem na oči, ale bez muziky a bez lidí je svět pustopustej. My jsme ho přišli pozdravit.
1: Tak nás puste dovnitř.
2: Pojďte teda, ať neděláme lidem pod oknama podívání.
0: Vítej, Matěji!
1: Matěji! Bát se nás nemusíš, Kačenka nás pustila dobrovolně.
3: No co pak? O to by nebylo, já jsem rád, že jste přišli.
2: Jo, já je dovnitř pustila, ale jen proto, aby se vyjasnilo. Kovář nikam s muzikou do světa nepůjde. Musí dřív lidem pomoct napravit škody, co natropila čertouská kavalérie. Protože peníze kovář nepřines, nezbývá mu, než aby vzal motiku a hrábě. A lidem vyřiďte, že máme motiky dvě. Od toho jsem jeho žena, abych v tom jeho neštěstí stála s ním.
0: No, dobrá žena snad, ale zase ne taková rekyně, abyste stačila napravit škody po čertkmantech. Matěj s námi hrál v kapele, my mu teď pomůžeme v jeho trampotě.
1: To pomůžeme.
3: No, Kačenko, snad abys dala něco na stůl, když přišli hosti.
2: Kyselo s bandorama. Aspoň uvěřej, že jsi ty zlaťáky z pekla opravdu nepřines.
3: No tak běž. No. Po studeným zebou nohy.
0: Braši, no. Já jsem tu ze rád, že jste přišli. No. Než Káča pohřeje kyselo, musím vám říct, co je jenom pro mužský uši.
1: No tak co?
0: Kdyby
1: co?
0: Věděla, že se chystám na zámek poříkat si v pekelný knize, co se s ní přivolávají čerti, jo. Zamkne mě na petlici jako můj buben. A v čem ti můžeme být k tomu my dva dobrý?
1: Jo,
0: počkejte.
1: Čem?
0: Potřebuju, aby dva kamarádi, co mi věřej, že nechci nic nekalýho ani nespravedlivýho, zabavili strážního na zámku. Aha. Až bude Vejrych na cestách s pekelnou kavalériejí, musím najít tu jeho čarodějnou knihu. Kdybych měl na to říct něco moudrýho, Matěj, tak bych teď zalitoval, že jsi nepřines z pekla pár zlaťáků. Tím se stráž nejspíš uspěje.
1: A nebo alespoň held v ohnivý vody, kdyby bylo.
0: Jo.
1: Kyselo tady nepomůže.
0: Co může vytáhnout muzikant? Leda... Písničku.
1: Písničku.
0: Matěji, máš naše slovo.

0: Halt, stůj!
1: Vojáčku, jaká pak my jsme škodná.
2: No, jaká?
1: My nic, my jsme jen muzikanti. A litujeme každýho, kdo musí stát jako dřevěnej a nemůže si skočit, ač by to mladá krev chtěla.
2: Nemůže si skočit, ale podupat si může, aby nestudili nohy.
1: No.
2: Na to je dobrý zahrát šlapáka.
1: A nebo dupáka. Když je pelnej sál, že se jeden nemůže v tanci moc rozhánět, dupe na místě.
2: A nebo třasák, to taky rozhýbá oudy.
0: Chlapi, dejte pokoj, to není předpisový bavice na stráži.
1: A třase na stráži taky není předpisový, vojáčku.
2: No.
1: Když se jeden klepe zimou, notujem si tuhle s faferlíkem takovou vojnivou.
3: Když jsem šel do nebe, stavěl jsem se v pekle, nejstarší Lucifer Pexita.
4: Ve Jirichově světnici, na nejtemnější polici v čertí kůži vázaná, muří nohou znamenaná.
1: No to je ona. A jak je tlustá, chudáci čerti.
4: Ti by se ještě nasloužili, kdyby jim člověk nepomohl. Engele, bengele, pika, mura, obrfenstr, pompadura.
5: Co pán poroučí? Co pán poroučí? Co pán poroučí?
4: Jemine, to vás přišlo, vždyť je vás plná světnice.
5: Co pán poroučí? Co pán poroučí?
4: No jo, no počkejte, co tak nahonem, když jeden není zvyklý velet?
6: Za každé písmeno zaříkadla, jeden čert k vašim službám, pane.
4: Jo? Tak ten první v abecedě skočí strážnímu pročbán ohnivý vody. Je mu zima.
5: Máš ohnivý vody pro strážního. Máš ohnivý vody pro strážního.
4: Počkejte, nepoženete se pro jeden, máš všichni. Někdo taky skočí muzikantům pro něco na zub. No, bachtíku, fafrlíku, argot, nač vám přišla slina, poroučejte
0: si. Co se to tu děje? Halt, stůj!
4: To jsou jenom čerti vojáku. Tvůj pán je horší. No ale polepšil se, víš, a posílá ti tady čbán ohnivý vody. Jo, máš se napít na jeho zdraví.
1: Jen si dej, vojáku, co máš kvůli Vejrychoj mrznout. A jestli to opravdu funguje, tak ať mi některý čert skočí pro kalafunu, ty není pro muzikanta nikdy dost. A pěknou uzenou kejtu. A dětem preclíky, ať nepřijdu domů s prázdnou.
5: Kalafunu, kejtu, preclíky.
2: A mě do fajfky tabák.
4: Jo, a fafrlíkoj pajtlík tabáku.
5: Kalafunu, kejtu, preclíky, tabák.
1: Soudek z pivováru, uděláme si bene.
5: Kalafunu, kejtu, preclíky, pajtlík tabáku, soudek z pivováru.
7: Já vám dám bene. Máte pro kumpany čertů rozumnější práci?
4: Káčo, kde se tu bereš? Tady se čaruje. No běž domů.
7: Jako bych tě neznala, Matěji. Když jdeš někam s bachtíkem a faferlíkem, kouká z toho vždycky nekalota.
8: No jako vásku.
7: Střecha na zámku nadskakuje, že to musí i Vejrych zmerčit, byť byl se svou pekelnou jízdou svět a kraj. Tak honem, než se vrátí, ať urazíme kousek práce. Čerchmanti, alvarší, hrábě do drápů a uklízet louky, pole rohama přeborat, nadělat nový brázdik, brázdečky, bandury a sázet. Na Vejrychově exercír place, ať je znovu bandorový pole, než kohout za koker.
5: Uhrabat louky, vynosit kamení, přeborat pole.
1: A některý, ať si vezme pilu a sekiru, vyvrátili pár stromů, tak pořezat, naštípat a dobejt ze země koháky.
7: Matěji, tihle čerti na tu práci sami nestačejí. Přičaruj pomoc.
4: Jo. Ententini souracadini.
7: No.
4: Souracatiki.
7: Matěji.
4: Neskákej mi do ře, elce pelce do pekelce.
7: Čti porád pryč.
4: Já vím, ale je to pospátku a nejde mi to tak bystře.
7: Musíš rychle dokavat je Vejrych za horama.
2: Kačenko, ať mi čerti postaví kozí chlívek. Zvrátili ho kopitama, jak se hnali a pojevili kozu.
7: Fafrlíkovi postavit kozí chlívek, sehnat novou kozu.
1: U nás schodili komín.
7: Bachtíkovi postavit komín. Matěj, jíč ti porád pryč.
1: Jo, jo. A pletenec burstu do komory. Jako ouroby za škody.
7: Bachtíku, Fafrlíku, ať se dostane i na ostatní. Nestropili čerti škodu jenom vám. Jen kdyby to tak někdo lidem dal vědět.
4: No, kdybys mi nebyla sebrala buben.
7: No, vidíš, na tohle ti ho dám i spalit.

0: kačence, kam máme posílat čerty na práci.
1: Stát! Halt! Co se tady tropí na mém nádvoří za debelí? Čertů plná ves a strážný spí jako pařez. Pekelná kavalerie na můj rozkaz pochytat rebeli.
2: Kováři, doříkej rychle poslední odstavec.
3: Jo, Káčo, ty umíš sekat jazykem, jako když biče mrská.
4: Ukažte tu knihu. U potoka roste kvíti, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč. Hotovo, puntík.
1: Hlásím, urzený pane hejtmane, eskorta k převozu vaší excelence do pekla připravena.
5: Cože?
1: Položky dál jsou v naší pekelné účetní knize vybrány a na dluh peklo nedává.
2: Šup do pytle!
1: Pekelná roto, na můj povel, kupředu!

0: a jsou pryč. Čertí s Vejrychem. A juchu!
1: Juju!
2: Je, Minánku. Matěj, vždyť mi v tom kalupu zapomněli na svý vlastní pole.
0: No jo, to, že jsi tak pospíchala, mlela jazykem.
2: Co budeme dělat?
1: Matěj, teďka vem buben a půjde se parádně.
2: Nikam. Matěj teď musí vzít motiku. No co pak nám zbejvá, když jsou teď čerti pryč?

Ach, jich je, mine. To se Matějoj nechtělo motykou do brázdy, když už zvykl, že se dá práce udělat rychlejc. Ale že byl řemeslník, jak se patří, vomerk a podržal v paměti, jak ty čertovský palice ryly rohama do země a sešikoval si podle toho takový jako vidle na trakaři. Jede to, točí se to, jako když čerti vrtějí rohatou palicej a obrací to a vidlema rozhazuje hlínu. Za chvíli je brázda obrácená. A vždyť vy to taky budete znát, kdo jste vybírali na horách bandory. Tahá tu zrychtovanost kůň nebo krauka a říkáme tomu čert. A když pak jsou bandory ve sklepě, pečou se sejkory. A muzikanti vo sejkorovým šejdouci vyhrávají tuhletu.

0: U Šounova pohádková školka.
1: Ahoj holky, ahoj kluci.
2: Vítejte v U Šounově pohádkové školce,
1: ve které je dneska s vámi samozřejmě U Šoun, Rušoun
2: a Jana. Ale navíc je tu s námi i vzácná návštěva.
1: Je tady s námi taky Marka Míková.
3: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: A Marka toho umí.
1: A proto my na ní máme připravenou spoustu otázek.
2: Hlavně o loutkách v nemocnici.
1: Marko, ty nám prostě řekni, kdo nebo co jsou loutky v nemocnici.
3: Jak bych vám to vysvětlila? Loutky v nemocnici to jsou různí dřevění panáčci a ušití panáčci, ale za nimi taky lidi. A ty lidi to jsou třeba muzikanti nebo loutkoherci, jsou to paní a pánové a holky a kluci a my všichni chodíme do nemocnice hrát dětem.
1: Je to je ale zajímavé.
2: A co dělá loutkám v nemocnici radost?
1: No to by mě teda taky zajímalo.
3: No když je rozchechtáme.
1: A mě byste taky rozchechtali, viď?
2: A dělají vám radost taky písničky?
3: Určitě, vždycky zpíváme na začátku.
1: Je, Marko, tak můžeš třeba nějakou písničku tady nám všem představit nebo uvést?
3: No tak dobře, tak já si odvážně zkusím představit písničku, která se jmenuje Jaguár.
1: Jo.

0: Jako, to byla paráda. Jak často si zpíváš?
1: Já? Hodně často. Někdy si zpívám už ráno, když vylezu z postele, tak jako bručím. Potom, když vařím polívku, tak si zpívám. A odpoledne s dětma v nemocnici a někdy ještě na koncertě večer.
2: No, my si tady v mojí pohádkové školce pokaždé zpíváme. Zaspíváš si dneska s námi?
1: Určitě.
2: A jaká je tvoje oblíbená lidová písnička?
1: No, vy mě takhle rychle zkoušíte.
2: No.
1: Tak já už vím. Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub.

0: ní do, do, do. Dej sem ten zub, nebo ti vytrhnu z drdolu chlup.
1: Ach jo.
2: Jata je veselá, ale grační. No to teda, to se mi líbí. To se určitě líbilo klukům i holčičkám.
3: Určitě. A Marko, jaká ty jsi byla jako malá holčička?
1: Myslíš, jako jestli tlustá nebo hubená?
3: Veselá nebo smutná?
1: A nebo trzá, a nebo hodná?
2: Jo, tak to asi byla taková i taková a maková. Ale když jsi byla o něco větší, taky jsi hrála v pohádce jako třeba herečka Šípkovou růženku, že jo?
1: Ano, no, to je pravda.
2: Tak řekni, jaké to bylo?
1: Krásné. Měla jsem šaty, růžové, bílé i modré. Měla jsem maličkou korunku, spíš takovou perličkovou, dlouhé vlasy.
2: A jak se jmenovala přesně ta pohádka?
1: Jmenovala se Jak se budí princezny.
3: Marko, jakou pohádku máš úplně nejradši?
1: Ze všech pohádek na světě? Já mám ráda všechny pohádky.
2: No tak dobře, tak my taky tady v Rádiu Junior, viď? Že jo, Jano?
3: Jasně,
2: no.
3: My tady máme spoustu pohádek. A no. Marka taky píše pohádky.
2: Jo, a pro jak velké děti?
1: Pro malé i pro větší.
3: A o čem nejraději píšeš?
1: Ještě dneska ráno jsem dopisovala knížku o dvojčatech, o dvou holkách. Ale nejradši píšu třeba o žvejkačkách, nebo o něčem takovém zlobivém, třeba o nějaký...
3: O Ušounovi.
1: No, to jsem ještě neskusila.
2: No, ale to by ses měla vážně zamyslet.
3: Marko, napíšeš někdy o Ušounovi.
1: Dobře, a jak má velké ty uši?
2: No, tak se podívej, no, tak.
1: No.
2: Podstatné jsou moje dvě velikonanánské uši, to jsou takové satelity, takové antény, jo, ale ta nejanténovatější anténa, to je ta zakroucená, zauzlená, co mám na hlavě. Tak to můžeš někdy napsat, ale počkej, teď se potřebuju zeptat já. Takový CDčko si s loutkama v nemocnici naspívala, nebo jak to bylo?
1: Do té nemocnice s námi chodí různí muzikanti a herci a někteří třeba hrají na trubku, někteří na harmoniku tahací, někteří na housličky, na kytaru, na pianko. No a tak jsme si řekli, že dohromady dáme nějaké písničky. A jak nás to hned napadlo, že uděláme písničky, tak už to šlo jedna za druhou. Naučili jsme se je, naspívali a teď je máme na CD.
3: Ale na tom CDčku jsou taky pohádky.
2: Je to je taková pohádková medicína.
3: Jasně. To...
2: Písničková.
3: Loutky v nemocnici dávají dětem jako medicínu a léky pohádky a písničky, ale pohádku si teďka pustíme, že jo, Ušoune?
2: Jo, prosím.
3: A bude to pohádka, jak vodník Čepeček poslal vůz perel.
2: Ušounova

0: Jednou si vodník Čepeček nasadil na hlavu klobouk s pentlemi, namočil si pořádně levý šos, aby mu cestou nepřeschnul, a šel se podívat do města. Před krámem zlatníka Granátka zaslechl, jako by se tam dva hádali. A on to byl zlatník Granátek a chalupník Jíva.
1: Neslevím ti za ten prstýnek ani půl halíře. Zaplatíš mi za něj hned a na dřevo.
2: Měj rozum, Granátku. Co pak chalupník může vydat celý dukát?
1: Ty jsi měl mít rozum, chudý jsi jako kostelní myš, ale prstýnek ten si mít musel.
2: No, vyvdával jsem dceru. A jak by vypadala nevěsta docela bez prstýnku? Počkej mi s placením, aspoň dožní.
1: Zaplať mi rovnou na dlaň, nebo tě dám vyhnat z chalupy.
2: A co bych si pak počal bez střechy nad hlavou?
1: Počni si, co chceš, a jdi mi od pultu, aby k němu mohl jiný.
0: Chalupník Jíva musel z krámu i s celým svým neštěstím. Hned za prahem se zastavil a rozmýšlí se, co teď. Chalupa a u ní kousek pole. To byla jeho jediná obživa a potěšení.
2: Nejlíp by bylo běžet k rybníku, aby se tam nade mnou zavřela voda.
3: To si mi pěkný odvaha, rovnou se hrnout do rybníka.
2: Tobě se to mluví. Klobouk máš s pentlemi, kabát z pořádného zeleného sukna. Zkrátka nějaký pan měšťanosta. V kapse ti taky dukáty jistě nechybějí.
3: Tohle jsou mé dukáty.
2: Před chvíli bych byl řekl, že jsou to vodní škebličky. A teď zas, že to jsou zlaté dukáty císařského ražení.
3: Už na to své neštěstí zapomeň.
2: Ale jak?
3: Já ti pomůžu.
2: Ale pro jakou mou zásluhu?
3: Aby se jednou chalupníkovi stalo poprávu a zlatníkovi taky. Počkej tu na mě venku před krámem. Za chvíli ti povím, jak jsem u zlatníka pořídil.
0: A Čepeček si natřásl pentle na klobouku, aby se pěkně nesli. Mokrý šos zastrčil do kapsy, aby z něho nekapalo. A ze široka se hrne do krámských dveří.
1: Vítám vašnostu co nejúctivěji. Tuhle je židle, hned vedle ní šamrlička. Posadí se panstvo na židli nebo na šamrličku?
3: I postojím. Ta věc, pro kterou jsem přišel, je snadno k vyřízení.
1: Jistě, jistě. Přeje si vašnosta prsten s diamantkem nebo špendlík zlatý od špičky až dolů. Takové panstvo s kloboukem, samá pentle, to si jistě dovede dopřát.
3: Já přišel kvůli prstinku.
1: Tak tedy ten s diamantkem, anebo ten druhý s modrým kamenem, anebo tenhle třetí z granáty. Prsten z granáty od granátka, to je něco. Panstvo s tak pěknými červenými střevíci si ho jistě může dopřát.
3: Já přišel kvůli tomu prstýnku, co koupil chalupník Jíva své dceři nevěstě. Tuhle je za něj ten dukát.
1: A tak, vašnosta chce zaplatit za chalupníka. Vašnosta v pentleném klobouku, zeleném fráčku a červených bodkách mi tuhle dává zlatý dukát. A já ten dukát vezmu a sotva za vašnostou zapadnou dveře, bude z toho dukátu škeblička. Však já tě, Hastermánku, dobře poznal. A už od první chvíle pro ten mokrý šos zastrčený do kapsy. Ať si mi rovnou z krámu, nebo na tě pozvu kostelníka.
0: A Čepeček musel z krámu takovým hopákem, div si neurazil kramflíčky u červených botek. To štěstí, že vletěl do náruče chalupníkovi Jívovi, co čekal venku.
2: Tak jak? Jak si pořídil?
3: Zle, že ani hůř být nemůže.
2: A tolik si mi sliboval.
3: Já když slíbím, taky splním. Nech mi chvilku času, abych přemýšlel, kudy na zlatníka jinak.
1: Už?
3: Ještě mi ten pravý nápad neblízkl.
1: Tak už?
3: Kde pak, ještě se mi v hlavě nepodpálilo.
1: Budeš tu stát a pořád ještě přemýšlet a má chalupa už bude dávno Zlatníkova.
4: Místo a na celé dveře. Co vy dva tu? Jděte sebou.
3: Kdo to byl?
1: No ale starostka, zdejšího starosty žena. Hrnesek Zlatníkovi pro nějaký šmuk a šperk.
3: Už mi začíná v hlavě jiskřit, jako když se voda rozčeří o křemínky. Stoupni si z jedné strany dveří a já z druhé.
1: Nač takové?
3: Če? Co si nevyposlechneme, nebudeme vědět.
5: A ještě políbení ruky, paní starostko, taková čest.
4: To už je asi 40. políbení ruky a 40. čest, ale pro tohle já jsem nepřišel.
5: Komu čest, tomu čest.
4: Já bych radši to, pro co se chodí k Zlatníkovi.
5: A co by si přála, paní starostka?
4: Granátku. Mně se o něm zdálo. A když jsem se ráno probudila, starosta mi povídá, jen si ho má milá kup. A já za něj zaplatím, ať stojí, co stojí.
5: A o čem se to paní starostce zdálo?
4: To by aby všecko sedmkrát Zlatníku. O náhrdelníku přece.
5: Ze zlata?
4: Ze sluníčkového zlata. A z pořádného kusu.
5: To bych měl. Zlato se u mě najde.
4: Ale jaký to byl náhrdelník? Od krku sahal až přes ramena a byl ze zlatých větviček jako zlaté kapradíčko. Na každé větvičce byla perla a na každé špičičce perlička. Bylo jich tam nejmíň na tři hrsti. A takový náhrdelník mi, Zlatníku, uděláš. Z velikého kusu zlata a ze tří hrstí perel.
5: Jenže tři hrstí perel, ty se u mě neshledají.
4: A já jsem starostka a poroučím.
5: Tři hrstí perel, to snad ani v Praze nemají.
4: Poroučím ti po dobrém, ale čím dál, bude hůř.
0: Tak se tam Zlatník se starostkou smlouvali o náhrdelníku. Granátek vzdychal, kde vzít tolik perel, a starostka poroučela čím dál víc ve zlosti. Čepeček s chalupníkem Jívou to všechno poslouchali za dveřmi. A v tom povídá Čepeček.
3: Dál poslouchat nemusíme. Už se mi v hlavě rozkříslo, jako když drcne křemenem o křemen.
1: Jen aby to nebyla taková rada jako ta dukátová.
3: Tahle je lepší, pravá perličková. Dojdi si domů pro vůz a přijeď s ním k mému rybníku. Ten vůz pak naložíme čerstvými škeblemi.
1: Naložíme. No, bude naložený. Ale co dál?
3: Ty s tím vozem pojedeš od rybníka rovnou na ring a rovnou před krám Zlatníka Granátka. Dál už se nestarej.
0: A tak to udělali. U rybníka naložili plný vůz čerstvých škeblí a Jíva s tím odjel do města. Granátek už zatím udělal na náhrdelníku pro starostku, co bylo ze zlata. Ale chyběly mu perly.
5: Práce taková, já je vezmu. A ještě takové hrkání do mého těžkého rozmýšlení. Nemůžeš s tím vozem dál. No vidí, chalupník Jíva, co pak to vezeš?
1: Co bych vezl? Škeble. Plnou košetinu škeblí. Tamhle na druhý konec města prasetu.
5: Škeble. Počkej. A co, kdybych já jednu tu škebli otevřel dlátkem?
1: A proč by ne?
5: Perla. Je v ní perla jako hrách. Druhá. V každé je perla nádherné podívání. Jivo, víš, co vezeš?
1: No co by? Škeble pro prasata.
5: Já je koupím. Celý vůz.
1: Jenže jedna stojí díl dukátu.
5: Jsem tu s nimi za chvíli. Tohle jsou dukáty.
1: Takových zlaťáků. To já vám tu ty škeble nechám i s vozem.
0: Půl dne vyloupával Zlatník Granátek perly ze škeblí. Celý den je pak zasazoval do zlatého náhrdelníku pro starostku. Když zasadil poslední, bylo to zrovna včas.
4: Jsem tu a už ve mně není ani kousíček trpělivosti.
1: Však taky být nemusí, náhrdelník je hotový.
6: Taková krása, takový kus zlata a na něm na tři hrsti perel.
4: Dej ho sem.
1: Stojí 1000 dukátů.
4: Nejdřív mi ho dej na krk, ať ho vyzkouším.
1: Stojí 1000 dukátů.
4: Už je mám dobré, už jsem slyšela. Pověz mi ho na krk.
1: Až za 1000 dukátů.
4: Tady máš. A teď náhrdelník. Pořádně mi ho zapni a doveď mě k zrcadlu. Jak se ten náhrdelník nese? Ta tíha zlata, toho blýskání a perly. Ještě nikdy jsem jich neviděla tolik pohromadě. Nádher, nádherná. Jenže... Co si to s těmi perlami vyváděl, že tolik studí a čím dál víc, jako žabí tlapky. Co si to vyváděl s těmi perlami? To nejsou perly. Za 1000 dukátů si mi prodal 1000 žab. Ale jako starostka mám své slovo. Drábové, ať jste tu. A popadněte zlatníka Granátka a vstrčte ho na 1000 dní do šatlavy. Den za rukát.
0: A tak se stalo všem, jak se mělo spravedlivě stát. Starostka popadla sukni do hrsti a utíkala domů se žábami o závod. Zlatník Granátek počítal 1000 dní v šatlavě. Chalupník Jíva už se nebál o střechu nad hlavou a vodník Čepeček dál hospodařil v rybníce.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: kde je kromě nás dneska na návštěvě Marka Míková,
0: která chodí s kolegy hrát divadlo a písničky dětem do nemocnic.
2: Říkáme si loutky v nemocnici.
0: A zažijete v nemocnici někdy i legraci?
2: Občas zažijeme i legraci. Třeba když začne nějaká loutka moc zlobit a začne třeba skákat po posteli a po peřině a děti se začnou chechtat a přijde sestřička a řekne, co je to tady za rambajs?
0: To je paráda. Tak to si s vámi ty nemocné děti užijí opravdu legraci, ale můžou vás někdy vidět i zdravé děti?
2: Ano, někdy hrajeme i venku, třeba v divadle Minor, nebo na Smíchově, tam, kde hrajou buchty a loutky, a nebo třeba na Kampě, a nebo třeba i v Brně hráváme v divadle Radost.
1: No tak dobře, ale já bych prosil o další písničku, protože mně se ty písničky moc líbí.
0: Teď si připrav Ušoune křídla, Marko, ty taky, protože začneme poslouchat písničku Lítací.
1: Jo, já budu mávat ušima.

0: kluci a holky, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a asi všichni víte, že někdy ve školce plníme úkoly. Marko, co vy v Voutkách v nemocnici?
1: My úkoly nemáme. My se jenom nesmíme splést, když třeba jedeme do Brna nebo do Ostravy nebo do Plzně, abychom nejeli na druhou stranu, než máme. Abychom nejeli vlakem místo autobusem. To se nám někdy stává. A potom si musíme naladit hudební nástroje.
0: Marka tady má prapodivný hudební nástroj. To zní jako kouzlo.
2: No to zní jako kouzlo a já to slyším, ale já to i vidím, ale vůbec nevím, co to je.
1: Já pořádně taky ne, ale já jsem to dostala a je to krásné. A tak si to beru občas do nemocnice.
2: Já vám to vysvětlím, já vám to popíšu, jo, pozor, to vypadá jako takový kelímek nebo jako květináč. Takových dříveček, každé to dřívečko, každé to prkínečko je jinak veliké, proto to vydává různé tóny. Jo, já už vím, je to takový dřevěný xylofon stočený do klubíčka.
0: My si někdy překládáme z dospěláčtiny. Které slovo jsi jako malá předělala, aby se ti líp říkalo?
1: No, zrovna Marka. Já totiž jsem normálně Maruška, ale protože jsem to neuměla pořádně říct, tak jsem pořád říkala jenom Maka, Maka. Maka.
2: To je jako kdybych já říkal un, un, run. Jo, jakože, rozumíte, ušoun, rušoun, to je un, run. No, no, no.
0: Ale já tady mám jedno strašně složité slovo.
2: No?
0: Schválně, jestli ušou nevíš, co to je anakonda.
2: To je přeci dlouhat ananánský a tlustoučký had, který spolkne. No, kdybych byl v Jižní Americe, tak by mě spolknul. To já vím. No, ale hele, není o ní nějaká písnička?
0: Marko, nevíš o nějaké?
1: No, to dobře vím. Zrovna takovou jsem složila.

0: byla krásná písnička. Ano, ano, ano.
1: Ale kde žije taková anakonda? U nás v Česku asi ne.
0: No někde v zoologických zahradách. Jinak, jak jsem ti už naznačil, v Jižní Americe. Mm-hmm. To je taková Amerika, ale je na jihu, jo.
2: Teda ten už on je ale chytrý.
0: Jenomže já musím ještě něco holkám a klukům říct. Marka má tady takové krásné zpívadlo. Vypadá to jako takový ptáček uplácaný z hlíny. Je dutý uvnitř a je to vlastně taková píšťalička.
1: Ušoune, ty jsi dneska chytrý jako rádio.
0: No, no, no, protože já totiž ve svém volném čase poslouchám Rádio Junior. No něco vůbec nevím. Vůbec, vůbec. Ale něco vím. Třeba dokážu popsat tady toho hliněného mrňavoulinkého ptáčička, který se vejde Marce úplně krásně do dlaně.
1: Počka.
0: A teď pozor, jo, pozor.
1: Ty jsi říkal, že je to zpívadlo, to bych teda chtěla slyšet.
2: Je to zpívadlo, tak já to zkusím.
0: No to zní úplně jako třeba naši ptáčci. To nemusí být jeho americký ptáček.
1: Tohle
0: žádný,
1: nebyl
0: jo?
1: Český ptáček.
2: To není, to je ptáček z Peru.
0: Jo, Peru, Peru, to není jako, že se Peru. Ne. Nebo že něco Peru, nějaký tričko nebo ponožky. To je taky taková země, zase v té Jižní Americe. Marko, ty jsi tam někdy byla, nebo co?
2: Byla, byla. A tady toho ptáčka jsem si koupila od pravé indiánky.
0: Je.
1: Páni.
2: Ale už on ještě ty nevíš, že no. Vevnitř v tom ptáčkovi je vodička.
0: Ono to tam žbluňká a proto se ten zvuk mění. To já jsem na to přišel se svou anténou.
1: Marko, zahraj nám ještě.
2: Tak ještě trošku.
0: Marko, ještě nám na samém konci prosím tě řekni, co si mají holky a kluci podle tebe z toho našeho povídání dobře zapamatovat?
2: Můžou si zapamatovat, že pohádky a písničky jsou dobrá medicína a taky když se člověk chechtá, takže to pomůže a brzy se uzdraví.
0: Jo, to já jsem zdravý pořád.
1: No a co holky a kluci mají podle tebe dneska namalovat?
2: Mohli by namalovat třeba...
0: Toho hada, toho hada.
1: Ne, ty loutky, ty loutky.
2: Nebo loutky. Nebo kluka, který je v nemocnici se zavázanou hlavou a přitom se chechtá.
0: Nebo holka. Jo, ale hlavně, že se chechtá.
1: To je ale bezva nápad. A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka ten obrázek vyfotí mobilem anebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Důležité je, že někdo z vás pak dostane za obrázek od nás odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová.
2: Marka Míková.
0: To je principálka neboli vedoucí loutek v nemocnici.
1: A to je všechno. Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Je, na něco jsme zapomněli. Já si myslím, že by to chtělo ještě jednu písničku. Marko, zbyla tě tam nějaká?
2: Zbyla mi tam jedna.
0: Jaká?
2: A zrovna taková, na kterou se dobře tancuje. Jmenuje se Okap.
0: Je.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme si toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zase vysvětne.

0: Žítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdraví Klárka Nováková a taky
2: Norbert Svoboda, ahoj.
1: Ahoj Norberte, jsem ráda, že jsi dorazil ze Švýcarska. Dneska budeš tady se mnou spolumoderovat a naše vysílání s datem
2: 12.8. a jeho zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách nebo i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak. V noci pak bude taky možné pozorovat meteorologický roj Perzeidy. Úplné zatmění slunce bude večer vidět třeba v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a nebo ve Španělsku.
2: Kutilské duo Pat a Mat dnes slaví 50 let. Na vzniku legendárních postaviček se podílel režisér Lubomír Beneš a kreslíř Vladimír Jiránek. V prvních filmech to jednoduše byli jen dva bezmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 1989, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. Výrazně uspěli u diváků v Iránu, kteří od té doby říkají Nešikum Patum a Matum. Znovu do kin se Pat a Mat dostanou 8. října, kdy bude premiéra filmu Pat a Mat zpátky na venkově.
1: A jak bude zítra, bude jasno až skoro jasno, denní maxima 26 až 30 stupňů, povane slabý vítr.

0: Zdravíme vás z klubu Rádia Junior i s Norbertem a hlavně zdravíme všichni, kteří jsou právě teď na Moravě, že jo, Norberte?
1: Ano, přesně tak.
0: Máš rád Moravu, byl jsi někdy na Moravě?
1: Krátce, nikdy pořádně na výletě jsem nebyl. Už vidím, že až přijdu domů, že mě zabije máma. Ty si nepamatuješ na ten výlet, kdy ti byly 3 roky? Ne, nepamatuju.
0: A je tam nějaké místo, které bys rád viděl? Třeba jeskyně, nebo Brno,
1: jako
0: Ostravu.
1: Ostravě jsem byl. V Ostravě jsem byl, to je pravda. To je
0: trošku do Slezska, ale...
1: Ne, v Ostravě jsem byl, ale Morava moc není na mém bucket listu. Ani nevím proč, ale na mém bucket listu jsou spíš jiné země.
0: A regiony?
1: Regiony.
0: Třeba?
1: Co se zemí týče, já nevím, ty, co včera poslouchali, já jsem to říkal v telefonu, že já bych se rád zase podíval na Island. A obecně sever země, jako třeba Norsko, Švédsko, tam jsem já třeba ještě nebyl. A nebo zase úplně jich, jako třeba Austrálie, Nový Zéland, tam vzadu.
0: Pokud i vy byste se někam rádi vypravili, tak mi to klidně napište nebo zavolejte. Náš e-mail je vzkazovna@rozhlas.cz, kam si přitom můžete přát i nějaké svoje písničkové přání, a nebo volejte na bezplatnou telefonní linku
1: 800 199 199.
0: No a co nás dneska všechno čeká? Už za chvilku bude třeba vzkazovna, nebude chybět ani síťovka, kde se dozvídáte nejrůznější perličky ze sociálních sítí, a potom si dáme taky zvídavec Děti z Bullerbynu, což je čtení na pokračování. No a od 19. hodiny se vypravíme pěkně do minulosti. A když jdeme do minulosti, tak kde se sbírá takové ty důkazy z té minulosti? Tušíš to, Norberte?
1: Ve sklepě.
0: Ve sklepě, a v tom sklepě tady v rozhlase máme
1: archiv.
0: Archiv, takže se vypravíme do rozhlasového archivu, kdy nám o něm bude vyprávět Petra Tanclová, archivářka, a prozradí nám fascinující historii českého, dříve ještě československého rozhlasu. Možná jste to nevěděli, ale po Argentině, Spojených státech a Velké Británii jsme byli čtvrtí, kde odstartovalo pravidelné rozhlasové vysílání v Československu. Kde přesně? No tak to se dneska dozvíte, a a myslím si, že to bude hodně zajímavé, protože prý v našem rozhlasovém archivu i straší.
1: Ty jo.
0: Tušíš, jaké tam máme strašidlo?
1: Ušouna, rušouna.
0: A ušouna, rušouna tady straší u nás na Rádiu Junior, ale v tom archivu tam straší ještě jiné strašidílko. A to je, prosím, pěkně skřítek archivářek. Takže jak vypadá, i to se dozvíte po 19. hodině.

0: Posloucháte Radio Junior a my pro vás máme spoustu super písniček, vy si o ně můžete psát taky na e-mail.
1: Radio Junior, vzkazovna @rozhlas.cz a nebo samozřejmě můžete volat přímo sem na linku 800 199 199.
0: My se na vás budeme těšit a máme pro vás dokonce i soutěž. Máte rádi zvířata? Nás by zajímalo, které zvíře je vaše nejoblíbenější. A to pozor, zvíře, které žije v džungli. Protože máme pro vás soutěž a Norbert nám řekne, co můžete vyhrát.
1: Můžete vyhrát jednu rodinnou vstupenku pro 4 osoby na předpremiéru animovaného filmu Tajemství džungle v neděli 23. srpna od 15 hodin v kině Atlas v Praze.
0: A k tomu ještě takovýhle úžasného plyšáka, takovýhle bílej, já nevím vůbec, co to je jako za zvíře, jo.
1: Takový
0: ale
1: chlupatý zezadu.
0: Takový zezadu chlupatý.
1: Vypadá jak bílá mrkev.
0: Přesně, vypadá jak bílá mrkev, ale místo toho tady má nějaký jako šipky nebo šlápoty nějakého ptáčka. Pak má červený oči, modrý nos, modrý uši a je to
1: Velký uši.
0: Je to asi takových 25 cm vysoký plyšák a vůbec netušíme, jak se jmenuje, ale má tady k tomu i spoustu dalších obrázků. Jo, počkej, to bude takhle za prvý. Musí to být nějaký zvíře z džungle, jo?
1: To určitě.
0: A tady koukám, tady jsou nějaký další zvířata. Norberte, nenapadá tě, co je tohle za postavu? My na to možná přijdeme a vy na to rozhodně přijdete, když nám, když budete poslouchat a když si zajdete potom do kina na film Tajemství džungle, který bude mít premiéru na konci srpna a vy můžete vyhrát lístky na neděli 23. srpna od 15 hodin v kině Atlas v Praze. Stačí, když nám napíšete anebo zavoláte, které zvíře z džungle byste chtěli vidět anebo si třeba i pohladit. Prostě zkrátka, které zvíře je vaše nejoblíbenější, ale chápu, že třeba nějakýho krokodýla nebo já nevím, co to tam je, byste si hladit nechtěli, ale prostě nějaký zvíře. Prostě vyberte si zvíře z džungle a řekněte nám, proč vybíráte zrovna tohle. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199, a nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: víc. To byla Adélka Křivánková ve vysílání Rádia Junior a její krásná písnička. A my si tady už s Norbertem googlovali a zjistili jsme, co to je za zvířátko. Takže pozor, tadyhle to speciální zvířátko, které dneska můžete vyhrát, když nám řeknete, které zvíře z džungle prostě je vaše oblíbené, nebo prostě proč byste ho chtěli vidět a tak dál, tak to zvířátko, co můžete vyhrát, je chlupáč Fluffy. Fluffyci jsou mýtická zvířata, vyskytující se pouze v pohoří Tepuji. Žijí ve velké skupině v odlehlé části venezuelské džungle. Pátrají po nich pytláci, kteří by se aspoň jednoho z nich rádi zmocnili a prodali jej nelegálním obchodníkům se zvířaty. Takže to je chlupáč Fluffy. Toho můžete vyhrát a jeden z vás už se nám dovolal. Zdravíme Honzíka, ahoj.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Tak Honzíku, co ty a zvířátka z džungle? Máš tam nějaká oblíbená?
1: Mám opici, mám rád opici, anebo mám rád nebo mám rád tukana.
2: Hmm. A máš rád takový ty malý opičky, anebo ty velký orangutany, ty jak vypadá jako lidi skoro?
1: Takový ty malý opičky, ty, protože ty skáčou po liánách a další blbosti dělají, opičí se po lidech, takže takhle.
0: Já jsem byla zamilovaná do jednoho orangutána, když jsem byla malá, byl mi asi tak 5 nebo 6. A on byl v ostravské zoo, kam jsem vždycky jezdila na prázdniny za babičkou. A tam jsem vždycky si stoupla na ten, tam byla jako skleněná, že jo, sklo mezi náma. A já jsem tam dávala ruce a on normálně vždycky přišel a dával tlapky na ty moje tlapky. Takže takhle jsem dala ruku a on mi tam dal ruku, pak zase jsem dala jinam ruku, on mi tam dal taky ruku. A já jsem ho tak zbožňovala, toho orangutána. Jenomže pak jsem jeden rok přišla a on tam nebyl. A já jsem si říkala, jak to, že tady není, co se stalo. A víš, co se stalo? Kluci, víte, co se stalo?
1: Ne.
2: Přestěhovali ho?
0: Jo, oni mi ho normálně přestěhovali do Vídně, protože tam měl nějakou nevěstu. Takže já jsem takhle přišla o svýho takovýho idola zvířecího. A je naopak, Honzíku, nějaké zvíře, kterého by se zbál?
1: No, já bych jsem se bál lva, nebo bych jsem se bál, nebo bych jsem se bál tygra.
0: Mm-hmm. Já teda asi kdybych někde byla a ten tygr by tam přišel a byl nějaký zuřivej, tak bych se ho asi taky bála, ale kdyby byl prostě jako takový hodnej a ochočený, tak to je třeba můj sen, no, si jakoby chytnout nějakýho lva nebo tygra a podrbat si ho za uchem. Kdyby byl ochočený, tak by si ho taky podrbal.
1: Ano, to jo, to by jsem si ho podrbal, tygra nebo lva.
2: Ale upřímně, takový tygr nebo takový lev vypadají skoro až rozkošně.
0: No jsou fakt jako rozkošný, takový kočičky rozkošný, no. Tak. Až na ty zuby.
2: A až na tu velikost.
0: Až na tu velikost. Ale kdyby to byl nějaký hodnej tygr nebo lev, tak teda to by se mi moc líbilo. Mít ho klidně jako domácího mazlíčka. Norberte, co ty a zvířátka?
2: Já vždycky zbožňuju ty miminka a vždycky si je chci pohladit, ale akorát problém je, že vedle toho stojí ta maminka, kterou si člověk úplně pohladit nechce, když je vedle tohoto dítě.
0: Mm-hmm.
2: Ale dřív jsem vždycky chtěl mít lva doma.
0: Mm-hmm. Tak, to jsme na tom podobně. A já ještě k tomu i opici. No tak Honzíku, byl jsi někdy v zoologické zahradě?
1: Ano, byl.
0: A máš to tam rád?
1: Ano, mám to tam rád.
0: A jezdíš tady v Praze i tou lanovkou?
1: No, jezdím, ale teď jsem tam dlouho jako nebyl, takže smůla.
0: Tak třeba se tam někdy vypravíš. My děkujeme za tvůj tip a zatím máš třeba i nějakou písničku, kterou bys chtěla, abys ho ti pustili?
1: Ano,
0: kterou?
1: Máme.
0: Povídej.
1: O nějakou o pejskách, protože my jsme v Malšičáku a venčíme pejsky.
0: Mm-hmm, tak já ti nějakou písničku... Já ti nějakou písničku najdu, možná za chvilku. A než to udělám, tak ti pustím jinou, která bude třeba...
2: Kousek chleba.
0: Jo, už jsem jednu našla, ta je docela vtipná. A pak ti pustím tu o zvířátkách, jo?
1: Dobře.
0: Tak zatím ahoj.
1: Naschle.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, máme tady Norberta a Klárku. Před chvilkou si Honzíček přál nějakou písničku a já jsem našla píseň Štěněčí od Libušky Šafránkové, kterou mám fakt ráda. Víš, že to byla Libuška Šafránková?
1: No, myslím, že odpověď si můžeme všichni myslet, nevím.
0: No jasně, Norbert, což je ve Švýcarsku, nezná základní prostě věci, co musíme znát my tady v Česku. Říká ti něco pohádka Popelka? Tři oříšky pro Popelku.
1: To mi něco říká.
0: Jo. A víš, jak vypadala ta Popelka?
1: Ne.
0: Ne jo. Takže ty jsi neviděl legendární pohádku s Libuškou Šafránkovou, která byla Popelka a jezdila zasněženou krajinou a za svým princem, který byl na zámku Moritzburg, myslím, že to bylo někde v Německu, protože využívali tadyhle ten nádherný zámek. Tak nevíš.
1: Ale je to asi jak s tím výletem na Moravu, že možná jsem to někdy viděl, ale už si to vůbec nepamatuju.
0: Ale je teda fakt, že ty, kdybys mi řekl nějaký základní švýcarský pohádky, tak bych je taky prostě neznala, co se dá dělat. Písnička Štěněči je tady, ale pro všechny, hlavně pro Honzíka, pro jeho bráchu a pro všechny, taky kdo mají doma nějaký štěňátko, nebo prostě pejska, který z toho štěňátka vyrostl. Norberte, měl jsi někdy zvíře, štěně?
1: Já ne, ale my jako rodina, jo, ale umřel ještě předtím, než já jsem se narodil.
0: Jo, tak, takhle.
1: Takže jak moje rodiče, tak moje dva sourozence měli psa.
0: A ty ne. A víš, jak se jmenoval?
1: Julinka.
0: Julinka, tak zdravíme nahoru Julinku.
1: Hezký
0: do nebíčka,
1: takový.
0: Super. My jsme měli za do mých 5 let pejska Bertíka. Ten byl taky úžasný. V mých představách byl obří, jo, byl fakt velký. Byl velký asi jako takový obří retriever, ale co jsem se dozvěděla, tak prý byl asi tak poloviční a byla to nějaká pouliční směska. Každopádně měl takovou tu nazrzlou barvu. A vždycky, když vidím retrievera, tak prostě si říkám, tyjo, to nebo prostě takový nějaký to zvíře s tou tak podobný, tak prostě si říkám, takhle vypadal Bertík, tak třeba jednou budu mít taky nějakýho Bertíka. No a můj syn Adámek, ten by chtěl nejradši šiperku, což je takový černý pejsek, kterého si dřív brali námořníci na loď, protože on dokázal lovit myši, takže když někam cestovali na daleké plavby a byli několik měsíců na moři, tak tam měli tadyhle ty pejsky, šiperky, tam slyšíš to ship, anglicky je to loď, no tak ta šiperka je takový super lodní pejsek a taky má rád hodně vodu, takže je to vodomil.
1: No a máš ráda spíš takový ty velký pejsky nebo ty malý pejsky?
0: Když jsem byla menší, tak jsem měla ráda právě ty velký psy, nebo pořád mám ráda ty velký psy. Ale teďko, protože žiju v paneláku a tam prostě nechceš velkýho pejska, tak uvažujeme, že bychom si třeba s Adámkem pořídili pejska, ale právě spíš koukáme teda po těch menších. I když je to teda trošku těžký, protože já bych chtěla nějakýho, který nelíná, aby nebyly všude chlupy. Taky bych chtěla nějakýho pejska, který je jako roztomilej a který teda je holt teda menší a nějak mu to v tom paneláku nebude vadit. Tak uvidíme, jestli se nám podaří takhle sehnat pejska, anebo velký barák a tam si pořídím toho retrievera, nějakýho velkýho, který si tam bude moct běhat po zahradě. Tak to je výhled na mých dalších 40 let. Máš nějaký výhled ty?
1: No, já bych si tak rád pořídil psa, ale určitě velkýho, to je jasný. Ale co přesně ještě ne, mě hodně láká teda ten Rotvík.
0: Rotvík?
1: Rottweiler.
0: Aha, Rottweiler.
1: Protože to jsme měli my beze mě. A říkáš, že byl výborný. Že on jako je velký, ale tím, jak když ho má člověk vychovaný, tak, se umí chovat a vypadá tak odpudivě, ale ve skutečnosti je hrozně hodnej.
0: Tak to jsou zvířátka, tentokrát štěňátka a psy a my posíláme Honzíkovi a jeho bráchovi písničku Štěněčí.

0: Tak to byla Libuška Šafránková a její písnička Štěněčí. A nyní se dostáváme k síťovce.
1: Přesně tak. Dneska v síťovce bude David Vácha, youtuber, co si na hlavu dává ručník.
0: Dal jsi někdy na hlavu ručník?
1: Třeba když si mají vlasy.
0: No já si taky dávám na hlavu ručník, když si mají vlasy. Nebo když mám teplotu, tak si taky dávám na hlavu ručník.
1: Fakt, jo. Já se vždycky jenom stěžuju, že mi je zima. Ale
0: já si dávám, chladím tu hlavu, takže si dávám jako ale mokrej, víš, nebo jaký mokrej hadr na hlavu.
1: Ale s teplou vodou.
0: Se studenou. A mě to ochladilo.
1: Jo, takhle.
0: Nebo takové střední. To jsou takový obklady, třeba pryznicový, nebo já nevím, jak se tomu říká, nebo se tam dává fakt, no. Tak někdy si prostě, zkrátím to, někdy si prostě na hlavu dávám ručník. A to, když si myju hlavu, stejně jako Norbert, nebo když mám horečku a potřebuji se ochladit. A teď zjistíme, proč si dává ručník na hlavu David Vácha.
2: Síťovka. Ahoj a čau, tentokrát z mojí tačky síťovky čouhá utěrka a vycpané břicho. V moři sociálních sítí jsem pro vás ulovila youtubera Davida Váchu. Davide, ahoj.
3: Zdravím, zdravím všechny.
2: Ty natáčíš vtipné scénky ze života českých rodin, taky ze školy. Na hlavu si dáváš utěrku a tím se proměňuješ například v maminku. Tak jak tě tohle, prosím tě, s tou utěrkou napadlo? Pamatuješ si, kdy jsi si dal na hlavu poprvé?
3: Já jsem tenkrát točil videa, ještě kde jsem se úplně neprojevoval sám. Byly to většinou videa, kde byl přidaný nějaký hlas nebo doprovodný audio. A tenkrát mě vlastně jednou napadlo, že bych to mohl zkusit. A tenkrát jsem u nějakého zahraničního tvůrce viděl, že on místo vlasu používá právě utěrku a tím tak jako napodobní tu ženskou roli. A mně to přišlo vlastně strašně geniální, ačkoliv to je tak hloupý, když to řeknu úplně blbě. Tak jsem to zkusil na poprvé, to musím říct, že to video nemělo zase tak velký úspěch, takže jsem se vrátil k tomu, co jsem točil, ale pak postupem času jsem se k tomu nějak vrátil. No,
2: no a když děláš tatínka, tak si vycpáváš břicho. Tak čím si to vycpáváš? Je to polštář nebo to je něco jiného?
3: Je to speciální polštář, který používá. A když točím třeba v terénu nebo v autě nebo něco takového a polštář zapomenu, tak sroluju bundu nebo cokoliv, co přijde pod ruku a narvu to pod tričko.
2: A jak prosím tě takováhle scénka vzniká? Jak to natáčíš? Je to tak, že třeba nejdřív natočíš všechno, co říká maminka, potom všechno, co říká tatínek, pak syn, pak to nějak sestříháš, nebo jak to funguje?
3: A je to tak, vždycky si vyberu tu, dejme tomu, hlavní postavu v té scénce, která má největší váhu v té scénce, tu natočím a vlastně potom to točím tak nějak jako okolo ní, ty další postavy reagují na tu nejdůležitější. A takže ano, nejdřív natočím maminku, pak natočím tatínka, pak natočím syna a dědečka.
2: A děláš to sám, nebo máš i nějakého kameramana nebo pomocníka?
3: Dělám to sám, takže jo, občas to je složitější, ale mě tak vyhovuje, no.
2: Máš nějaký systém třeba, že každý čtvrtek něco natočíš, anebo to je podle toho, jak tě co napadne, kdy přijde inspirace?
3: Já jsem donedávna popravdě se snažil natáčet každý den, takže jsem tu inspiraci vlastně scháněl každý den a vymýšlel jsem každý den. Nicméně v poslední době už jsem musel trošičku zvolnit, protože jak se říká, už mi to lezlo trošku na hlavu. Ale jo, snažím se dvakrát, třikrát do týdně 100% vydávat.
2: V jedné scénce je paní učitelka, která zakazuje dětem pít a sama tam pije. A nebo tam je taky třeba případ, že dítě přijde do hodiny pozdě a to je průšvih, ale když paní učitelka přijde pozdě, tak to nevadí. Jak to bylo u tebe? Chodil jsi pozdě do školy a jak na to vzpomínáš?
3: Já musím říct, že na základku i na střední, vlastně i na vysokou školu, jako vzpomínám jenom v dobrým, ale přesně byl jsem ten student z těch videí, který chodí pozdě a opisuje v písemkách, no, klasický kluk, sportovec, který ho nebavilo sedět ve škole, ve školní lavice, no. Mě nebavilo se prostě učit, ale samozřejmě pak jsem to vždycky na konci školního roku vytáhl.
2: No a co tě na škole obecně teda nejvíc vadilo?
3: To sezení v lavici, to trávení strašných hodin ve škole, já jsem prostě chtěl běhat po venku a hrát fotbal a být s klukama, kor v létě, že jo.
2: A co se ti nejvíc líbilo naopak ve škole?
3: No tak tělocvik, že jo? Ale ne, já jsem měl rád docela jazyky a vlastně mě i docela bavila matika.
2: Jaký umíš cizí jazyky?
3: No, anglicky, něco bych zvládl rusky a donedávna jsem se ještě učil italštinu, takže tyhle tři, no.
2: To je super, to je docela hodně. A co tvoji rodiče, co se ti nelíbilo, nebo co ti nejvíc vadilo na tvých rodičích a co se ti naopak na nich nejvíc líbí?
3: Nejvíc mě asi vadilo to, když po mě maminka chtěla samozřejmě, abych si uklidil a byl doma a nikam nechodil. ale mám skvělý rodiče, kteří na mě byli vždycky hodní a co mi na očích viděli, tak to se mi snažili dopřát, takže já si nemůžu na nic stěžovat.
2: No a co by si poradil holkám a klukům, kteří by chtěli točit videa jako ty?
3: Musí to toho člověka bavit, protože pak i ten divák pozná, že je to častokrát na sílu, že je to tlačený a je to prostě lepší, když to člověka baví.
2: To říká speciální host pořadu Síťovka David Vácha, který měl v dubnu 2026 na Instagramu 533 tisíc sledujících, na TikToku 350,2 tisíc sledujících a na YouTube 194 tisíc odběratelů. To je skvělý, moc ti gratuluju. Davide, díky za rozhovor a ahoj.
3: Já taky, mějte se krásně.
2: Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka a nezapomeňte, že všichni díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: To byl Martin Harrich a jeho hitovka Remember Me. Možná byste ani nepoznali, že to nespívá nějaký Angličan, Američan, že to je Čech. Tak ti to přišlo, že to zní úplně jako...
1: Zní to hodně anglicky.
0: Hodně anglicky, no. Tak krásný, Martine Harrichu. Je to Slovák, ale zpívá skvěle. No a ty jsi Čech, ale bydlíš ve Švýcarsku. No a teď mi tady Norbert ukázal naprosto fascinující obrázek. Ukaž mi to ještě jednou, kam se byl podívat.
1: Ty jo, než to vytáhnu, uběhnou 3 hodiny. Ale já vám to už vysvětlím. Já jsem byl v... Asi jsem moc blízko. Já jsem byl v Ženevě. A tam se tam stékají dvě řeky, Larve, tady z Francie, a Rona, tady ze Švýcarska. Mm-hmm. No a ta francouzská řeka je hodně kalná.
0: Hodně, ale jakože hodně
1: ale
0: kalná.
1: Ale jako hodně kalná.
0: To je úplně, já nevím, jak bych to popsala, to je prostě fakt jako...
1: To je neprůhledný bílý.
0: To je jako kapučíno.
1: Ty jo, nespíš latte.
0: Latečko, jo. Tak si představte, že vám teče prostě z jedné strany latečko, jako kafe latte, macchiato, teda.
1: No a z té druhé strany teče ta Rona, která je docela modrá.
0: To je úplně průzračná, to je taková ta typická švýcarská řeka.
1: Prostě čistá řeka.
0: Úplně čistá, ale to tady nemáme takovýhle řeky. Oni jsou prostě fakt jako modrozelenkavý,
1: no,
0: vidíte
1: to teče
0: na
1: z těch Alp. To je, ono to teče z těch Alp, kde ti tajou ledovce a všechno tohleto.
0: Mm-hmm.
1: No a tady ty řeky se v Ženevě potkávají.
0: No a viděl jsi pak ten mix, co z toho jako vznikne?
1: Naživo ne, protože já to asi pro kontext, takže ty dvě řeky se potkají, ale tím, jak ten rozdíl té barvy je tak velký, tak jsem se koukal na satelitních obrázcích, že to té řece trvá 0,5 kilometru, než se to smíchá.
0: Ty jo.
1: Ale tím pádem, jak já jsem byl docela blízko u toho místa, kde se ty dvě řeky potkají, tak já jsem tu úplně smíchanou řeku naživo neviděl.
0: Tak tam se budu muset vypravit, teda do Ženevy na míchající se řeky, kde se latéčko prostě
1: smíchá s vodou.
0: Smíchá. Já nevím, je vůbec nějaký modrý drink.
1: Ukáž.
0: Tak vypadá jak nějaký doopravdy fakt hodně modrý drink.
1: Ty jo, tak takhle modrý drink neznám, ale.
0: No tak je to nádherný. A já vím dokonce, že taky někde jsou třeba taky, že se takhle různě typy moří se můžou takhle taky dávat dohromady, nebo i taky někde řeky a tam se rozhodně musím vypravit teda. Takže už vím, na můj bucket list, jak si to řekl správně, holky, kluci, udělejte si rozhodně bucket list, jestli nevíte, co to je.
1: Je to taková listina, kde si píšete, co chcete udělat, a potom si to odškrtáváte, přičem za mě nejlepší je to odškrtávání. To mám nejradši.
0: To máš rád, jo. A máš i nějakou speciální tušku, kterou to odškrtáváš, nebo píšeš si to nějakou speciální tuškou, zvýrazňuješ si to, nebo prostě normální modrá, pak si to odškrtneš.
1: Píšu si to speciální tuškou, která se jmenuje Apple Pencil, protože já to dělám digitálně na iPadu.
0: Jasně, takže na iPadu a pak si to odškrtneš.
1: Přesně.
0: Ručně.
1: Ručně.
0: Ručně si to odškrtneš, skvělý. Takovýhle ten bucket list si můžete napsat na papír nebo si založit i nějaký svůj sešit a tam si to vyplňovat. Ty
1: tak,
0: si to teda...
1: Tak to je hodně podů teda, když máš sešit.
0: No ale já to třeba dělám. Já mám normálně takovej speciální sešit, protože jsem před lety na internetu našla metodu, která se jmenuje Bullet Journal. Což je takový speciální systém zapisování poznámek. A ty si sám tvoříš vlastně svůj diář sám sobě na míru, jo? Že prostě někdy jsou nějaký takový diáře, kde máš, já nevím, na každý týden jenom jednu stránku, každý den je různě jako stejně dlouhej, jenomže ty třeba si tam potřebuješ zapisovat do toho diáře ještě jako něco jiného. Takže já si sama prostě tvořím. Vždycky tvořím, jsem aktivní, pak zase přestanu, pak zase začnu a tak dál. Ale tvořím si vlastně takhle svůj vlastní jakoby diář, kam si napíšu nejdřív jako všechny dny v roce, pak si to rozdělím na měsíce a pak si třeba jedu ty jednotlivý týdny a jednotlivý dny. No a na začátku toho diáře si vždycky právě taky dělám třeba jako 100 věcí, které bych ten rok chtěla zažít, jo? napíšu si to tam krásně, ještě si to tam ozdobím okolo a to. No a tomu takhle si ten bucket list dělám taky, takže se mi takhle povedlo, nějaký věci se mi povedly, nějaký věci ještě třeba čekají na splnění, nemusí to být 100 věcí, stačí 10 věcí nebo 5 věcí, to je jedno, záleží, jak máte velký stránky a malý písmo a takhle si můžete vlastně udělat nějaký plán. No a jaký má plán Norberto, nám řekne po písničce?

0: To byly Stromy a All Stars, což znamená směsice nejrůznějších zpěváků, kteří zaspívali tadyhle ten song dohromady. My jsme před chvilkou probírali bucket list.
1: Přesně tak. No a slibovali jsme vám, že vám prozradím, co je na mým. No a na mým je jeden velmi důležitý bod, protože kdo včera poslouchal vysílání, to ví, Klára má dneska svátek.
0: Tak to je krásný, děkuju.
1: Všechno nejlepší k svátku.
0: Co od tebe dostanu? Písničku?
1: Tu další.
0: Tu další písničku, dobře, už to vidím, tady povídej.
1: Ne, takže určitě všechno nejlepší k svátku. Jsem si na to vzpomněl, když jsem přemýšlel, o čem budem povídat, tak jsem si vzpomněl, že jsi to včera vlastně zmiňovala. Mm-hmm. No a jinak... Všechny možné lanovky ve Švýcarsku.
0: Aha, dobře, takže tvoj bucket list je popřát mě k svátku a vypravit se na všechny lanovky ve Švýcarsku.
1: No, já to mám propojený s kalendářem, tak si to vždycky píšu a mně to vždycky ráno přijde, hele, tohle musíš udělat.
0: Aha, a počkej, ty lanovky chceš jako zvládnout kdy? Jako kdykoliv.
1: Jako to je průběžný. To je průběžný. To není jeden bod.
0: To je jeden bod, jasně. Takže v průběhu dalších let pojedeš na všech lanovkách. Máš i spočítáno, kolik těch lanovek je?
1: Ne.
0: Nemáš.
1: Nemám. Ale už jsem jel všechny v kantonu Zürich, což jsou jako švýcarský kraje. Takže kolem Zürichu máme celý 3 kusy. Mm-hmm. A všema jsem jel.
0: Všechny lanovky. No tak lanovky já taky zbižňuju, takže já bych si taky mohla na svůj bucket list dát, že bych chtěla se projet třeba 50 různými lanovkami.
1: Ale jak to bylo? Ty jsi na té Sněžce byla lanovkou, jsi říkala,
0: na Sněžce jsem byla lanovkou, na Chopoku na Slovensku jsem byla lanovkou, na Pustevnách jsem byla lanovkou a určitě by si ještě něco našlo, ale teď si na to nemůžu vzpomenout. Na Javorníku jsem byla lanovkou.
1: A lyžování nějaký?
0: Lyžování, no tak to jsem se... Jo, lyžování, přátelé. Rodiči mě na hory brali vždycky jenom v létě, takže jsem se s rodičima nenaučila lyžovat. První lyžování bylo v 7. třídě, tam jsme jeli se školou na nějaký prostě takovej výcvik, ale tam jsme furt šlapali do kopce, tam nás nedali ani k nějaký lanovce, takže jsme natvrdo vždycky šlapali a nějak jsem prostě poslední den ten jednoduchý vlek nějak sjela. Pak zase bylo dlouho, dlouho nic od té 7. třídy a pak jsme jeli ve druháku na gymplu. No a tam jsem se to vlastně učila znova a strašně mě pomohlo to, že když náš teda zeměpisář nás učil jako takový to klasický lyžování, že musíš mít ty nohy u sebe a tak, no a furt jsme to nechápali, pořád jsme šlapali na špatnou lyži, ne na tu jako horní prostě, ale na tu spodní, takže jsme pořád prostě padali a tak dál. No a pak přišla druhá tělocvikářka a řekla, podívejte se, já tady koukám na ty instruktory, jak tady učí ty malí Němce, nebo prostě ty švýcarský děti, nebo prostě já nevím, asi malí Němce. No a ten instruktor si vlastně dal ruce od sebe, jako kdyby letěl a teď vlastně lítali a tím, jak lítali, dělali prostě se přenášeli z jedné nohy na druhou a přitom měli rozpažený ruce, tak vlastně automaticky dávali správně tu váhu na tu lyži a tím pádem se i krásně otočili, což je tip i pro vás, jo. Nesnažte se jezdit hned jak nějaký jako slečinky, ale pěkně ruce od sebe a přenášet tu váhu, jako když člověk letí. No a představ si, že my jsme se tam asi 5 dnů to učili bez jakýhokoliv úspěchu, nebo 3 dny, nebo 4, nevím, prostě dlouho. No a potom jsme se udělali tohle a najednou jsme šli na sjezdovku, no, takže to je moje vzpomínka. Pak jsem ještě jela jednou s mojí mámou, to jsme byli v Krkonoších, na takovém místě, který mu můj strejda říká, já nevím teda, jestli to vůbec můžu říct. Říká mu debil plac, ale jako to jsem neřekla, protože to prostě skoro jakoby nejede. Tak to jsme tam s mámou mojí se tehdy snažili jako nějak rozjezdit, no a potom, což je vtipný, tam jsme byli, když mě bylo asi 16, jo. 16 nebo 17, něco takového. Vlastně hned potom, co jsme měli ten

0: ten kurz. Hmm. A moje máma si zrovna vzala takovou hrozně širokou bundu, jo, takovou jako širší bundu, barevnou, úplně pestrobarevnou. A pod tím, protože ona je docela hubená, tak měla úplně úzký jako nožičky s elastákama a boty. Potom měla brejličky a kulicha na hlavě. No a já jsem stala tam u toho vleku, že jo, jak se tam kupujou ty lístky, že jo. Mně bylo 16 nebo 17, něco takového. A teď jsem tam stála a teď jsem říkala, prosím tě, tady si stoupně tady do řady za mě, jo. A pojď sem. Nějak prostě tak jako energicky jsem tam tu mámu jako korigovala. A ona je trošku menší než já teda. No a tak jsem stála, řekla jsem, prosím vás, dva lístky. Dostali jsme dva lístky, já jsem dostala dospělej a máma dětskej. Takže to je můj zážitek z lyžování. Určitě doporučuji a třeba takhle taky někdy ušetříte jízdenku, teda lyžování. No tak takhle jsme si krásně popovídali. Dostali jsme se od lanovek v létě až do zimy, ale proč ne?
1: Přes svátek.
0: Jasně, když jedete do Švýcarska, tak tam určitě i teďko v létě jsou lanovky, kde můžete lyžovat.
1: No, lyžovat úplně ne. Mm-hmm. Jako možná někde vysoko v Alpách to půjde, ale...
0: Možná v Rakousku.
1: No,
0: já si pamatuju, že když jsem tam byla v létě na nějaký hoře, která se jmenuje Kickstein, nebo já nevím, já se když tam to podívám, to měla přes 3000 metrů, tak tam normálně lyžovali. Na vrcholku.
1: Jako určitě se to dá, ale i ve Švýcarsku je lyžovací sezóna hlavně v zimě. Mm-hmm. Já jsem třeba osobně v létě nikdy nelyžoval, ale lanovky jezdí, protože se tam hodně dělají túry přes vrcholky a tak.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, odbyla nám 18. hodina, je 12.8. roku 2026 a my máme pro vás s Norbertem další dávku informací.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách, ale i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak. V noci pak bude taky možné pozorovat meteorického Jiroseidy. Ježiši Maria. Úplné zatmění slunce bude večer vidět třeba v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a nebo ve Španělsku.
1: Kutilské duo Pat a Matt dnes slaví 50 let. Na vzniku legendárních postaviček se podílel režisér Lubomír Beneš a kreslíř Vladimír Jiránek. V prvních filmech to jednoduše byly jen dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 1989. Původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. Výrazně uspěli u diváků v Iránu, kteří od té doby říkají Nešikům, Patům a Matům. Znovu do kin se Pat a Matt dostanou 8. října, kdy bude premiéra filmu Pat a Matt zpátky na venkově. A jak bude zítra?
3: Co se počasí týče, zítra bude jasno až skoro jasno, deň maxima 26 až 30 stupňů.
1: Povane slabý vítr.

0: A to je naprostá pravda, že nepůjdem spát, protože dneska nás čekají významné události. Na večerní a noční obloze se odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce. Z českého území viditelné jako částečné.
1: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
1: Česká republika bude ležet téměř na hranici pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění.
2: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
2: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přes příštím roce, i když v jiné části území než letos.
1: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027.
2: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
1: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
2: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Medvěd Baribal obývá Severní Ameriku a Aljašku a se svou váhou kolem 150 kg a výškou v kohoutku asi metr jde o nejmenšího amerického medvěda. Vlastně takový drobeček, nemyslíte? Existuje 16 poddruhů medvěda Baribala. Většina je zbarvena černě, ale existují i výjimky s bílým, skořicovým nebo namodralým zbarvením. Víte, který slavný medvídek vznikl podle medvěda Baribala? Je to medvídek Pů. Dokonce i první plyšový medvídek na světě vznikl podle Baribala. Baribal nejčastěji obývá husté lesy a je to samotář. Aktivní je hlavně v noci. Jde o všežravou šelmu, hlavní část jídelníčku ale tvoří rostlinná strava, takže lesní plody, výhonky, kořínky a tak dále. Dokonce má velmi pohyblivé pisky, aby se mu s nimi dobře trhalo ovoce. Dále pak loví ryby a menší savce, nepohrdne ale ani zdechlinou a taky si smlsne na medu lesních včel. Při hledání potravy se někdy Baribal dostane až k lidským obydlím. Může se stát, že vybírá odpadkové koše a v národních parcích se někteří přestanou bát lidí a vyžadují od výletníků pamlsky. Stromy si Baribal často označuje zuby a drápy a komunikuje tak s ostatními Baribaly. Medvěd Baribal má širokou lebku, tenký čenich, velké čelisti a malé kulaté uši. Baribalové jsou velmi zruční a chytří medvědi. Dokáží si třeba očroubovat víko konzervy nebo si otevírat dveře klikou. Baribalové jsou celkem rychlí, jsou schopni pohybovat se rychlostí až 50 km v hodině. Jde taky o výborné plavce, někdy plavou jen tak pro zábavu a dost dobře vidí.

dětí. Barybalové přes zimu hibernují. Do brlohů se stahují v říjnu a listopadu, do té doby musí nabrat zhruba 15 kg navíc, ty jim pak pomohou přečkat zimu. Jejich hibernace se ale od té klasické liší. Barybalův metabolismus funguje asi jen z 1/3. Teplota těla ale zůstává skoro stejná jako obvykle. Při zimním spánku zvíře nevypouští žádné výkaly, odpadní látky se v těle mění na proteiny a vyživují svaly. Po probuzení mu pak trvá 2 až 3 týdny, než se jeho metabolismus dostane do normálu. Dříve se barybalové hojně lovili pro maso, tuk a kožešinu. Loví se i dnes, ale už ne ve všech amerických státech, často je třeba lovecká licence a někdy i licence k lovu velké zvěře. Holky a kluci, pokud chcete o chytrém medvědu barybalovi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká další zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi ji napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu. Tak ahoj!

0: To byla gravitace od Robina Mooda. My jsme před chvilkou tady s Norbertem řešili konspirační teorie, že prý se dneska měla na chvilku vypnout gravitace.
1: Ale ne, až když bude to zatmění slunce.
0: Nebo potom asi, no uvidíme, ale prostě samozřejmě to je jako srandička, ale zrovna jsme řešili, kdyby se fakt jako vypla gravitace, co by se stalo, jestli bychom tady...
1: Hodně špatného.
0: Jestli bychom tady lítali jenom ve studiu, nebo jestli bychom se vznesli i s celým
1: rozhlasem.
0: Barákem, s celým rozhlasem. Ale my to máme docela dobrý, my jsme tady v takovým zvukotěsným uzavřeným studiu, takže třeba by to bylo fajn, ale my se možná půjdeme podívat na to zatmění, viď?
1: To určitě, no tak my naštěstí máme tu šanci, tím, že jsme tady v Evropě, tak je to docela vidět.
0: No a doufám, že teda vás tady ten vesmírný jev bude bavit, už jsme si o něm povídali v reportáži, takže když tak si najděte přesně, kdy se to koná. A my budeme lákat teďko i na naše odpolední, teda ne odpolední, na naše vysílání po 19. hodině.
1: Po 19. hodině se za námi podívá Petra Tanclova, archivářka Českého rozhlasu. Věděli jste třeba, že Československý rozhlas začal své vysílání 18. května 1923 ze stanu ve Kbelích? Tím se stal Československý rozhlas čtvrtý na světě, který začal pravidelně vysílat. Tohle a mnohem víc se dozvíte po 19. hodině na Junioru.
0: Tak určitě poslouchejte, bude to hodně zajímavé vyprávění a podíváme se do minulosti, probereme v rychlosti těch 100 let, co se tady u nás v rozhlase dělo. No a taky máme ještě soutěž, budeme za chvilku vyhlašovat. Pokud by ještě někdo se chtěl soutěže zúčastnit a vyhrát lístky na předpremiéru animovaného filmu Tajemství džungle v neděli 23. srpna od 15 hodin v kině Atlas v Praze.
1: Tak napište, co je vaše nejoblíbenější zvíře z džungle.
0: A nebo nám zavolejte.
1: Nebo nám zavolejte,
0: to bude ještě
1: určitě
0: lepší.
1: Rádi si s vámi popovídáme, nebo jaké byste chtěli potkat a proč.
0: Takže které zvíře z džungle máte rádi? A my vám pustíme písničku, která ve filmu Tajemství džungle zazní. A během té písničky máte šanci nám zavolat a vyhrát lístky. A nebo napsat. Takže 800
1: 199
0: 199
1: a nebo Radio Junior @rozhlas.cz.

0: Tak posloucháte Radio Junior. Teď jsme slyšeli písničku z filmu, který se jmenuje Tajemství džungle. A my se vás ptáme, které zvíře z džungle byste chtěli potkat? A dovolal se nám další posluchač. Halo, halo, tady je Klárka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak pak se jmenuješ?
1: Dominik.
0: A jaké zvíře máš rád?
1: Chameleona.
0: Ten je hodně zajímavý. On má totiž, může měnit barvy, že jo, ten chameleon.
1: Ano.
0: A to je důvod, proč bys ho chtěl?
1: Ano.
2: A chtěl bys se někdy pohladit, když jsme tu tématiku měli tady před asi hodinou?
1: Asi jo.
0: Mhm.
2: Já se bojím, že on nebude tak hladký, že ono to docela bude drhnout, jak tak vypadá.
0: Mě by taky zajímalo, jak může ten chameleon vypadat.
2: Moment, jdu googlit, jaký googlit. Je chameleon.
0: A chceš taky nějakou písničku, abychom ti poslali?
1: Ano.
0: A jak se jmenuje?
1: Tančící hroch od Pokáče.
0: Tančící hroch. Tak pouštíme tančícího hrocha. No, povídej. A pro koho to bude?
1: Pro mýho bráchu Áďu. Uh-huh. A ještě pro našeho kamaráda Míšu.
0: Uh-huh. A vídáte se takhle o prázdninách?
1: Ne.
0: Nevídáte.
2: Tak prej to drhne.
0: Cože, Norbert našel,
2: že... to prej drhne, když člověk hladí chameleona.
0: Když si pohladíš chameleona, tak to drhne. No tak to je důležitá zpráva. Stále se chceš potkat s chameleonem, teda?
1: Ano.
0: A pohladit si ho, i když to drhne?
1: Ano.
0: Mě by se taky... Ještě najdi, Norberte, jak je takový chameleon veliký.
2: Jdu na to.
0: Hledáš?
2: Hledám, tak, sváně, kdo bude rychlejší.
0: Tak hledej a já mezi tím pustím písničku Tančící hroch, no, povídej.
1: Že já bych ještě chameleona chtěl chovat doma.
0: Aha, to by bylo taky prýma. A chtěl bys jít taky do kina na to Tajemství džungle?
1: Ano.
0: Tak uvidíme, pustíme ti písničku Tančící hroch a ještě Norbert se hlásí.
2: No a tady už jsou výsledky naší dlouhodobé rešerše.
0: Ano.
2: Takže samci mívají délku až 36 cm, to je, mm-hmm, to je delší než to klasický pravítko, mm-hmm, no a samice až 40.
0: Super, tak to jsou hodně velcí a my vám jdeme pustit písničku Tančící hroch, jdem na to!
3: Jeden hroch.

0: tak to byl tančící hroch od Pokáče. No a my už máme výsledky naší dnešní soutěže. Napsal nám třeba i Martínek, omlouvám se, napsal jsem to špatně, mám nejradši pandu a chtěl bych ji vidět, protože je hezká. A spousta dalších z vás, třeba Natálka, ta by chtěla vidět taky chameleona. Pak nám taky napsala Maruška, ta by chtěla vidět žirafu a Tonda slona. No ale kdo pak vyhrává, Norberte?
1: Vyhrávají, povedla sám, že vyhrávají dva.
0: Dva výherci, ano, dva výherci dostanou rodinnou stupenku, ano.
1: A zaprvé je to Honzík.
0: Takže gratulujeme Honzíkovi.
1: A potom tam je Dominik.
0: Takže gratulujeme i Dominikovi. A vy ostatní, kteří jste smutní, že jste třeba nevyhráli, tak o tyto lístky budeme soutěžit i příští týden, tak určitě Radio Junior poslouchejte a budete moct vyhrát lístky. Ano, povídej.
1: Připomínám, že to je teda premiéra, nebo teda předpremiéra dokonce, ano, animovaného filmu Tajemství džungle v neděli 23. srpna od 15 hodin v kině Atlas v Praze.
0: Tak na to se můžete těšit, já myslím, že to bude super. No a my už se pomaličku blížíme k čtení na pokračování. Než vám ho pustím, tak vás chci ještě nalákat na naše odpolední, teda večerní vysílání s Petrou Tanclovou, že jo?
1: Přesně tak, je to archivářka Českého rozhlasu. No a budem si s ní povídat o tom, jak proběhlo těch 100 let Českého rozhlasu, teda teďka už 103 let. Mm-hmm. A co se tak stalo, tak to bude určitě moc zajímavý.
0: Tak se na to těšte. No a my už si jdeme tady pustit čtení na pokračování, které je vždycky okolo 6:30. A tentokrát to budou zase děti z Bullerbynu. Četl jsi někdy děti z Bullerbynu?
1: Byly mi předčítány.
0: Aha, takže s tím maminka četla děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové. Tatínek dokonce. Tak si užijte už 12. díl z 15.
2: Radio Junior. Čtení na pokračování.

0: Když jdeme domů ze školy. My, děti z Bulerbinu, máme vždycky moc hezkou zábavu, když jdeme domů ze školy. Protože si povídáme o všem možném, co se stalo ve škole, někdy si vypravujeme mezi sebou pohádky a mluvíme o tom, co budeme dělat, až budeme velcí a tak podobně. Někdy si sedneme na kraji cesty a trochu si odpočineme a někdy zase lezeme po stromech nebo chodíme po plotech místo po silnici, aby nám cesta lépe utíkala. Maminka říká, že nemůže pochopit, proč nám cesta ze školy trvá dvakrát tak dlouho, než cesta do školy. Já to taky nemohu pochopit. Je to doopravdy zvláštní, ale co máme dělat? Nevěřím, že by se to dalo nějak změnit. Jednoho dne, letos na jaře, když jsme přišli domů zvlášť pozdě, řekla mi maminka, teď mi pověz, co všechno jste dělali cestou domů. A tak jsem jí to pověděla. Bylo to takhle. Nejdřív jsme šli do obchodu ve Sturbinu koupit dědečkovi cukrkandl. Dědeček moc rád cukrkandl a my mu ho moc rádi kupujeme. Byli bychom ho rádi ochutnali, ale věděli jsme, že se to nesmí. Brita si dala cukrkandl do školní tašky a řekla, když nás šest bude ochutnávat, tak zbude dědečkovi jen prázdný sáček. Ale Bose je po karamelách celý divý a proto řekl, mít tak aspoň jednu korunu, to bych si za celou koupil karamely. Ano, ale ty teď žádnou nemáš, řekla Anna. No ale představ si, kde bych tak nějakou našel, řekl Bose. Jak by se to mohlo stát, řekla Brita. Ty přece koukáš vždycky jen rovnou do nebe. Měl by ses aspoň dívat do země. Tak se Bose rozhodl, že se bude koukat do země. A neušel určitě ještě ani 50 metrů a našel korunu. Ha, byl to skoro zázrak. Tahle ležela zrovna na rozcestí, kde odbočuje cesta do Bulerbinu. Bose se nejdřív zarazil, ale pak ji sebral a utíkal zpátky do obchodu koupit si karamely. My jsme čekali na rozcestí. A když přišel, nabídl karamely nám všem. Na půlce cesty k Bulerbinu jsme došli k domku ševce Snéla. Švec vystrčil hlavu z kuchyňského okna a řekl, že jestli je mezi námi někdo, kdo má všech pět pohromadě, že by mohl vzít zpátky a kdyny spravené střevíce. Lasse střevíce popadl a dal si je do batohu. Pak navrhnul Ole, že budeme závodit, kdo dokáže nejdéle zadržet dech. A tak jsme závodili. Ale pro jistotu jsme s tím počkali, až jsme zašli kus dál za ševcovu chalupu. Protože Švéc by si určitě myslel, že je to bláznivina stát uprostřed silnice a zadržovat dech. Dech jsme zadržovali hezky dlouho. Řekla jsem mamince, že proto jsme samozřejmě tak pozdě domů nepřišli, ale trošku, že se to přece jen zdrželo, když jsme ten dech tak dlouho zadržovali. Švec má louku, která je vždycky na jaře zaplavená. To je pak docela jako malé jezero. Na louce leží hrozně veliký kámen. Na jaře vyčuhuje vždycky z vody jako ostrov. Když jsme došli až k ševcově louce, Zastavili jsme se na chvilku a trochu jsme odpočívali. Já bych se rád dostal na ten kámen, řekl Lasse. My jsme řekli všichni, že bychom tam chtěli taky. A tak Lasse šel a sebral někde několik tyček z plotu a opřel je o kámen jako most přes vodu. A my jsme tam pak přelezli jeden po druhém. Bylo krásné a slunečné počasí a pěkně se nám tam na kameni sedělo. Jen kdybychom měli něco k jídlu, řekla Anna. Ale to jsme neměli. Karamely už došly. Lasse se tedy podíval do svého batohu. Ležely tam aginy střevíce a jeden chleba se sýrem, který už nemohl o přestávce sníst. Hráli jsme si, že kámen je ztroskotaná loď, která pluje bez pomoci po moři, a my, že jsme námořníci, kteří každého dne mohou umřít hladem, nepřijdeli pomoc. Lasse rozdělil ten chleba se sýrem na 6 stejných kousků, rozdal nám je a řekl: kamarádi, tohle je to jediné, co nás dělí od smrti. Ale počínejte si jako váš kapitán. Buďte stateční. Ten kapitán byl samozřejmě on sám. Pak řekl, že nejhorší, co nás potkalo, je, že nemáme vodu a musíme umřít žízní. Tu řekl Bosse: Hrome, vždyť celá Ševcova louka je přece plná vody, že to jen žbuňká. Lasse řekl, že Bosse je hlupák. To, že je slaná voda, co je kolem naší lodi, a Lasse, že prý zastřelí každého, kdo by se jí pokusil pít. Protože kdo pije slanou vodu, ten se pak zblázní. Potom si lehl na kámen a dělal, že blouzní z hladu a žízně, a Bosse řekl: mně se zdá, že se té slané vody nabumbal sám, a to pořádně. A Lasse si klekl, sepěl ruce a křičel: pomoc, pomoc, až se to rozléhalo a nám šel opravdu mráz po zádech. A když křičel nejhrozněji, objevil se Švec. Myslel, že Lasse křičí doopravdy, a byl vzteklý jako čert. Když jste se dostali sem, tak se zas můžete dostat zpátky, spustil bando jedna. Ale přece jen vlezl do vody a přenesl nás z kamene jednoho po druhém a hodil nás na zem. Samozřejmě celou tu dobu nadával, ale rozhodně to bylo od něho hezké, že nás zachraňoval. Ačkoliv úplně zbytečně. Ale to jsme si mu přirozeně netroufali říci. Koukali jsme, abychom už byli pryč, a on za námi křičel, že už má bulerbinských dětí až po krk a že ať necháme jeho tyčky z plotu příště na pokoji. Když jsme byli hezký kus cesty, podívala jsem se náhodou na Lasu v batoh a zeptala jsem se: a co aginy střevíce? Kde je máš? Lasse se zarazil. Řekl, že střevíce ovšem zůstaly na kameni. Položil je tam, když vyndával chleba. Všichni jsme se vrátili, aby Lasse nemusel jít sám, protože nám ho bylo líto. A opravdu, střevíce ležely na kameni, zabalené do novin. Ale Švec už mezi tím odnesl tyčky. Protože bylo teplo a slunečno, mínila se, že bychom se mohli všichni na kámen přebrodit. A to jsme taky udělali. Voda nebyla ani moc studená. Hráli jsme si, že kámen je vrak vržený na pobřeží a my jsme námořní lupiči a musíme se dostat na palubu, abychom zachránili drahocenný poklad Agdiny střevíce. Ale dělali jsme, jakože na vraku je plno jiných námořních lupičů a stříleli jsme na ně. Lase nás vedl a my jsme se vyšplhali na vrak s noži v zubech. No byly to samozřejmě jen kousky dřeva, ale my jsme dělali, jakože to jsou nože. A nakonec jsme byli všichni na kameni a Lase mával nad hlavou a jinými střevíci a křičel: "Kořist je naše, smrt každému, kdo se k nám teď přiblíží." A tu se objevil Švec. Chudák. Bylo mi ho v tu chvíli opravdu líto, protože když nás teď uviděl, pochopil, že nás zachraňoval nadarmo. Díval se na nás dlouhou chvíli s otevřenými ústy a nic neříkal. A my seděli na kameni jako přibití a ani jsme nedutali. Ale nakonec se Švec vzpamatoval. "Táhněte odtud," křičel. "Táhněte odtud, než něco provedu." A my jsme se sešoupli z kamene, přebrodili jsme se na břeh, sebrali jsme své boty a punčochy a upalovali jsme, co nám nohy stačily. Pak jsme šli domů. Už jsme se nikde nezdržovali. Jenom jsme se podívali na jedno ptačí hnízdo, o kterém věděl Bose, že je na jednom stromě. No, a když jsem to všechno vypravovala mamince, tak řekla: "Teď už chápu, že se nemůžete dostat ze školy domů před 5:00. Olovi se vyklá zub. Jednoho dne řekla paní učitelka Olovi: "Proč pak si strkáš prsty do pusy, Ole?" Ole se tvářil rozpačitě a řekl: "Prosím, mně se vyklá zub." "Tak si ho vytrhni, až přijdeš domů," řekla paní učitelka. "Teď máme počty. A zítra, ať všichni vidíme díru po zubu." Ale Ole pak vypadal strašně poděšeně, protože on má hrůzu strhání zubů, i kdyby se Bůh ví jak vyklali. "Já ji mám taky."
1: "Jdi, to přece nebolí, vytrhnout takový malý mléčný zub," říká tatínek.
0: "No to je možné, že to vlastně ani tak moc nebolí, ale je to rozhodně nepříjemné." Bose se ani trochu nebojí trhat si sám zuby. Přiváže si jen na zupražnou nit a pak rup, cukne nití a zub je venku. Ale Ole, chudáček, ten se bojí trhání zubů ještě víc než já. Směli jsme si všichni sáhnout na jeho zub, když jsme šli ze školy. A opravdu se vyklal. Ole celou cestu domů šel smutně se svěšenou hlavou a moc toho nenamluvil.
1: "Já už vím, co uděláme," řekl Lase. "Až přijdeme domů, uvážeš si na zub režnou nit a druhý konec přivážeme na plot a pak rozpálím pohrabáč, že bude úplně červený, a mávnu ti s ním přímo před nosem. Ty se lekneš, uskočíš a zub vlítne na to šup. Já ti dám pohrabáč, řekl Ole zlostně. Vůbec se mu ten návrh nelíbil, ale přece jen si uvázal na zub režnou nit, když jsme přišli domů, aby za ní občas zatahal, aby se mu zub ještě víc rozvyklal. Protože nějak se musel pokusit, aby se ho zbavil. Paní učitelka přece chtěla druhý den vidět díru po zubu, jak říkala. Myslím, že právě toho se Ole nejvíc děsil, že musí mít vytržený zub do zítřka. Jinak by paní učitelka mohla přijít na to, že se Ole trhání bojí, a to on zase nechtěl. Hráli jsme dole na silnici obíhanou, jak to na jaře vždycky večer děláme. A po celou tu dobu visela Olovi z úst dlouhá režná nit. Vypadalo to legračně. Občas určitě na zub a na nit a na celé trápení zapomněl, protože se smál a mluvil jako obyčejně. Ale najednou se zas zatvářil zarmouceně a popotahoval úzkostlivě za nit a vzdychal. Když nás omrzelo hrát obíhanou, šli jsme nahoru k dědečkovi. Vypravovali jsme mu, že Ole má vyklavý zub a musí si ho dnes večer vytrhnout, řekl Lase, protože paní učitelka

0: té cukr kandl, z toho zuby jen bolejí, ach jojo. Pak jsme řekli dědečkovi dobrou noc a šli jsme. No, a jak to bude s tým zubem? Řekl Lase Olovi. Ha, bude ti tam sedět, dokud nebudeš tak starý jako dědeček? Ole dostal stek a já jsem se tomu nedivila. Překáží ti snad, řekl. Já myslím, že je to můj zub, ne? Ano, ale když si ho vytrhneš, řekla Brita. Ole zatáhl zarežnou nit a řekl, zejtra časně ráno, možná. Pak běžel domů. Lase řekl, Ola je mi líto a vím, co udělám. Až usne, vyšplhám tam k němu a zub mu vytrhnu. Cože, řekli jsme, to přece nemůžeš. Proč bych nemohl, naparoval se Lase. Když zubař Lars Eriksson někomu trhá zuby, tak ho napřed úplně uspí. My jsme řekli, že bychom chtěli jít s ním a podívat se a běželi jsme všichni do Lasova a Bosova pokoje a tam jsme čekali, až Ole usne. Všechny tři domy tady v Bullerbynu jsou blízko u sebe. Je jenom několik metrů mezi Sir Gordonem, kde bydlí Ole, a Melan Gordonem, kde bydlíme my. A mezi domy roste lípa, takže Lase a Bose a Ole vždycky přelézají po lípě, když jdou jeden k druhému na návštěvu. Olův pokoj je zrovna proti Lasovu a Bosovu pokoji, kde jsme seděli a čekali. Slyšeli jsme, jak Ole pořád něco doma kutí. Nakonec Lase zvolal. Nepůjdeš si už lehnout, Ole? Jdi si lehnout sám, volal Ole. Bose a já už ležíme, křičel Lase. A my jsme se tiše chichotali, protože oni přece leželi jen na podlaze a měli na sobě šaty. Zhasni světlo, Ole, křikl Lase. Zhasni si sám svoje, volal Ole. A tak Lase zhasl. Seděli jsme pod ně a čekali. Za chvilku zhasl světlo také Ole.
1: Ať už brzy usne, nebo z toho usnu sama, řekla Anna a zazývala.
0: Právě v tom jsme uslyšeli v lípě nějaké harašení. To k nám přelézal Ole. Brita a Anna a já jsme si rychle vlezli do šatny a Lase a Bose se vrhli každý na postel a přitáhli si pokrývky až k bradě. Ty, Bose, řekl Ole, když strčil hlavu dovnitř. Já asi budu zítra nemocnej, takže nebudu moct jít do školy, tak teda na mě nečekejte.
2: Proč bys měl být nemocnej? Řekl Lase.
0: Jen kdybys chodil večer dřív spát, tak bys byl zdravej jako ryba. Bolí mě žaludek, řekl Ole a lezl zas zpátky do svého pokoje. Jsem si jistá, že ho bolel žaludek jen proto, že byl nervózní kvůli tomu zubu. Čekali jsme dlouho, dlouho a nakonec jsme byli tak ospalí, že jsme sotva udrželi oči otevřené. Nakonec Lase řekl, že se půjde podívat, jestli Ole usnul, protože jestli neusnul, je opravdu nemocný a to by mu on, Lase, musel dojet pro doktora. A tak jsme všichni přelezli po lípě, jak nejtěžeji jsme jen mohli. Lase měl sebou baterku. Posvítil si na Olovu postel. Ole ležel a spal a režná nit mu visela z pusy. Ach, jaký

0: jsem měla strach. Co kdyby to Ola moc bolelo, takže by začal křičet? A co by tomu říkal, až by nás tam všechny uviděl? Lasse sevřel nit pevně v ruce a řekl: raz, dva, tři. Se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. A právě, když řekl prásk, tak trhl a zub se houpal na niti. A Ole se ani nevzbudil. Lasse přivázal režnou nit na lustr a zub tam visel a houpal se. To mělo být první, co Ole uvidí, až se ráno probudí. Dovedli jsme si představit, jakou bude mít radost. Ola na druhý den žaludek opravdu ani trochu nebolel. Stál před bránkou a čekal na nás jako obyčejně. A smál se, takže mu bylo vidět mezi horními zuby velkou díru. To ty jsi, Lasse, vytrhl ten zub, řekl Lassovi. A tak jsme mu vypravovali, že jsme byli u něho všichni. A Ole se smál ještě víc, když slyšel, co říkal ze spaní. Radostí až poskakoval a kopal do všech kamenů na cestě. Pak nám řekl: trhání zubů není vlastně nic hrozného.
1: Ne, když se to dělá s uspáním, tak ne, řekl Lasse.
0: A tak jsme se dohodli, že si budeme navzájem trhat v noci zuby, ale to se ví jen ty vyklavé. Když jsme přišli do školy, šel Ole rovnou k paní učitelce, vycenil zuby a řekl: podívejte, paní učitelko, já jsem si vytrhl zub. Lépe řečeno, já jsem mu ho vytrhl, mumlal Lasse ve své lavici. Ale to paní učitelka neslyšela.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný den vám všem přeje moderátorka Klára Nováková, taky můj dětský spolumoderátor
2: Norbert Svoboda,
1: kterému je 14 let, přijel ze Švýcarska a máme tady taky naší milou kolegyni z Českého rozhlasu, která ví, jak to tady všechno je, ale nejenom jakože teď, ale od jak živa. Máme tady Petru Tanclovou. Ahoj, Petro.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ty jsi totiž archivářka, že jo?
3: Ano.
1: Chodíš tady, nebo pracuješ tady v archivu.
3: Ano.
1: Ve sklepě.
3: Mm-hmm, v minus třetím patře.
1: V minus třetím patře. A tam máte spoustu takových různých věciček, pásků, kotoučů, já nevím čeho všeho.
3: Gramofonových desek, magnetofonových pásků tam je hodně. A pak tam hodně máme písemných materiálů. Mm-hmm. A vlastně nazývá se to archiválie, protože už to je u nás v archivu a je to, jsou to buď důležité dokumenty nebo nahrávky, které jsou spjaté s historií českého, dříve československého rozhlasu, i předtím se to jmenovalo jenom Radiožurnál, takže těch materiálů máme opravdu hodně dole.
1: Mm-hmm. Norberte, vzpomeneš si, kolik má československý rozhlas, jestli to tak můžeme říct, kolik má let?
2: 103. Protože máme teďka 2026, ty s tím narozeně, kdy jsem tady začínal, bylo 2023.
1: Přesně tak, takže všechno to začalo v roce 1923.
3: Ano, přesně tak. Začalo to v roce 1923, přesně 18. května. A vlastně ta společnost Radiožurnál, vlastně ty začínající rozhlasáci, tak ty začínaly ve Kbelích a v takovém úplně malém stanu. Mm-hmm. Který si půjčili od skautů, protože ani neměli svůj. A tam vlastně poprvé ve 20.15 večer se začalo vysílat. Mm-hmm. Mohli to vlastně slyšet asi jen pár lidí, například se dělali speciální poslechy třeba v divadlech, mm-hmm. kam prostě lidi si na tu novinku přišli si ji tedy poslechnout. A i když se to vnímalo vlastně ze začátku jenom jako takový výstřelek, který vlastně nebude trvat dlouho, tak opravdu se jim povedlo, že opravdu ten začátek pravidelného vysílání byl tedy toho 18. května 23 a od té doby se prostě neustále vysílá. Samozřejmě už pak se nevysílalo ve stanu, ale vysílalo se v různých budovách, až skončili tady na Vinohradské.
1: No a je to naprosto fascinující, my si to teď neumíme představit v době, kdy máme všichni mobily, je internet, můžeme se podívat na televizi, tam vidíme zprávy, vidíme to, co se děje prostě v ten okamžik, ale dřív před těmi 103 lety, nebo když to vezmeme před 104 lety, než začalo to pravidelné rozhlasové vysílání, tak když lidi se chtěli něco dozvědět, tak museli dojet třeba asi někam jako pro noviny, že jo?
3: Nebo... No jasně, to museli vlastně si vzít noviny, telefony už v té době samozřejmě byly, že jo, ale nebyly ve všech domácnostech, ale byly třeba na poště. Ale opravdu to, že teď můžu prostě poslouchat to, třeba i skupinově, co se prostě říká v Praze.
1: Třeba co teď my říkáme.
3: No přesně.
1: Že to slyšíte vy všichni v Ostravě, v Aši, na Křivoklátě, já nevím, kde ještě, v Kozobrdkách a tak.
3: Opravdu to prostě mohli slyšet, tak to prostě bylo velké terno. Úplně ty první rozhlasové přijímače, tak ty měly sluchátka, že vlastně se do toho museli tedy zapojit nějaká sluchátka, většinou teda jedno, a pak vlastně člověk mohl poslouchat, ale pak se dělali i ty reproduktory, mm-hmm. díky kterým se mohlo poslouchat hromadně.
1: Mm-hmm. A byla to velká sláva, že se teda všichni sešli kolem toho rádia a teď se to jako zaplo a všichni posvátně poslouchali,
3: no
1: co tam někdo říká.
3: Přesně jak říkáš, Klárko, protože to prostě bylo úžasné, když byly třeba ty hlavní programy večer, kdy se hrála třeba rozhlasová hra třeba ve 30. letech v období první republiky, tak to prostě se sešla celá rodina a poslouchali, děti si třeba u toho klidně hrály, ale většinou jak opravdu v té době, ještě jak to byla novinka, tak tomu dávali celou pozornost a prostě poslouchali. A...
2: No a když se tenkrát šlo do divadla poslouchat rádio, platil se tenkrát lístek místo poplatků, co máme v dnešní době, nebo jak to tenkrát fungovalo?
3: Toho roku 1923 se určitě musel zaplatit lístek, ale pak, když se ta společnost vlastně rozjela, že už vysílala z budov a už to třeba nebylo jenom od 20:15 to vysílání, ale třeba skoro celý den, 24-hodinový vysílání teda tehdy ještě nebylo v těch 20. letech, ale když pak opravdu to jelo od rána až nějak do večera, tak už si lidi mohli kupovat svoje vlastní přijímače a museli se, jako vlastně dnes, museli zaplatit koncesi, tedy poplatek koncesionářský za to. A na tu dobu za první republiky to bylo opravdu hodně, protože to bylo 10 korun. Vlastně za měsíc, což třeba, když si představíte, tak třeba plat učitele byl třeba 800 korun měsíčně, jo? Takže těch 10 jako korun prostě měsíčně opravdu docela bylo dost, jo, to dneska máme docela levné, ten poplatek.
1: Říká Petra Tanclová. Holky a kluci, pokud byste se chtěli Petry na cokoliv zeptat, tak volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, ve kterém se dneska noříme do historie s Petrou Tanclovou, archivářkou Českého rozhlasu. A nám už se na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 dovolal náš věrný posluchač Honzík. Ahoj Honzíku.
1: Dobrý den.
0: Ty máš prý na Petru nějaký dotaz, tak nám prozraď, na co se jí chceš zeptat?
1: Ano, mám dotaz. Takže existoval dřív v dávných dobách, když vysílali ze stanu, existovala apka Můj rozhlas?
2: Tak to je pěkná otázka. Tak bohužel nic takového nebylo v té době, protože to byl rok 1923 a to vůbec nevěděli, co to je mobil, co to je aplikace, a měli jenom takové ty staré telefony, co vidíš ve filmech.
0: Ani já, když jsem se narodila, ani když jsem chodila na střední školu, tak ještě nebyly má aplikace.
2: No ano, to taky, když jsem se narodila, tak ještě nebyly.
0: Takže to ještě nebylo, Honzíku. Ale mě by, Péťo, zajímalo, když jsme se teda dostali zpátky do toho stanu, jak to v tom stanu vypadalo? Tam byl asi jeden mikrofon a u toho mikrofonu se střídali ty moderátoři. Jo? Někdo, když tam asi zpíval, tak se jako pouštěla gramofonová deska, nebo tam někdo zpíval naživo?
2: No, v té době to bylo tak, že si představte takový větší stan. Nebyl to ten stan trojúhelníkový, ale prostě takový opravdu větší. A muselo se tam vejít piano a měli to v těch gbelích na normální zemi. Neměli tam prostě podlahu.
0: Takže na trávníku.
2: Ano, na trávníku. Takže se jim opravdu stávalo, že se jim to někdy podmáčelo.
0: A když pršelo?
2: A když pršelo třeba. A museli tam dávat na to prkna. Dochovala se nám i v archivu fotografie, kde vlastně technik sedí na židli na těch prknech. A byl tam teda mikrofon, hlavně klavír, protože v té době se vysílalo živě. Ne z gramofonových desek v tom roce 1923, když se to začínalo, to vysílání. A hrál tam třeba pan profesor Duda na piano, na klavír, a vlastně první hlasatelkou, takovou hlasatelkou, nehlasatelkou, byla slečna Tučková. A to nebyla žádná hlasatelka, ale byla to sekretářka té začínající společnosti Radiožurnál. A oni prostě jenom potřebovali nějaký hlas, který by to vždycky ohlásil. Toho 18. května údajně řekla: začíná pravidelné vysílání Radiožurnálu, tedy v té době, a uslyšíte Dvořákovu humoresku. A profesor Duda začal hrát na piano Dvořákovu humoresku. Jestli nevíte, co to je za skladbu, pak si to puste, to je strašně hezká skladba od Antonína Dvořáka. A ta to vlastně nějaký čas moderovala. A pak vlastně první úplně hlasatel byl Adolf Dobrovolný. Ten vlastně, když už bylo vlastně v nové budově rozhlas, tak tam vlastně začal vysílat, ale hrála se jen hudba zatím. Nějaké slovesné pořady typu rozhlasových her nebo sportovního vysílání, nějakých zpráv, tak to vlastně bylo spíše až od té druhé poloviny 20. let.
3: No a když teda takhle hudba byla naživo, tak jako to, že někdo zvládne zahrát cizí písničku na klavír, to si zvládneme představit, ale když tam někdo začne zpívat, tak to přece ta osoba, od který původně ta hudba je, musela přijet do toho stanu, anebo to zpíval taky někdo jiný?
2: Ne, to většinou si vybrali, většinou se hrála klasická hudba. Nebylo to tak, že by tam třeba přijel Karel Hašler se svýma šlágrama, jo, to byl taky jeden vlastně hrozně populární hudebník vlastně už před první světovou válkou a pak za první světové války, ten si hlídal svá autorská práva, ale většinou ty jako klasický arie, tak prostě tam přijela třeba hrozně známá operní pěvkyně česká a začala tam vlastně zpívat k tomu klavíru, jo. Autorský práva se, myslím, v té době až tolik neřešily.
0: A stalo se někdy, že to někdo popletl?
2: Určitě, to se muselo stávat. Z té doby bohužel nemáme nahrávky, protože prostě se to nezaznamenávalo, oni byli rádi, že to vůbec živě můžou takhle vysílat. A vlastně určitě to museli prostě splíst, je i taková pověst, že zřejmě se jim tam i zaběh prej pes a začali jim tam štěkat do vysílání, a to se nám tam bohužel nikde nedochovalo, teda taky, jak jsem říkala. Ale vlastně úplně jako první rozhlasovou nahrávku máme z roku 1928 a Je to hrozně hezký zvuk, že vlastně takovýhle první zvuk máme, když Masaryk má projev.
0: Pan prezident
2: Tomáš Garrigue Masaryk, což je hrozně důležitá osobnost, jo? Tak v roce 1928, den před 10. výročím republiky, k němu přišli na Pražský hrad děti a holdovali mu, jak se dříve říkalo, že mu prostě popřáli hodně štěstí k 10. výročí republiky a on pak za odměnu k ním měl projev k těm dětem. No a můžeme si poslechnout asi ukázku.
4: Vítejte. Zahájil jsem 10. oslavy republiky z legionářů. A teď jste vy děti, druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko. Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste byli a zůstali dlouho zdravé, musíte se o to přičinit. A není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, mýjte se z chuti, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohrávat sluníčkem. Větrejte si světnici, aby v jídle buďte střídmé, přihejte se všeho mrzání a nepijte žádných nápojů alkoholu.
0: Tak to byl Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československé republiky, která vznikla v roce 1918.
2: 1928.
0: Je ale ukázka, ale naše Československá republika vznikla v roce 1918
2: ano, to je pravda.
0: A v roce 1928, 10 let poté, máme díky tomu, díky rozhlasu, díky, to byl ještě radiožurnál nebo už Československý rozhlas?
2: Ono se to tak jako měnilo, ono vlastně jako se používal vlastně v období té první republiky, se už pak třeba od toho konce 20. let se začalo spíš asi používat Československý rozhlas, ale pořád ten radiožurnál to lidé jako nazývali.
0: Jasně,
2: jo.
0: Ale díky tomu jsme mohli slyšet našeho prvního pana prezidenta. Proč to tak šumělo v té ukázce?
2: No, protože vlastně ta deska, ta gramofonová deska, na které se to dochovalo, tak ta už prostě má nějaké ty roky za sebou. A každé přehrání na té desce je znát. Mm-hmm. Čím víckrát si to ty lidé vlastně přehrávali, tak tím víc vlastně ten zvuk je pak zničený.
0: Mm-hmm. Já si říkám, jestli vlastně děti vůbec vědí, co to je deska. Honzíku, máme tě pořád na telefonu.
1: Ano.
0: Víš, co to je deska? Víš, co je gramofonová deska a jak vypadá?
1: Ano, vypadá tak, že je taková velká, jakoby
0: pizza.
1: Velký CDčko.
0: Taková malá pizza, nebo jo, abych to překla, že to vypadá jako pizza, akorát je to černý, že jo?
1: Ano.
0: A uprostřed je vždycky nějaký takový barevný kolečko a tam je třeba něco napsané.
2: Jo, tam
0: napsané.
2: Je vlastně, co je to za tu nahrávku a aby vlastně se to mohlo dát na tu jehlu, tak samozřejmě je tam ještě ten otvor úplně vlastně veprostřed, aby se to mohlo dát na ten gramofon a poslouchat.
0: Takhle se přehrávaly tedy desky v rámci toho prvního vysílání, ale pak se i změnily ty nosiče, na kterých se uchovávaly ukázky. I ty máte samozřejmě v archivu.
2: To samozřejmě máme. Už vlastně ve 30. letech se u nás, i když tak jako sporadicky, nebo jak to mám říct, nebylo to tak časté, ale mohly vlastně se u nás používat ve 30. letech, už asi tak 10 let potom teda, co začal vysílat rozhlas, magnetofonové pásky. Ty vlastně se nejdřív vyráběly z ocele, pak samozřejmě i z jednodušších materiálů. Z ocele typu, že část té ocele se vlastně používala na ty pásky, ne, že to bylo jako ocelový.
0: To jsou takový, já nevím, jak to popsat, taková folie, nebo
2: taková
0: co to
2: folie,
0: je?
2: No. Já bohužel se přiznám posluchačům, já mám na starosti písemnou část archivu a na tu zvukovou část je u nás, jak se říká, borec, pan Turek. Takže ten by vám o tom řekl víc, jo. Takže já si nebudu nebudu radši zabíhat úplně do těch materiálů, abych vám zas neřekla nějakou pitomost. Ale tedy po těch magnetofonových páskách, to už asi znáte, byly třeba kazety.
0: Ano, ale vlastně magnetofonové pásky, to ještě já rychle dopovím, ano, ano, že to jsou takové prostě opravdu pásky, které mají třeba několik metrů, že jo?
2: No,
0: hodně metrů.
2: Ano, hodně,
0: a to je prostě namotané. A dřív, když zvukaři chtěli něco vystřihnout z toho vysílání, teď to děláme na počítači, že jo? Prostě označíme to, dáme delete a ono to zmizí, jako když píšete třeba ve Wordu. Ale dřív oni opravdu museli si vzít fakt jako nůžky a teď to pořád poslouchat, zjistit, kde na tom pásku, na kterém centimetru je třeba na nějaké to přeřeknutí, které se nám tam nehodí. Pak to museli fakt střihnout, zase střihnout, dát k sobě, slepit, jo, a nemohli to slepovat, jako my to přestřiháváme třeba 10krát, jo. Oni to museli střihnout jednou a muselo to být perfektní. Takže i ti moderátoři museli mluvit jako mnohem pečlivěji a opravdu si dávat pozor na to, aby neříkali blbosti. A takhle se stříhalo ještě nedávno. Ještě vlastně, já když jsem šla do rozhlasu, tak ještě někteří lidé tady opravdu stříhali nůžkami. Já už jsem se to teda nenaučila, já už všechno na počítači dělám. Takže to byly magnetofonové pásky.
2: Přesně tak, ty magnetofonové pásky se vlastně u nás používaly i v 90. letech. Mm-hmm. A až po tom roce 2000 se opravdu začalo přecházet na ten digitál. Mm-hmm. Ale jak říkáte, to vlastně si museli dávat hodně pozor ty redaktoři a moderátoři, nebo kteří vlastně nahrávali, že jo, ten pořád a pak to teda šlo do vysílání, protože ten materiál byl drahý. Takže nemohli tím ani tak plýtvat. Mm-hmm. A byl problém v tom, bohužel pro nás, pro archiváře, že některé ty magnetofonové pásky se znovu používaly. Mm-hmm. Takže my jsme třeba přišli o nějaké pořady, zvukové nahrávky, kvůli tomu, že se znovu třeba v 90. letech použili na jiný pořad.
0: Že se to prostě přehrálo, co ano, bylo na tom
2: přemazalo,
0: pásku.
2: Přemazalo a prostě se to opravdu přehrálo. No.
0: Hmm.
3: V dnešní době máme takový ty mini micro SDčka, ty paměťové karty, na který se vejde v nejlepším případě třeba i x dnů zvuku. Jak to bylo tenkrát? Kolik se vešlo na takovou, jak ty si říkáš, že to má více metrů, kolik hodin, doufám, že můžu říkat hodin, se vešlo na takovou pásku?
2: No, na ten velký magnetofonový pásek, jo, což bylo fakt asi skoro jako ta pizza, ale trošku menší, když si dáte takovou tu menší velikost.
0: To pro děti,
2: no,
0: pizzu.
2: 20 cm v průměru, jestli nebudu vám lhát, tak tam se vešlo, já jsem pracovala většinou tak maximálně s hodinovým pořadem. A teď si představte, když je ten menší, jo, ten pásek, a to ani nemluvím o těch úplně prvních, že jo, když to začalo, jo, tam se třeba vešlo jenom 30 minut a to už bylo jako úžasný.
0: No ale teď si představ, když je živé vysílání, já tady sedím, mám to všechno krásně jako poskládaný na počítači, můžu si tady přehodit, jakou dám písničku jinou, jakou pustím zvukovou ukázku, ale dřív, když bylo živé vysílání, tak oni museli mít třeba ty písničky jako na těch páscích a teď jako tam musel někdo být, kdo to rychle jako dal do toho magneťáku, aby se to spustilo, teď ono to jelo, skončilo to, teď něco říkal moderátor, teď on musel vzít jinou písničku, zase ji tam šoupnout, takže to musel být neuvěřitelný adrenalin, aby člověk tam dal správnej ten pásek, aby se to nějak jako nezašmodrchalo, tak takovéhle byly ty, takový ten prostředek rozhlasový, bych to tak nazvala.
2: Přesně tak, no. To ještě nemluvím o tom, když v nějakém pořadu chtěli experimentovat se zvukem. A ještě k tomu v živém vysílání, což bylo třeba v 90. letech, tady byly některé experimentální pořady, že tam chtěli, aby najednou tam zařval lév, aby najednou tam bzučila včela. Takže opravdu ten člověk musel být hned připraven, jak mu moderátor nebo prostě ten redaktor dal znamení a teďka tam dej toho lva a nech to tam jenom chvilku. No a teďka už musel jít pro včelu, že jo, aby to tam zase bzučila včela. Takže to jako musel být strašně vtipný sledovat.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou.
1: A Norbertem.
2: A Petrou Tanclovou z archivu.
0: Přesně tak. Povídáme si o historii Československého rozhlasu. A Norbert má dotaz.
1: No, mě by zajímalo, tak 1923, to už je hodně dávno.
0: Kdy vzniklo naše vlastně pravidelné vysílání, že? Když to začalo.
1: Mm-hmm. A to jsme museli být jedni z prvních, co začali vysílat. Jak to tam bylo, ten žebříček?
2: To jsme byli jedni z prvních. Vlastně úplně ale první teda, kdo začal vlastně pravidelné rozhlasové vysílání, byla Argentina. Mm-hmm. Vlastně Latinská Amerika, to se strašně málo ví. Ona začala vysílat už 27. srpna 1920. Poté teprve bylo USA. To začalo vysílat v listopadu 1920. Jmenovala se ta stanice KDKA v Pittsburghu a BBC začalo vysílat v roce 1922 v listopadu.
0: The British
1: Broadcasting Company.
2: Ano, přesně tak.
0: BBC.
2: No a my jsme byli teda čtvrtý Československo. Jako Československo dříve. A my jsme začali tedy 18. května 1923. Takže jsme byli čtvrtý na světě, ale druhý v Evropě.
0: Výborně. Honzíku, co na to říkáš? Máš radost, že jsme takhle úspěšní jako naše země?
3: Ano.
0: A máš ještě nějaký dotaz na Péťu?
3: Ano, mám. A ještě mám dotaz. Existoval dřív Hajaja a Ušounova pohádková školka?
2: Hele, Hajaja vznikl v 60. letech. A vlastně v první polovině 60. let a opravdu už začal ten náš rozhlasový večerníček, byli jsme teda ještě dřív než ten televizní večerníček.
0: Ano, Hajaja má 60 let.
2: Ano,
0: právě
2: přesně tak.
0: Tento rok, tak to slavíme vesele.
2: To se tedy rozhodlo, že vznikne nějaké pohádky pro děti, aby mohly pěkně usínat. Vymyslelo se v čele s režisérkou Helenou Filipovou, že vlastně ty pohádky jim bude vyprávět Skřítek, kterého pojmenovali Hajaja. A první herec, který propůjčil hlas tomu Skřítkovi, byl Vlastimil Brodský. Jestli víš, třeba namluvil Makovou panenku, myslím, ten večerníček, tak ten ho mluvil. No a od té doby se pravidelně vysílá až do dneška ten Hajaja. A vystřídalo se na něm strašně moc herců, vlastně, který ty pohádky povídali.
0: Přesně tak. Poprvé Hajaja promluvil ve vysílání Československého rozhlasu 2. ledna roku 1961. Jak si říkala, jeho hlasem byl herec Vlastimil Brodský. No a teď máme nového Hajaju a tím je Honzík Cina. Taky úžasný herec, který nám sem chodí načítat pohádky. A vždycky, když slyšíte pohádku od Skřítka Hajaji večer, tak ten hlas, který ho uvádí, tak je Honzík Cina. Já se ale koukám, že nám volá někdo další, kdo pak tam je? Tady je Klárka, ahoj.
4: Tady Martínek.
0: Ahoj Martinku, kolik je ti let a odkud voláš?
4: 10 a volám z Ujezda Uničova.
0: A na co bys se chtěl zeptat?
4: Na to, kdy vzniklo jako víc stanic toho Českého rozhlasu nebo Československého.
0: Uh-huh.
2: No, to už začalo vznikat ve 20. letech. Bylo tam třeba stanice Brno, třeba Ostravské studio bylo velmi významné, protože tam začaly vznikat třeba experimentální rozhlasové hry už za první republiky.
0: Mm-hmm. Takže začalo to nejdřív jakoby regionálně v různých krajích a v různých městech. A potom ale určitě taky nastal moment, když byla teda ta stanice Radiožurnál, která teda nám trvá dodnes, je nejposlouchanější stanicí vůbec v České republice, klidně si ji naladí milion posluchačů týdně, tak by mě zajímalo, kdy třeba začala nějaká další taková ta, jak se říká, celoplošná stanice, která vysílá do celého území.
2: No, tady je to trošku takové klíčové, protože Radiožurnál nebyla jako stanice, mm-hmm. to byl Československý rozhlas.
0: Jasně, ze začátku.
2: To prostě byla ta společnost vysílací. A byla velmi důležitá stanice Praha, která byla jako jedna z těch hlavních. a pak třeba vznikalo Československo 1, Československo 2, to byly takové celoplošné stanice, byla Praha 1, Praha 2, Brno, ale vlastně je pravda, že záleželo na tom, jestli to běželo na krátkých vlnách nebo na středních vlnách. Střední vlny neměly takový dosah, ale pokud člověk poslouchal krátkovlnné vysílání, za první republiky se už třeba vysílalo i do ciziny, a díky krátkovlným vysíláním si klidně naše vysílání z Prahy mohli klidně poslechnout i ve Španělsku.
0: Pamatuji si ale, že byla třeba i stanice Hvězda.
2: Stanice Hvězda byla, ale ta byla až od 70. let. Úplně stejně ve stejné době vznikla i stanice Vltava třeba. Prostě některé stanice zanikaly, některé vznikaly, názvy se měnily. A dneska máme ty celoplošné stanice, tuším, 3.
0: Máme 4 celoplošné stanice, takže máme Český rozhlas Radiožurnál, to je jednička, že jo, zpravodajství, moderní písničky, jo, rychlé reportáže. Potom je stanice Dvojka, což je takové rodinné rádio, hodně poslouchají třeba i babičky, dědečkové, nebo i prostě kdokoliv, kdo má rád třeba informace o zdraví, jo, nebo nějaké VIP osobnosti, které tam chodí. Potom máme rádio Vltava, které pouští třeba symfonické skladby nebo různé divadelní hry, řeší, co je v kultuře, jaké jsou výstavy, jaké jsou festivaly. No a potom je 4. celoplošná stanice a to je Český rozhlas Plus, který zase vůbec nehraje muziku, tam se prostě jenom povídá a řeší se tam ekonomika, historie, politika, tak to jsou ty 4 celoplošné stanice. Pak ale máme třeba i digitální stanice, což je třeba Radio Junior. My se k tomu hrdě hlásíme, že nás můžete poslouchat na internetu a v digitálních rádiích, ale vedle nás třeba i milovníci jazzu mají svoji vlastní stanici, to se jmenuje Radio Jazz, nebo milovníci vážné hudby mají Radio D-dur. Pak tady máme i Radiožurnál Sport, ten zase vysílá pro všechny nadšence do sportu, nebo Radio Wave, to je pro mladé teenagery a prostě lidi, kterým je kolem 20, nějakou tu generaci Z současnou. No a takhle to běží dál a dál. Dohromady máme stanic 25 a z toho 14 jsou stanice regionální, jak si říkala. V každém krajském městě máme jednu stanici, která hraje přímo pro ten daný kraj.
2: Tak to za těch 103 let toho hodně rozhlas zvládnul.
0: Krásně se nám to rozmnožilo. Tak zatím ahoj.
3: Ahoj.
0: My jsme ale tady řešili ještě předtím s Honzíkem, teda toho skřítka Hajajou. A on se potom ptal na Ušouna Rušouna, což je další vlastně taková postavička našeho vysílání. A to si pamatuju já, kdy to vznikalo, protože já jsem ve vysílání Rádia Junior od jeho počátku. Rádio Junior slaví 13 let. Vlastně to byl takový dárek k 90. narozeninám rozhlasu. Vznikla stanice přímo pro děti. Dřív totiž byla jenom hodinka v tom živém vysílání. Třeba pro děti mezi 19. a 20. nebylo rádio, které hraje písničky pro děti, kde jsou pohádky prostě a jsme tady pro vás celý den. No a tehdy se přemýšlelo taky, jak by se mohl jmenovat nějaký takový ten skřítek nebo nějaká tajemná bytost. A naše tehdejší šéfredaktorka Zora Jendová vymyslela, že se ten skřítek bude jmenovat Ušoun Rušoun, protože když se nám tady něco pokazí, jo, něco popletem, tak řekneme, jo, to byl Ušoun Rušoun, my za to nemůžeme. Takže takhle nám vzniknul Ušoun Rušoun, který má dodnes svoji Ušounovu pohádkovou školku a můžete to poslouchat. Můžete to poslouchat každý den, každý všední den v našem vysílání. My si ale pustíme písničku a potom opět bude prostor pro vaše dotazy. Volejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Posloucháte vysílání Rádia Junior. Zrovna dnes se věnujeme historii Československého rozhlasu. Máme radost, že nám volá tolik z vás. Takže jdeme brát další telefony a Petra Tanclová vám určitě moc ráda odpoví. Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Já se jmenuji Viktor.
2: A kolik je ti let?
3: 9.
2: A odkud voláš, Viktore?
3: Z Rmoulu.
2: Na co by se chtěl Péti zeptat? Máš dotaz pro Péťu? Pro Petru Tanclovou, archivářku?
3: Ano.
2: Tak povídej.
3: Jestli se dá Rádio Junior pouštět jenom přes internet?
2: No, Rádio Junior se dá pouštět přes internet, ale taky z mobilní aplikace, jak říkal Honzík, to je Můj rozhlas, takže si můžeš stáhnout do chytrého telefonu mobilní aplikaci Můj rozhlas a tam budeš mít všech 25 stanic i nejrůznější pořady, budeš moct poslouchat to, co se děje živě, ale i to, co se už natočilo někdy dávno a budeš moct poslouchat i pohádky, hitparádu Rádia Junior, cokoliv, co máš v rozhlase rád. A dokonce tam jsou i nějaké třeba i doplňkové informace. Ale pozor, my vysíláme i digitálně, tak se dá koupit digitální rádio, které má vlastně digitální přenos dat. Vypadá úplně jako hodně podobně jako klasické rádio, ale můžete si to tam prostě naladit a poslouchat nás z bedničky. Říkám to správně, Péťo?
4: No asi jo.
2: Jo, asi jo.
4: To no pozor. Jako archivářka moc nevím, to je bylo, pravda, ale asi jo.
5: No pozor, a potom máme ještě aplikaci Rádio Junior.
2: Ano, která by teda už trošku potřebovala refreshnout a proto doporučuji radši Můj rozhlas, kde najdete všechny další rádia. Ale pokud máte novější auto, tak v něm už je digitální rádio a už si tam můžete normálně to Rádio Junior běžně naladit. A nebo jak říkám, udělejte si radost a kupte si k narozeninám digitální rádio a můžete poslouchat Rádio Junior, jako kdyby to bylo běžné vysílání v FM frekvenci. Máš ještě nějaký dotaz?
3: Ne, už ne.
2: Tak moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
3: Díky.
2: A dovolal se nám taky Vojta Přeček. Ahoj Vojto, odkud voláš a kolik je ti let?
6: Ahoj, tak já volám z Kužlan a je mi 12 let.
2: A na co by ses chtěl zeptat?
6: Já bych se chtěl zeptat na to, jak vlastně probíhalo vysílání Českého rozhlasu za druhé světové války.
7: Tak za druhé světové války to probíhalo tak, že to samozřejmě tady bylo pod kuratelou nacistů, když to takhle řeknu.
2: Jak jsme se jmenovali tehdy? Protože ještě jsme nemohli být Český rozhlas, protože tehdy bylo Československo, ale byl protektorát.
7: Ano, takže byl protektorát Čechy a Morava. Mm-hmm. Slovensko mělo svůj vlastní slovenský ano. stát. No a my jsme se jmenovali normálně Český rozhlas.
2: Aha.
7: A bylo to tedy, jak jsem řekla, pod taktovkou nacistů.
2: Tak to
7: hodně,
2: si řekl správně, Vojto.
7: No,
2: že to byl Český
7: tak,
2: rozhlas tehdy.
7: Hodně redaktorů bylo vlastně vyhozených, emigrovalo nebo pozatýkaných. A bylo vlastně tady, jak to mám říct, byli kontroloři vysílání, cenzoři, kteří byli i u živého vysílání, jako tak, že jako opravdu, že sledovali, co ten a poslouchali, co ten moderátor říká, nebo ten redaktor do živého vysílání, aby se nestal pro ně nějaký škraloup, aby třeba tam neřek, někdo neřekl.
2: Nacisti jsou hrozný,
7: přesně
2: anebo
7: tak.
2: Aby neřekl, hele, tamhle zrovna jedou nacisti, nebo něco,
7: přesně proto
2: tak. Se schovejte, nebo tak.
7: Co si budem povídat, byla i propaganda ve vysílání, například proti ze Židů se dělala hodně sranda, nebo když to tak řeknu, legrace, bohužel. protože známe asi pojem antisemitismus, znáte, a nadávalo se na Londýn a tak dále a tak dále. Prostě propaganda nacistická tam byla. Ale u nás v archivu máme třeba i dochované vysílání z BBC, kam tedy se usídlila do Londýna exilová vláda, a odtud vlastně bylo i české vysílání BBC, které si mohli zde občané naladit, ale pozor, zahraniční vysílání se v protektorátu poslouchat nesmělo. Bylo zakázané a i v určité době prostě každý musel mít na svém přijímači poslech zahraničního vysílání se trestá smrtí.
2: A stalo se to, že opravdu někdo kvůli tomu přišel o život?
7: Určitě.
2: Říká Petra Tanclová z archivu z Českého rozhlasu. Norbert Svoboda, chce něco dodat?
5: No, ty jsi mluvila o té cenzuře, tak možná z historie se klidně vraťme. V dnešní době to slyšíme od čím dál tím víc států. Není trošku strach, že to někdy dorazí k nám?
7: Samozřejmě je. Teďka jsme tedy trošku ve složitější době, co se týče toho, jestli budeme pořád veřejnoprávním médiem, ale já věřím, že si to udržíme a budeme pořád moct vysílat svobodně a pro všechny věkové kategorie a pro všechny sociální skupiny.
2: Jasně, a na základě faktů a ověřených, kontrolovaných informací. Máš ještě nějaký dotaz, Vojto?
6: Ano, já bych se chtěla ještě zeptat na to, jestli jako v této době i dříve Český rozhlas nebo Československý rozhlas spolupracoval s nějakými ostatními rozhlasy z ostatních států nebo jinými rády.
2: To se děje pořád.
7: To se pořád děje. To už se dělalo i za vlastně první republiky, že se dělaly různé konference, kde se sešly z různých států, z těch vysílacích stanic, a ta spolupráce byla pořád vlastně od té doby, co to vzniklo, až do dneška.
2: Třeba je takzvaná organizace EBU, což je European Broadcasting Union, kde se schází důležití lidé, nebo ne důležití lidé, to říkám tak, ale třeba i ředitelé těch jednotlivých rádií, ale potom třeba i lidí, třeba, kteří se věnují a nevím, rozhlasovým hrám, a teď tam mají festivaly a pouští si tam ty různé rozhlasové hry a pohádky, které vznikly, a pak se o tom povídá, nebo se řeší zase, vymýšlí se, co nového by se mohlo v rádiích dělat, jaké nové formáty, nové pořady by mohly vznikat, jak lépe šířit ten signál a tak dále. Takže to v podstatě funguje dnes a denně. Máš ještě nějaký dotaz, Vojto?
6: Ano, a to poslední. Já bych se chtěl zeptat, jak vlastně taková práce někoho v archivu Českého rozhlasu vypadá. Je to třeba tak, že si někdo řekne, že potřebuje záznam z tého a toho dne a vy jim ho prostě jakoby vydáte, anebo to funguje úplně jinak, ta práce?
7: Když nám napíše badatel, což je jedna z našich důležitých prací, se věnovat badatelům, tak když nám třeba někdo napíše na mail, což může každý, že chce si třeba poslechnout nějaký zvuk nebo i prohlídnout nějakou písemnou archiválii, tak my mu ji připravíme do badatelny u nás ve Vinohradech a tam si může poslouchat, jak chce, jenom nám nahlásí, kdy přijde, my mu to ukážeme. A kdyby byl někdo opravdu třeba z velké dálky, že nemůže dojet do Prahy, tak děláme i to, že posíláme náslech, který je tedy časově omezený. Ale mojí hlavní třeba náplní je to, že popisuji zvukové archiválie v našem už elektronickém systému. Když se zdigitalizuje nějaká nová gramofonová deska, tak já mám za úkol jí popsat, co na ní je, jaké má číslo nosiče, tedy ten identifikátor, jaký má, a kdo v ní mluví, kdo asi ji vyrobil a tak dále, aby i redaktoři u nás mohli ji třeba použít do nějakého dokumentu, aby už to měli popsané, a nebo i teda pro ty badatele, kdyby chtěli si poslechnout.
2: No a Péťa vždycky, když chce jít do archivu, tak musí sjet hodně hluboko do patra, -3 si říkala.
7: Ano, do hlubin.
2: A jenom nám ještě rychle řekni, jak to v tom archivu vypadá, aby si to uměli posluchači představit.
7: Jsou tam takové speciální skříně posouvací, kdy se točí takovým kolem, takovým mechanismem, mechanismem, díky kterému vlastně odtočíte si ten foch, který zrovna potřebujete. Opravdu ty skříně musí být nahňácený na sobě, aby jsme tam měli co nejvíc místa. Takže jsou tam různý tyhle ty skříně, pak tam máme i starý skříně z první republiky, kde jsou třeba negativy fotografické, tedy k fotografiím, abyste si mohli vyvolat fotografii třeba z té první republiky. Máme tam počítač, když potřebujeme něco do systému napsat, a je tam halda papíru, gramofonových desek a magnetofonových pásků.
2: A tušíte, kolik je tam těch pásků? Máte to spočítané nebo aspoň řádově?
7: Pořád objevujeme nové, když se to nemusí.
2: Takže
7: jenom,
2: ale kdybys tak jenom hodila nějaký číslo?
7: Určitě aspoň 1000, jo.
2: Určitě víc.
7: Já bohužel mám strašně špatný odhad, ale kdybyste chtěli vědět, kolik máme písemných materiálů, to se počítá na kilometry, tak máme skoro 5 kilometrů písemných archiválí.
2: Teda, tak to všechno si...
7: Kdyby se to dalo takhle za sebe, všechno, ty papíry, tak máme skoro 5 kilometrů.
2: Říká Petra Tanclová z archivu z Českého rozhlasu. Samozřejmě, až bude den otevřených dveří, který bývá vždycky kolem

0: Vářky, tak se budeme těšit s Norbertem zase někdy brzy naslyšenou.
1: Ahoj.
2: Naslyšenou, děkuju.
0: Byla s námi Petra Tanclová ve vysílání Rádia Junior.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Od rána má Bára chuť na bušty a nedá pokoj, dokud si nevymůže, že si je pojedou opéct do Rokle. Samozřejmě, že se tam potkají se zvláštním zahradníkem Pankrácem. Ale seznámí se ještě s někým. Jestli chcete vědět s kým, tak si poslechněte třetí příběh ze seriálu Pankrác a kouzelná zahrada. Jmenuje se Salamandr. A právě začíná.

Dobrý večer, děti. Už od rána propéká sluníčko neděli pěkně do zlatova. Barču ze všeho nejdřív pohladí po čele, když se ale nepohne, zalechtá jí na nose. Jenže ta se jen ožene rukou, jako by to byla moucha, obrátí se na druhý bok a spí dál. Podívejme na ospalce, myslí si sluníčko a po otevřeným oknem jí slunečním větrem lupne jednu za ucho. Jauvá! Drbe se Bára za uchem a udiveně se rozhlíží. Zdá se jí to nebo nezdá? Mami, tře se za chvíli mamince ramenem, uděláme si dneska táborák. Spí ještě, podívá se maminka na budík, je strašně brzo. Ale Barča už má dospáno. Tatí, zatahá za peřinu na druhé straně, máme vednici buřty. A až do oběda nemluví o ničem jiném. Co pořád máš s tím táborákem, diví se mamka, když se jí ptá už po sedmé. Mně se o něm v noci zdálo, přizná Barča a tváří se nějak provinile. Tak proto si tak křičela ze spaní, dochází mamce. Mně se zdá, že se do Rokle dneska vypravím s vámi. Co tam jezdíte, máš nějak moc divoké sny. Když on tam byl ohnivý mužík a já jsem mu říkala, ať nechodí tak blízko ke křoví, ale on mě vůbec neposlouchal, žaluje Barča a po očku se kouká na tátu. To, abych mamince napumpoval přední kolo, míří taťka do garáže, je skoro prázdné. A tak tentokrát do Rokle vyrazí všichni. Jestli pak se mamce bude Pankrác líbit, mudruje v duchu Barča a šlape do pedálů. Jakmile minou boží muka a cesta se obloukem začne vracet do vesnice, objeví se Rokle jejich očím v plné kráse. Koruny vysokých stromů kolem jezírka se tiše pohupují v mírném větru a šípkové keře zdobí příjezdovou cestu růžovými květy. Moment, zabrzdí tatínek tak prudce, že do něj maminka málem nabourá. Kde se tam vzaly ty stromy? Opravdu, břehy jezírka, pokryté jemným pískem, obklopily borovice s rozložitými korunami a ještě dál za nimi zapustily kořeny šedokrké buky a rozložité duby. Jen pojďte, neostýchejte se, volá ze břehu Pankrác a v písku vedle něj vesele plápolá nízký oheň. Pomalu to tu začíná vypadat k světu, co říkáte? Tatínek kroutí hlavou, div si ji neukroutí. Přece tu ty stromy nevyrostly přes noc. Já jsem ti říkala, že Pankrác je kouzelnej, šeptá mu Barča a už ho za ruku táhne ze svahu dolů. Maminka postaví kolo k těm jejich a opatrně schází ze strmého srázu. To tak, aby uklouzla a z tašky vysypala buřty. Určitě by se kutálely až do vody a kdo ví, co by si tam na nich pochutnalo. Taťka se s Pankrácem zdraví a hned přiřezává čtyři pruty z lískového keře, který roste opodál. Můžeme si u vás na ohýnku opéct buřty, podívá se na mužíka. Barč

Ta od rána nemluví o ničem jiném. Dáte si s námi? Jen jestli nás nechá, zapochybuje Pankrác a ukáže do plamenů. V novém prostředí bývá trochu nedutklivý. Teprve teď si toho všimnou. Oheň nehoří přímo na písku, ale na napolo zahrabaném litinovém roštu a z prostředka plamenů na ně upírá oči jako korálky černá ještěrka se žlutými skvrnami jako kaňky. Páni, uklouzne Barče a hned je jí jasné, že oheň není určený zrovna na táborák. Stvoření si ji upřeně prohlíží, ani nemrkne. Po chvíli se protáhne a jen tak malinko zakníká. Vypadá to, že se mu líbíš, řekne potichu Pankrác. To je salamandr. A protože žije v ohni, dostal u nás ještě jedno jméno. Ohnížil. Dřív si lidi mysleli, že se ohněm i živí, ale tenhle neposeda. Slupne, co do ohně spadne. Je to mlsoun. Tak co kdyby prvního buřtíka dostal on, napadne maminku. Třeba mu bude stačit a my si pak opečeme ty ostatní. Praktická mamka napíchne buřta na lískový prut a strčí ho salamandrovi přímo před čumák. Rozeklaný jazyček se samým vzrušením rozkmitá a než taťka stačí vyrukovat s nějakou připomínkou, z ohnižilovy tlamky vyšlehne úzký modrý plamen a obklopí pochoutku ze všech stran. Podívejme, jak si dává záležet, směje se Pankrác, když během chvilky do kříže naříznuté konce buřtíku rozkvetou do široka a barva plamene se změní do žluta a pak do zelena. Zvůně opékané pochoutky se všem začnou zbíhat sliny. Barča si hned chystá talířek, ale maminka je nekompromisní. První porce patří salamandrovi. Ještěrka do uzenky strčí čumákem, pak její rozšklebený konec přejede rozeklaným jazyčkem a než se kdo naděje, ukousne ten největší kus, na jaký mu tlamka stačí. Dobrou chuť, zamručí tatínek a ohnižil se láduje jedna radost. Jen co dojí, malinko se otřepe a spokojeně říhne. Tak to má dost, usměje se mužík. Je řada na nás. Špekáčky na salamandřím plameni chutnají všem. Hlavně Barče se zdá, že něco tak dobrého ještě nejedla. Jenže když dojde na porci pro tatínka, ohnižil zneklidní. Dívá se někam na cestu, ze které do rokle přišli a vzrušeně posikává. Co jen tam může mít? Diví se Pankrác, ale to už ještěrka před sebe plive ohnivou cestičku a hrne se vzhůru strání. Ať mi to tady nepodpálíš, stará se mužík a pospíchá spolu s ostatními za ní. Salamandr je ale daleko rychlejší a než se kdo z pronásledovatelů dostane na kopeček, zaslechnou svist plamene a v zápětí velké sakrování. Jakmile vyběhnou na rovinku, je jasno. Kev si utíká pupkatý čtyřkolkář v oranžovém tričku a oběma rukama se plácá do ožehnutých kraťasů, aby je uhasil. No nazdar, to bude průšvih, vzdychne taťka. Snad si nebude stěžovat na radnici. Pankrác se ale rozhlíží a když najde, co hledal, zavrtí hlavou. Ba ne, ten na radnici nepůjde. Podívejte, ukáže k jejich třem kolům. Všechna mají vypuštěné duše a když se podívají k mužíkově maringotce, i její prázdné pneumatiky stojí na rávcích. Ještě, že z maminčina kola nezmizela hustilka. Dojedu sem večer s kompresorem, tím ty vaše pneumatiky dofoukneme 1-2, slibuje tatínek, zatímco pumpuje o 106. Tímhle šidítkem, poklepe na pumpičku, byste je dohušťoval týden. Pankrác zatím starostlivě ukládá ohnížila do kotlíku a nese ho zpátky. Zatím se o něj musím starat sám, vysvětluje Barče, ale za pár dnů tu bude mít kamarády.

0: to bude jiná. Báře trochu vrtá hlavou, jaké kamarády mužík myslí. Ví už ale, že ptát se ho nemá cenu. Co nechce říct, to nepoví. A když se večer ukládá ke spánku, voní jí tentokrát v pokojíčku červené zvonky. Skoro pochybuje, že by se jí tu noc mohlo zdát o jednorožci. Ale stejně si takový sen přivolává, jak může. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: O čertech, bludičkách, čarodějnicích i hejkalech slyšel už asi každý. Ale jestli pak znáte jelemnického Vejricha? Právě o něm je strašidelná pohádka, kterou napsala Marie Kubátová, režie Jan Berger. V roce 1983 účinkovali Svatopluk Skládal, Václav Postránecký, Luděk Munzar, Ladislav Pešek a další.
4: Když jsem šel do nebe, stavěl se

0: Jo, strašidla bývaly na světě odjak živa a všelijaký. Jestli máte kuráž poslechnout si opravdu strašidelnou historii, povím vám o jilemnickým Vejrychoj. Usedněte na lejci a děti, ať vlezou mámám po cukně. Ono to není u každýho stejný z kurážej. Kuráž měla jenom hrabačovská kovářka a u tý to začalo.
1: Kováři! Matěji! Hej!
2: Počkej, bachtíku. Co se kovář oženil, musí se vším na jeho káčů.
3: Jo.
2: Hej! Kovářko!
3: Kovářko! Kačenko! Otevřete vrata!
2: Paď, maminko zlatá! Jdou k vám na koledu pěkný pacholata!
4: Tůze vyvedený, bachtíku faferlíku! Já tu vaši písničku znám. A jestli jste přišli koledovat, abych s vámi pustila kováře s bubnem.
3: Paní maminko, jaká by to byla štěpánská zábava bez bubeníka. Nikdo nemá takovej fortel.
4: Kovář potřebuje svůj fortel u kovadliny. Zač pak by ráno jeho práce stála, kdyby pral celou noc paličkama do bubnu.
5: Zdravíčko, kamarádi.
2: Zdravíčko.
5: Kačenko, nevíš, kde mám paličky k bubnu?
3: No, vidíš, kováři, jak si dopadl.
2: A my s tebou. Kapela je bez bubeníka a ty máš na krku čerchmanskou káču, která ti schovává paličky.
5: No tak, kačenko.
4: Bachtíku, faferlíku, už ať jste votať. Čerstva
3: je hladko. No? Co kdyby jeden upad s houslema na ledovatku?
2: No, leda by nám kovář z dávnýho přátelství udělal pod boty podkůvky, aby se po ledě nesměkalo.
4: Přátelství, zadarmo. S váma je užitek, že popadnu po meto.
3: Faferlíku, jdeme. Přišli jsme s koledou, ale pro tuhle hospodyni škoda pěkný písničky.
2: Jdeme
3: s Bohem. To potom se vožen člověk.
5: Kačenko, naposled po dobrým. Kam jsi schovala ty paličky k bubnu?
4: K poctivýmu řemeslu se muzicírování nepasuje.
5: Vždyť je ta muzika moje radost.
4: Čistá radost. Vysedávání po hospodách.
5: Muzika je přínos do chalupy.
4: Pěkný přínos. Krejcary padají potenku a jdou zas do šenku. Poctivé řemeslo, to je do chalupy přínos. A hned ti spočítám, jaká práce tě zítra čeká. Formanoj vokovat kobylu, starosta si zamluvil želízka na tvoře a dráboj máš ukovat pouta na pitáky.
5: Jo, a pak se dívat, jak v těch poutech povedou chudáka.
4: Je to zakázka na zámek.
5: Čert, aby vzal takovou zámeckou zakázku.
4: Lepší kovářská práce, než aby urozený pan hejtman zvěděl, že má v podzámčí bubeníka. To by ti šmakovalo vybubnovávat a podanýmu lidu na vědomost dávat všechny jeho nařízení. Tvůj chleba je práce. No,
5: práce, pořád okola práce. Čerta by vzal všechny ty pracovitý hrabačovské hospodyně.
6: Hercu, percu mezi vás.
4: Už, co se tuto ocejtilo za divný chlupatý psiště? Už?
6: Žádný už. Ano, na pozvání. Tuhle kovář mě volal.
5: I mordione?
6: Aha, taky jsem klel a nadával. To jsi mi to udělal, kováři. Teď mě volá.
5: Já?
6: Teď, když se čerti ženějí. To jsi nemohl mít se svou ženskou trpělivost do jara. Tady na horách je zima.
5: No co budeme dělat, matko?
4: Ty jsi čerta přivolal, ty si to s ním vyřiď.
5: Poslyš, chlupáči. Ona moje kačenka není tak zlá. Schovala mi k bubnu paličky a já byl dožranej víc, než se sluší.
6: Ty jsi byl dožranej a já bych teď za mrazu scháněl do pytle po horách všecky pracovitý žensky. Víš, kolik jich ve vašem hrabačově je? Komárka, Antošice, Bachtíková, Faferlice, Kubouka, Dontouka, Vackouka, Erlebuška, mordiánská práce, zatrácená, brouchat se závějema a hrabat se do kopce a klouzat z kopce s žokem plným bab a tetek, kdyby aspoň byli tiše. Ale než se s nima doklopotím do pekla, budu mít v hlavě jako v oule.
4: Čert se bere ženský a mužském zůstanou slepice, kozy a děti. To by to dopadalo. Poslouchej, chlupáči, jestli mi paměť slouží, tak tuhle můj Matěj posílal čerta dřív do zámku skrze tu zakázku na pouta. A neposílalo náhodou už našeho urozeného pana hejtmana Bejricha víc lidu do pekla horoucího?
1: Jeho milost, vrchnost, pán Bejrich, máte svůj krapštejn tuze vysoko. Ani bych se tam nedodrápal, klouže to.
4: Máš štěstí, že jsi u kováře. Ukaž kopyto. Ukaž. A ty, Matěj.
5: Co?
4: Mázni mu na něj podkovu.
1: Ne.
4: Vokovanej si půjdeš po světě jako pán.
1: Ne.
4: No, zašpekuluj drobek tou rohatou palicej. Jeden zámecký pán vydá víc než pytel v obyčejných tetek.
5: No, Kačenko, ty snad to kápla. Přinést peklu samotného hejtmana Vejricha. Čerte, to je na medaili.
4: No,
5: i zkus to, no příště jedno, chlupatý.
4: Jaký pak příště? Poletíš, čerte, nahoru na zámek, podkovaný jako vraník. Vyjo!
1: Mikli, mikli! Mikli, mikli, mikli, mikli, mikli, mikli, mikli.
5: A je pryč. Tak seš vysvobozená, Káčo má. Ženo milá.
4: Matějíčku. Ty můj Matěj.

0: Percum, percum, hr, mikry, mikry.
1: Halt, stůj! Milost, pane hejtmane, jedeš pryč, potvoro chlupata?
0: Uhněj.
1: Milost, pane, já ho nezadržím!
2: Straž! Co je to tam udeří?
1: Milost, pane, ne, já to ani vyslovit nemůžu. Co vaši milost potrefilo?
0: Uhni, uhni.
1: Nezvanej se sem, dere. Moc mě dotírá, já ho nezmůžu.
2: Pořádné hlášení podej.
1: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Je to marný. Hlásím vaši urozenost jeden čert s pytlema a žádá vaši milost o audienci.
2: Cože?
3: A jakou pak audienci? Já jsem přišel s pytlem pro Vejrycha.
2: Za dveře? Stoupit řádně znovu a srazit paty. Srovnat záda. Necourat pytel po zemi, je to služební výstroj. Postav se před hejtmanem, jak se sluší, a podej hlášení.
4: Radšej bejt urozenej pan Vejrych, hejtman Jilemnickej, tak mašírujou do pytle.
2: Kdo dal příkaz?
4: Kovářka v Hrabačově.
2: Cože? Matějova káča?
4: A mnoho robotního lidu před ní.
2: Takže papíry na mě nemáš.
4: Jejich milost je do pekel poslaná tolikrát, že to má taky váhu. A jakou? Tak lezou do pytle, pane hejtman, lezou, lezou, lezou. Kolik století se morduju s pytlem břišníku jako pěšák. Teď, vokovanej jako vraník, bych se mohl ucházet o přeložení k pekelný jízdě. Přinesu hejtmana, zažádám si ke kavalerii.
2: Pošlou pro hejtmana pěšáka bez hodnosti. A s pytlem na brambory... To nemohli poslat eskortu?
3: Paráda, platí jen podle světského pořádku vašnosti. U nás to bereme šmahem do pytle, pána jako kmána.
2: Do pytle nepolezu. A ty nemáš písemný příkaz.
4: Jenže mám příležitost se vytáhnout a tu jen tak nepromarním. Jsem podkovanej a cítím se ke kavalerii.
2: Jsi hlupák, protože já nejsem říšník, ale světská vrchnost. Držím lidi v kázni a bázni k pořádku a práci. To je zásluha. A ovšem taky nuda. Ukaž, jak tě můj kovář okoval. A říkáš, že máte v pekle jezdecký pluk?
3: Budeď! A když přinesu hejtmana...
2: Zadarmo mě nedostaneš. Jestli chceš, uzavřeme pak.
3: Kde pak? Papíry neberu, jen hříšní duše, co je v pytli neuteče.
2: Dám ti úpis na tu zbytečnost, které říkáte duše.
4: A co za něj? Nejpěknější panu na světě, škopek dukátů?
2: Ženských voják může mít na tucty a dukátů na měřice. A co bych rád? Rád bych si zavelel té vaší pekelné kavalerii. Let s pekelnou jízdou až na sám konec světa. Od Prahu, kde je všech věcí začátek, až po Prah, kde věci končí. Předej můj písemný návrh vašemu veliteli.
3: To by bylo dlouhé úřadování, kde pak? Pěkně z ručky do ručky. Dám ti, hejtmane, z pytle pekelnou knihu a ty mě do pytle na tu knihu úpis. Vlastní krví.
2: Jaká je to kniha?
3: Vy na světě říkáte čarodějná, pekelný žaltář a tak všelijak. Pro nás je to kniha účetní. Co odstavec, to zaklínadlo na přivolávání čertu. S posledním odstavcem naše služba končí.
2: Předveď!
3: Kniha v čertí kůži vázaná, neznáš vindle? Budeš číst od poslední stránky k první. Pospátku a nohama vzhůru. Chceš to zkusit?
2: Entent. Týny souraka, dýny souraka, tyky, ajabaja, elce, pelce, do pekelce.
5: Co pán poroučí?
6: Co pán poroučí?
7: Co pán poroučí?
2: Vida, funguje to? Ale jak? Chlapi čertovský, tohle nějaký nástup. Zpátky a znovu dozady. Vyrovnat řadu!
3: Ale počkat, ještě ne! Dřív ten úpis podepiš a hoď do pytle. Tak, hrrr, mikry, mikry,
2: zpátky pekelníku! Zapomněl salutovat! řádně ohlásit odchod.
3: Hlásím odchod. Směr peklo. Hrrr.

0: Parcum, parcum, učtivé, hrmikli, mikli, paň maminko.
1: Panenko nebeská, ten rohatý je zase tady. To zprve nepořídil na zámku? Či pro koho si přišel?
0: Pro kováře.
1: Pracuje, nepije, nereptá. Není ti hanba vometat se s pytlem představením poctivýho řemeslníka?
0: Ba právě, jdu pro poctivýho řemeslníka. Paň mámo kovářko, hlásím, že jdu zdát čest panu mistroj za jeho práci. Tuze pěkně stařile mě okoval. Sám nejvyšší Lucifer si dal ukázat podkovy a chválil.
1: Kalá práce chválí mistra sama, chlupáči.
0: Desátníku. Kovářko, proč se té brule, abyste viděla, že nechodím po sněhu, chlupatej.
1: Na moutě. Kabátiště si v oblík.
0: Uniformu pekelný jízdy, paň maminko. Zrovna, když se čerti ženili, já přicválal do hodouní síně jako vraník a položil excelenc panu úpis na Vejrychovu duši direkt na svadební tabuli. Pěšáku, seš machr, poudá Lucifer. Mm-hmm. V oblíkneš husarský kabát. No a hned intralia na ten kabát mi připíchli tadyhle. Vidíte?
1: To tě lesk jako blesk.
0: Prohlídli podkovy? No, takový prej by potřebovala celá pekelná kavalerie. Já srazil paty, zasalutoval, rozkaz provedu, přinesu kováře do pekla. No a tak jsem tu pro mistra.
1: Matěj, máš tu zákazníka.
2: I prach za trakařem. Rohatej.
0: Jo.
2: Já tě nevolal. Držím jazyk na řetězu, chlupáči, co tu zase chceš?
1: Desátníku.
2: Cože?
0: Jo.
1: Povejšili ho.
2: Oh.
1: Pan desátník nám přišel zaplatit za vokování a objednává podkovat všecky čertouský jezdce.
0: Jo.
2: Co si s tím počneme, matko? Říct, že nemůžu, nepomůžeme sobě ani dětem.
0: Kováři, do pytle!
1: Počkej, Matěj. Seš příslušníkem cechu kovářskýho a nepolezeš do pytle jako kocour na utopení. Ať se páni čerti obtěžujou k nám do Hrabačova. Když se jeden každej postaví do stání pro koně a nastaví kopita, kovář ho podková.
2: Ale to taky nejde, Kačenko. Kdyby se čertouský jezdectvo přehnalo sousedům přes pole, zvážila, co by to stropilo na ohrodě. Hmm. Já mám jiný nápad. Nepůjdu do pekla jako hříšník. Ale zapracej,
0: jo, jo, jo.
2: Víš? Tak jako chodili dědové do světa, když trhla bída.
0: Jo, jo, jo. Kováři, pospěš!
1: A pospěš bejt zpátky, Matějčku. Než půjdou bandory do země.
2: Neboj se, vydělám v pekle dukáty a koupím koně, aby se nemuselo do brázdy s motykou.
0: I když nechceš do pytle, sedni mi na záda. Hlásím odlet, mikro.

0: na tu vojnu.
1: Hele, Fafrlíku, kovářka sází bandory a vyspěvuje.
2: No, v okoních, jak si je koupí. Hej, kovářko.
1: Kovářko.
2: Kovářko, máme k vám poslat nějakýho koňskýho handlíře, abyste si ty vraníky už zamluvila.
1: Poslal kovář z pekla závdavek, že je vám do zpívání.
2: Za pekelnej měšec se pořídí víc, než s naší muzikou.
0: Kdybych byla kontesa, dám si přinést škopíček na Selzi. Ale že jsem jen tetka z Hrabačova, tak si zpívám. Koupím já si koně vraní.
1: Ale zpíváte táhavou. Při takový písničce by se líp vyšívalo, než motykou kopalo.
2: Nemáme vám zaspívat něco ostřejšího? A když jsou velký bandory, bandory, bum, bum, bum, tak se pečou sejkory, sejkory, bum, bum, bum.
0: Ženská sama v světě postavená je pro vošklebek. Každej si o ní otře hubu na koníčka si vyskočím.
1: Kovářko, dejte sem tu motiku.
0: Já jsem nikoho o pomoc neprosil.
2: Ale kdo vás má poslouchat?
1: Jo.
2: Zpíváte andante a motikou perete furioso. Nic nedržíte takt?
1: Přineste ještě jednu motiku a my s Faferlíkem tuhle za vás dotáhneme brázdu.

0: Na plotně jsou pečený, bum, bum, bum, koňský moje máštěný.
1: Milý mistře kováři Matěji z Hrabačova, odvedl si našemu peklu dobrou práci. Pekelná jízda je okovaná od kaprála po lejtnanta. Jmenujeme tě vrchním pekelným kovářem. No, odměnu si řekni sám. Práce je to dobře placená, vážená a v teple.
2: No, ale někudy sem přece táhne, excelenc pane Lucifer. A průvan se nese ze zhora všelicos. Porád, jako bych něco slyšel. No jo, no, no to jsou Bachtík s Fafrlíkem a moje Káča, kdepak. Excelenc pane, musím nahoru, naši sázej bandory.
1: No, no, no, no, nepatříš mezi hříšníky, máš volnost. Tuhle měšec dukátu je víc, než si slíbil, přines své ženě. Zahodíš motiku, koupíš pár koní a ještě ti zbude na tabáček.
2: Ne, ne, to ne, excelenc pane Lucifer. Já tady při práci ledacos přemudrloval. Víte, na těch vašich dukátech ulpělo mnoho lidského trápení. Líběji odpustit, ale nepřinesli by pod střechu požehnání.
1: Co? Ty odmítáš hodnost, jakou ti nahoře nikdy tvá vrchnost nepřizná? Ty nechceš peníze, jaké ti nahoře nikdo nedá? Co tedy žádáš za svou práci?
2: Já bych rád přinesl lidem nahoru zprávu, jak dlouho nás urozený pan hejtman bude sužovat jako naše světská vrchnost.
1: S měšcem dukátu, co bude tobě po Vejrychovi? Z poddanství vykoupíš sebe i děti.
2: No jo, ale lidi se budou ptát. Budou zahlížet, kde jsem byl, co tam vyzískal.
1: Vždyť nic nechceš.
2: Jo, vykládejte to barák od baráku. Lidi mají velký oči. Jeden nechce být mezi svýma prašivej. A až nebude Vejrych, vrátím se k bubnování. Spustím u muziky hrbata knížata ertepličky, hrbata knížata erteplén. A všichni budou veselí, excelenc pane Lucifer.
1: Kováři Matěj, když jinak nedáš a jinou odměnu nechceš, vyřiď lidem Hrabačovi a Vílemnici. Tak dlouho bude Vejrych vládnout, pokud nepřečte pekelnou knihu od konce do začátku.
2: Jenže, excelenc pane, kdo pak si u nás ví rady s pekelnou knihou?
1: Žádal si odpověď na jednu otázku. Navíc nemáš nárok. Jdi, propouštím tě zpátky na svět.
2: A nemohl by mě doprovodit zase ten, co mě sem přines?
1: Proč ne? Ve žádosti se vyhovuje. Kaprále?
3: Rozkaz!
1: Doprovodíš kováře do Hrabačova.
3: Hlásím odchod. Kaprál pekelné kavalerie a kovář Matěj. Hrrr, mikli, mikli, mikli.

0: Něčina. Já ti chtěl, čerte kaprále, poděkovat za doprovod. A ještě něco jsem měl na jazyku, ale vítr mi bere slova od huby.
1: Ale huby, vítr, to se žene horama pekelná kavalerie pod Vejrýkovým komandem.
2: Upředu! Horvec! Zeval! Sedmkrát okrok Rapštejna! Jak to sedíš v sedle, hřbete? Ráno k raportu! Já vás proženu po exercír place Kůželíny. A teď hrabačovem nahoru na Štěpanice, Šeřín, Mechovinec, přes tři kopce na Kokrháč. Přes kozí hřbety na Sněžku. Rohama tryskem kupředu!
0: No jo, mohlo mě napadnout, že tohle netropí jenom počasí.
1: Mm-hmm.
0: Co jsem to přivodil na lidi?
1: No, a co já, peklu?
0: Je přece po Josefu, to už je země vlídná, otevírá se sadbě. A místo toho, jako by se hrabačovem přehnala vichřice, stromy sporážený jako kuželky, pole jako popovodní, co pak můžu svým na oči?
1: No, a víš, jak na mě čerti zahlížejí? Já přece na ně nasadil toho vašeho Vejrýka. Honí je po cvičáku.
0: Kdy tě udělali kaprále?
1: A to je to nejhorší. Co pak se můžu postavit před kamarády a drezírovat je? Žádný si ke mně nesedne, umí si železných halušek. A u karbanu mě nechtějí ani za kibice.
0: No, a Káča tam mi teprve zahraje. Ne, já snad ani nemůžu domů.
1: Ty kováři.
0: Co je?
1: Já jsem ti vděčnej, že jsi mě vybral jako doprovod.
0: Ale...
1: Uleju se jeden den Vejrychový exercírce a tak ti na oplátku něco povím.
0: Co pak?
1: Pomůžeme z té šlamastiky jeden druhýmu. Prozradím teď, co ti náš Lucifer neřekl o pekelný knize. Někdo kurážnej v ní musí drobek pytlačit. Utrácet na Vejrychovo konto.
0: Jo, ale jak?
1: Snadno. Poříkáš si v knize, aby to rychleji ubejvalo. Přivoláš čerty a pošleš je na kalejší práci, než lajdat po horách a pustošit lidem pole. Zkrátka budeš brát z Vejrychova konta a ten bude dřív u dna. A ještě ti povím, kde tu knihu najdeš.
0: Kde?
1: Ve Vejrychově světnici, na nejtemnější polici, v čertí kůži vázaná, muřínou znamenaná.

0: Hej, kovářko.
1: Kovářko, spíte? Uhu.
2: Oho. Pakujte se spod našeho okna. Už tak dost si lidi o nás vypravujou, jak jsme s tím peklem zbohatli. Ještě abych přišla do řečí, že mi cizí muský vytrubujou pod oknem, když kovář není doma.
0: Kovářko, basám tě zahudrovat umíte. To jo, ale lhát ne.
1: Jak pak by nebyl kovář doma, když jste v jiremnici kupovala v krámě mejdlo, rejžák a kilo sody? Nač pak jinýho, než abyste vydérbala kováře z pekelný špíny?
2: Aha. Vy jste ho přišli lákat do světa s muzikou. Nic takovýho.
0: Myslíte, že mu bude doma líp zauřený mu v komoře? Bojíte se ho pustit lidem na oči, ale bez muziky a bez lidí je svět pustopustej. My jsme ho přišli pozdravit.
1: Tak nás puste dovnitř.
2: Pojďte teda, ať neděláme lidem pod oknama podívání.
0: Vítej, Matěji!
1: Matěji! Bát se nás nemusíš, Kačenka nás pustila dobrovolně.
3: No co pak? O to by nebylo, já jsem rád, že jste přišli.
2: Jo, já je dovnitř pustila, ale jen proto, aby se vyjasnilo. Kovář nikam s muzikou do světa nepůjde. Musí dřív lidem pomoct napravit škody, co natropila čertouská kavalérie. Protože peníze kovář nepřines, nezbývá mu, než aby vzal motiku a hrábě. A lidem vyřiďte, že máme motiky dvě. Od toho jsem jeho žena, abych v tom jeho neštěstí stála s ním.
0: No, dobrá žena snad, ale zase ne taková rekyně, abyste stačila napravit škody po čertkmantech. Matěj s námi hrál v kapele, my mu teď pomůžeme v jeho trampotě.
1: To pomůžeme.
3: No, Kačenko, snad abys dala něco na stůl, když přišli hosti.
2: Kyselo s bandorama. Aspoň uvěřej, že jsi ty zlaťáky z pekla opravdu nepřines.
3: No tak běž, běž, běž, běž. No. Po studeným zebou nohy.
0: Braši, no. Já jsem tu rád, že jste přišli. No. Než Káča pohřeje kyselo, musím vám říct, co je jenom pro mužský uši.
1: No tak co?
0: Kdyby
1: co?
0: Věděla, že se chystám na zámek poříkat si v pekelný knize, co se s ní přivolávají čerti, jo. Zamkne mě na petlici jako můj buben. A v čem ti můžeme být k tomu my dva dobrý?
1: Jo,
0: počkejte.
1: V čem?
0: Potřebuju, aby dva kamarádi, co mi věřej, že nechci nic nekalýho ani nespravedlivýho, zabavili strážního na zámku. Aha. Až bude Vejrych na cestách s pekelnou kavalériejí, musím najít tu jeho čarodějnou knihu. Kdybych měl na to říct něco moudrýho, Matěj, tak bych teď zalitoval, že jsi nepřines z pekla pár zlaťáků. Tím se stráž nejspíš uspěje.
1: A nebo alespoň held v ohnivý vody, kdyby bylo.
0: Jo.
1: Kyselo tady nepomůže.
0: Co může vytáhnout muzikant? Leda... Písničku.
1: Písničku.
0: Matěji, máš naše slovo.

0: Halt, stůj!
1: Vojáčku, jaká pak my jsme škodná.
2: No, jaká?
1: My nic, my jsme jen muzikanti. A litujeme každýho, kdo musí stát jako dřevěnej a nemůže si skočit, ač by to mladá krev chtěla.
2: Nemůže si skočit, ale podupat si může, aby nestudili nohy.
1: No, no.
2: Na to je dobrý zahrát šlapáka.
1: A nebo dupáka. Když je pelnej sál, že se jeden nemůže v tanci moc rozhánět, dupe na místě.
2: A nebo třasák, to taky rozhýbá oudy.
0: Chlapi, dejte pokoj, to není předpisový bavit se na stráži.
1: A třas se na stráži taky není předpisový, vojáčku.
2: No.
1: Když se jeden klepe zimou, notujem si tuhle s faferlíkem takovou vojnivou.
3: Když jsem šel do nebe, stavěl jsem se v pekle, nejstarší Lucifer, Pexita...
4: Ve Jirichově světnici, na nejtemnější polici v čertí kůži vázaná, muří nohou znamenaná...
1: No to je ona! A jak je tlustá, chudáci čerti? Ti by se ještě nasloužili, kdyby jim člověk nepomohl.
4: Engele, bengele, pika, mura, obrfenstr, pompadura.
5: Co pán poroučí? Co pán poroučí? Co pán poroučí?
4: Jemine, to vás přišlo, vždyť je vás plná světnice.
5: Co pán poroučí? Co pán poroučí?
4: No jo, no počkejte, co tak nahonem, když jeden není zvyklý velet?
6: Za každé písmeno zaříkadla, jeden čert k vašim službám, pane.
4: Jo, tak ten první v abecedě skočí strážnýmu pročbán ohnivý vody. Je mu zima.
5: Máš ohnivý vody pro strážního. Máš ohnivý vody pro strážního.
4: Počkejte, nepoženete se pro jeden, máš všichni. Někdo taky skočí muzikantům pro něco na zub. No, bachtíku, fafrlíku, argot, nač vám přišla slina, poroučejte
0: si. Co se to tu děje? Halt, stůj!
4: To jsou jenom čerti vojáku. Tvůj pán je horší. No ale polepšil se, víš, a posílá ti tady džbán v ohnivý vody. No jo, máš se napít na jeho zdraví.
1: Jen si dej, vojáku, co máš kvůli Vejrychoj mrznout. A jestli to opravdu funguje, tak ať mi některý čert skočí pro kalafonu, ty není pro muzikanta nikdy dost. A pěknou uzenou kejtu. A dětem preclíky, ať nepřijdu domů s prázdnou.
5: Kalafonu, kejtu, preclíky.
2: A mě do fajfky tabák.
4: Jo, a fafrlíkoj pajtlík tabáku.
5: Kalafonu, kejtu, preclíky, tabák.
1: Soudek z pivováru, uděláme si bene.
5: Kalafonu, kejtu, preclíky, pajtlík tabáku, soudek z pivováru.
7: Já vám dám bene. To nemáte pro kumpaní čertů rozumnější práci?
4: Káčo, kde se tu bereš? Ten se čaruje. No běž domů.
7: Jako bych tě neznala, Matěj. Když jdeš někam s bachtíkem a faferlíkem, kouká z toho vždycky nekalota.
4: Ale kovářku...
7: Střecha na zámku nadskakuje, že to musí i Vejrych zmerčit, byť byl se svou pekelnou jízdou svět a kraj. Tak honem, než se vrátí, ať urazíme kousek práce. Čerchmanti, alvarší, hrábě do drápů a uklízet louky, pole rohama přeborat, nadělat nový brázdik, brázdy přijít bandury a sázet. Na Vejrychově exercír place, ať je znovu bandorový pole než kohout za koker.
5: Uhrabat louky, vynosit kamení, přeborat pole.
1: A některý, ať si vezme pilu a sekiru, vyvrátili pár stromů, tak pořezat, naštípat a dobejt ze země koháky.
7: Matěj, tihle čerti na tu práci sami nestačejí. Přičaruj pomoc.
4: Jo. Ententini souracadini.
7: No.
4: Souracatiki.
7: Matěj.
4: Neskákej mi do ře, elce. Pelce do pekelce.
7: Čti porád pryč.
4: Já vím, ale je to pospátku a nejde mi to tak bystře.
7: Musíš rychle dokavat je Vejrych za horama.
2: Kačenko, ať mi čerti postaví její kozí chlívek. Zvrátili ho kopitama, jak se hnali a pojevili kozu.
7: Fafrlíkovi postavit kozí chlívek, sehnat novou kozu.
1: U nás schodili komín.
7: Pachtíkovi postavit komín. Matěj, jíč ti porád pryč.
1: Jo, jo. A pletenec burstu do komory. Jako úroky za škody.
7: Pachtíku, Fafrlíku, ať se dostane i na ostatní. Nestropili čerti škodu jenom vám. Jen kdyby to tak někdo lidem dal vědět.
4: No, kdybys mi nebyla sebrala buben.
7: No, vidíš. Na tohle ti ho dám i s

0: tady mý kačence, kam máme posílat čerty na práci.
1: Stát! Halt! Co se tady tropí na mém nádvoří za rebelí? Čertů plná ves a strážný spí jako pařez. Pekelná kavalerie na můj rozkaz pochytat rebeli.
2: Kováři, doříkej rychle poslední odstavec.
3: Jo, Káčo, ty umíš sekat jazykem, jako když biče mrská.
4: Ukažte tu knihu. U potoka roste kvíti, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč. Hotovo, puntík.
1: Hlásím, urzený pane hejtmane, eskorta k převozu vaší excelence do pekla připravena. Cože? Položky dál jsou v naší pekelné účetní knize vybrány a na dluh peklo nedává.
2: Šup do pytle!
1: Pekelná roto, na můj povel, kup se

0: A jsou pryč. Čertěj s Vejrychem. Juchu!
1: Juju!
2: Je, Minánku. Matěj, vždyť mi v tom kalupu zapomněli na svý vlastní pole.
0: No jo, to že jsi tak pospíchala, mlela jazykem.
2: Co budeme dělat?
1: Matěj, teďka vem buben a půjde se parádně.
2: Nikam. Matěj teď musí vzít motiku. No co pak nám zbejvá, když jsou teď čerti pryč?

0: Ach, jich je, mine. To se Matějoj nechtělo motykou do brázdy, když už zvykl, že se dá práce udělat rychlejc. Ale že byl řemeslník, jak se patří, vomerk a podržal v paměti, jak ty čertovský palice ryly rohama do země a sešikoval si podle toho takový jako vidle na trakaři. Jede to, točí se to, jako když čerti vrtějí rohatou palicej a obrací to a vidlema rozhazuje hlínu. Za chvíli je brázda obrácená. A vždyť vy to taky budete znát, kdo jste vybírali na horách bandory. Tahá tu zrychtovanost kůň nebo krauka a říkáme tomu čert. A když pak jsou bandory ve sklepě, pečou se sejkory. A muzikanti vo sejkorovým šejdouci vyhrávají tuhletu.
1: Když jsem šel do nebes,

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bose a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

0: Když jdeme domů ze školy, my děti z Bulerbinu máme vždycky moc hezkou zábavu, když jdeme domů ze školy. Protože si povídáme o všem možném, co se stalo ve škole, někdy si vypravujeme mezi sebou pohádky a mluvíme o tom, co budeme dělat, až budeme velcí a tak podobně. Někdy si sedneme na kraji cesty a trochu si odpočineme a někdy zase lezeme po stromech nebo chodíme po plotech místo po silnici, aby nám cesta lépe utíkala. Maminka říká, že nemůže pochopit, proč nám cesta ze školy trvá dvakrát tak dlouho, než cesta do školy. Já to taky nemohu pochopit. Je to doopravdy zvláštní, ale co máme dělat? Nevěřím, že by se to dalo nějak změnit. Jednoho dne, letos na jaře, když jsme přišli domů zvlášť pozdě, řekla mi maminka, teď mi pověz, co všechno jste dělali cestou domů. A tak se mi to pověděla. Bylo to takhle. Nejdřív jsme šli do obchodu ve Sturbinu koupit dědečkovi cukrkandl. Dědeček moc rád cukrkandl a my mu ho moc rádi kupujeme. Byli bychom ho rádi ochutnali, ale věděli jsme, že se to nesmí. Britta si dala cukrkandl do školní tašky a řekla, když nás šest bude ochutnávat, tak zbude dědečkovi jen prázdný sáček. Ale Bose je po kramilách celý divý a proto řekl, mít tak aspoň jednu korunu, to bych si za celou koupil karamely. Ano, ale ty teď žádnou nemáš, řekla Anna. No ale představ si, kde bych tak nějakou našel, řekl Bose. Jak by se to mohlo stát, řekla Britta. Ty přece koukáš vždycky jen rovnou do nebe. Měl by ses aspoň dívat do země. Tak se Bose rozhodl, že se bude koukat do země. A neušel určitě ještě ani 50 metrů a našel korunu. Ha, byl to skoro zázrak. Tahle ležela zrovna na rozcestí, kde odbočuje cesta do Bulerbinu. Bose se nejdřív zarazil, ale pak ji sebral a utíkal zpátky do obchodu koupit si karamely. My jsme čekali na rozcestí. A když přišel, nabídl karamely nám všem. Na půlce cesty k Bulerbinu jsme došli k domku ševce Snéla. Švec vystrčil hlavu z kuchyňského okna a řekl, že jestli je mezi námi někdo, kdo má všech pět pohromadě, že by mohl vzít zpátky a dny spravené střevíce. Lase střevíce popadl a dal si je do batohu. Pak navrhnul Ole, že budeme závodit, kdo dokáže nejdéle zadržet dech. A tak jsme závodili. Ale pro jistotu jsme s tím počkali, až jsme zašli kus dál za ševcovu chalupu. Protože Švéc by si určitě myslel, že je to bláznivina stát uprostřed silnice a zadržovat dech. Dech jsme zadržovali hezky dlouho. Řekla jsem mamince, že proto jsme samozřejmě tak pozdě domů nepřišli, ale trošku, že se to přece jen zdrželo, když jsme ten dech tak dlouho zadržovali. Švec má louku, která je vždycky na jaře zaplavená. To je pak docela jako malé jezero. Na louce leží hrozně veliký kámen. Na jaře vyčuhuje vždycky z vody jako ostrov. Když jsme došli až k ševcově louce, Zastavili jsme se na chvilku a trochu jsme odpočívali. Já bych se rád dostal na ten kámen, řekl Lasse. My jsme řekli všichni, že bychom tam chtěli taky. A tak Lasse šel a sebral někde několik tyček z plotu a opřel je o kámen jako most přes vodu. A my jsme tam pak přelezli jeden po druhém. Bylo krásné a slunečné počasí a pěkně se nám tam na kameni sedělo. Jen kdybychom měli něco k jídlu, řekla Anna. Ale to jsme neměli. Karamely už došly. Lasse se tedy podíval do svého batohu. Ležely tam Agdiny střevíce a jeden chleba se sýrem, který už nemohl o přestávce sníst. Hráli jsme si, že kámen je ztroskotaná loď, která pluje bez pomoci po moři, a my, že jsme námořníci, kteří každého dne mohou umřít hladem, nepřijde-li pomoc. Lasse rozdělil ten chleba se sýrem na 6 stejných kousků, rozdal nám je a řekl: kamarádi, tohle je to jediné, co nás dělí od smrti. Ale počínejte si jako váš kapitán. Buďte stateční. Ten kapitán byl samozřejmě on sám. Pak řekl, že nejhorší, co nás potkalo, je, že nemáme vodu a musíme umřít žízní. Tu řekl Bosse: Hrome, vždyť celá Ševcova louka je přece plná vody, že to jen žbuňka. Lasse řekl, že Bosse je hlupák. To, že je slaná voda, co je kolem naší lodi, a Lasse, že prý zastřelí každého, kdo by se jí pokusil pít. Protože kdo pije slanou vodu, ten se pak zblázní. Potom si lehl na kámen a dělal, že blouzní z hladu a žízně, a Bosse řekl: mně se zdá, že se té slané vody nabumbal sám, a to pořádně. A Lasse si klekl, sepěl ruce a křičel: pomoc, pomoc, až se to rozléhalo a nám šel opravdu mráz po zádech. A když křičel nejhrozněji, objevil se Švec. Myslel, že Lasse křičí doopravdy, a byl vzteklý jako čert. Když jste se dostali sem, tak se zas můžete dostat zpátky, spustil bando jedna. Ale přece jen vlezl do vody a přenesl nás z kamene jednoho po druhém a hodil nás na zem. Samozřejmě celou tu dobu nadával, ale rozhodně to bylo od něho hezké, že nás zachraňoval. Ačkoliv úplně zbytečně. Ale to jsme si mu přirozeně netroufali říci. Koukali jsme, abychom už byli pryč, a on za námi křičel, že už má bulerbinských dětí až po krk a že ať necháme jeho tyčky z plotu příště na pokoji. Když jsme byli hezký kus cesty, podívala jsem se náhodou na Lasu v batoh a zeptala jsem se: a co Agdiny střevíce? Kde je máš? Lasse se zarazil. Řekl, že střevíce ovšem zůstaly na kameni. Položil je tam, když vyndával chleba. Všichni jsme se vrátili, aby Lasse nemusel jít sám, protože nám ho bylo líto. A opravdu, střevíce ležely na kameni, zabalené do novin. Ale Švec už mezi tím odnesl tečky. Protože bylo teplo a slunečno, mínila se, že bychom se mohli všichni na kámen přebrodit. A to jsme taky udělali. Voda nebyla ani moc studená. Hráli jsme si, že kámen je vrak vržený na pobřeží a my jsme námořní lupiči a musíme se dostat na palubu, abychom zachránili drahocenný poklad Agdiny střevíce. Ale dělali jsme, jakože na vraku je plno jiných námořních lupičů a stříleli jsme na ně. Lase nás vedl a my jsme se vyšplhali na vrak s noži v zubech. No byly to samozřejmě jen kousky dřeva, ale my jsme dělali, jakože to jsou nože. A nakonec jsme byli všichni na kameni a Lase mával nad hlavou a jinými střevíci a křičel: kořist je naše, smrt každému, kdo se k nám teď přiblíží. A tu se objevil Švec. Chudák. Bylo mi ho v tu chvíli opravdu líto, protože když nás teď uviděl, pochopil, že nás zachraňoval nadarmo. Díval se na nás dlouhou chvíli s otevřenými ústy a nic neříkal. A my seděli na kameni jako přibití a ani jsme nedutali. Ale nakonec se Švec vzpamatoval. Táhněte odtud, křičel. Táhněte odtud, než něco provedu. A my jsme se sešoupli z kamene, přebrodili jsme se na břeh, sebrali jsme své boty a punčochy a upalovali jsme, co nám nohy stačily. Pak jsme šli domů. Už jsme se nikde nezdržovali. Jenom jsme se podívali na jedno ptačí hnízdo, o kterém věděl Bose, že je na jednom stromě. No, a když jsem to všechno vypravovala mamince, tak řekla: teď už chápu, že se nemůžete dostat ze školy domů před 5:00. Olovi se vyklá zub. Jednoho dne řekla paní učitelka Olovi: proč pak si strkáš prsty do pusy, Ole? Ole se tvářil rozpačitě a řekl: prosím, mně se vyklá zub.
1: Tak si ho vytrhni, až přijdeš domů, řekla paní učitelka. Teď máme počty.
0: A zítra, ať všichni vidíme díru po zubu. Ale Ole pak vypadal strašně poděšeně, protože on má hrůzu strhání zubů, i kdyby se Bůh ví jak vyklali. Já ji mám taky.
2: Jdi, to přece nebolí, vytrhnout takový malý mléčný zub, říká tatínek.
0: No to je možné, že to vlastně ani tak moc nebolí, ale je to rozhodně nepříjemné. Bose se ani trochu nebojí trhat i sám zuby. Přiváže si jen na zupražnou nit a pak rup, cukne nití a zub je venku. Ale Ole, chudáček, ten se bojí trhání zubů ještě víc než já. Směli jsme si všichni sáhnout na jeho zub, když jsme šli ze školy. A opravdu se vyklal. Ole celou cestu domů šel smutně se svěšenou hlavou a moc toho nenamluvil.
3: Já už vím, co uděláme, řekl Lase. Až přijdeme domů, uvážeš si na zub režnou nit a druhý konec přivážeme na plot a pak rozpálím pohrabáč, že bude úplně červený a mávnu ti s ním přímo před nosem. Ty se lekneš, uskočíš
1: a zub vylítne na to šup. Já ti dám pohrabáč, řekl Ole zlostně. Vůbec se mu ten návrh nelíbil, ale přece jen si uvázal na zub režnou nit, když jsme přišli domů, aby za ní občas zatahal, aby se mu zub ještě víc rozvyklal. Protože nějak se musel pokusit, aby se ho zbavil. Paní učitelka přece chtěla druhý den vidět díru po zubu, jak říkala. Myslím, že právě toho se Ole nejvíc děsil, že musí mít vytržený zub do zítřka. Jinak by paní učitelka mohla přijít na to, že se Ole trhání bojí a to on zase nechtěl. Hráli jsme dole na silnici obíhanou, jak to na jaře vždycky večer děláme. A po celou tu dobu visela Olovi z úst dlouhá režná nit. Vypadalo to legračně. Občas určitě na zub a na nit a na celé trápení zapomněl, protože se smál a mluvil jako obyčejně. Ale najednou se zas zatvářil zarmouceně a popotahoval úzkostlivě za nit a vzdychal. Když nás omrzelo hrát obíhanou, šli jsme nahoru k dědečkovi. Vypravovali jsme mu, že Ole má vyklavý zub. A musí si ho dnes večer vytrhnout, řekl Lase, protože paní učitelka chce vidět zítra po něm díru. Ach jo, řekl dědeček, tyhle zuby, já už mám jenom tři a ty mi každou chvíli vypadnou sami. Takže se už nikdy nemusíš bát, řekla Anna spokojeně. To nemusím, děvenko, řekl dědeček. Potom šel ke skříni a vyndal cukrkandl. Dal nám každému kus a řekl, nejeste cukrkandl, z toho zuby jen bolejí, ach jojo. Pak jsme řekli dědečkovi dobrou noc a šli jsme. No, a jak to bude s tím zubem? Řekl Lase Olovi. Ha, bude ti tam sedět, dokud nebudeš tak starý jako dědeček? Ole dostal stek a já jsem se tomu nedivila. Překáží ti snad, řekl. Já myslím, že je to můj zub, ne? Ano, ale když si ho vytrhneš, řekla Brita. Ole zatáhl zaražnou nit a řekl, zejtra časně ráno, možná. Pak běžel domů. Lase řekl, Ola je mi líto a vím, co udělám. Až usne, vyšplhám tam k němu a zub mu vytrhnu. Cože, řekli jsme, to přece nemůžeš. Proč bych nemohl, naparoval se Lase. Když zubař Lars Eriksson někomu trhá zuby, tak ho napřed úplně uspí. My jsme řekli, že bychom chtěli jít s ním a podívat se a běželi jsme všichni do Lasova a Bosova pokoje a tam jsme čekali, až Ole usne. Všechny tři domy tady v Bullerbynu jsou blízko u sebe. Je jenom několik metrů mezi Sir Gordonem, kde bydlí Ole, a Melan Gordonem, kde bydlíme my. A mezi domy roste lípa, takže Lase a Bose a Ole vždycky přelézají po lípě, když jdou jeden k druhému na návštěvu. Olův pokoj je zrovna proti Lasovu a Bosovu pokoji, kde jsme seděli a čekali. Slyšeli jsme, jak Ole pořád něco doma kutí. Nakonec Lase zvolal. Nepůjdeš si už lehnout, Ole? Jdi si lehnout sám, volal Ole. Bose a já už ležíme, křičela se. A my jsme se tiše chichotali, protože oni přece leželi jen na podlaze a měli na sobě šaty.
3: Zhasni světlo, Ole, křikl Lase. Zhasni si sám svoje, volal Ole.
0: A tak Lase zhasl. Seděli jsme potně a čekali. Za chvilku zhasl světlo také Ole.
1: Ať už brzy usne, nebo z toho usnu sama, řekla Anna a zazývala.
0: Právě v tom jsme uslyšeli v lípě nějaké harašení. To k nám přelézal Ole. Brita a Anna a já jsme si rychle vlezli do šatny a Lase a Bose se vrhli každý na postel a přitáhli si pokrývky až k bradě.
3: Ty, Bose, řekl Ole, když strčil hlavu dovnitř. Já asi budu zítra nemocnej, takže nebudu moct jít do školy, tak teda na mě nečekejte.
1: Proč bys měl být nemocnej? Řekl Lase. Jen kdybys chodil večer dřív spát, tak bys byl zdravý jako ryba.
0: Bolí mě žaludek, řekl Ole a lezl zas zpátky do svého pokoje.
1: Jsem si jistá, že ho bolel žaludek jen proto, že byl nervózní kvůli tomu zubu.
0: Čekali jsme dlouho, dlouho a nakonec jsme byli tak ospalí, že jsme sotva udrželi oči otevřené.
3: Nakonec Lase řekl, že se půjde podívat, jestli Ole usnul, protože jestli neusnul, je opravdu nemocný a to by mu on, Lase, musel dojet pro doktora.
0: Tak jsme všichni přelezli po lípě, jak nejtěšeji jsme jen mohli.
3: Lase měl s sebou baterku. Posvítil si na Olovu postel. Ole ležel a spal a režná nit mu visela z pusy.
0: Ach, jaký jsem měla strach. Co kdyby to Ola moc bolelo, takže by začal křičet? A co by tomu říkal, až by nás tam všechny uviděl?
3: Lase sevřel nit pevně v ruce a řekl.
0: Raz, dva, tři. Se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. A právě, když řekl prásk, tak trhl a zub se houpal na niti.
1: A Ole se ani nevzbudil.
0: Lase přivázal režnou nit na lustr a zub tam visel a houpal se. To mělo být první, co Ole uvidí, až se ráno probudí. Dovedli jsme si představit, jakou bude mít radost. Ola na druhý den žaludek opravdu ani trochu nebolel. Stál před brankou a čekal na nás jako obyčejně. A smál se, takže mu bylo vidět mezi horními zuby velkou díru.
1: To ty smila se vytrhl ten zub, řekl Lasovi.
0: A tak jsme mu vypravovali, že jsme byli u něho všichni.
1: A Ole se smál ještě víc, když slyšel, co říkal ze spaní. Radostí až poskakoval a kopal do všech kamenů na cestě. Pak nám řekl, trhání zubů není vlastně nic hrozného.
4: Ne, když se to dělá s uspáním, tak ne, řekl Lase.
0: A tak jsme se dohodli, že si budeme navzájem trhat v noci zuby, ale to se ví, jen ty vyklavé. Když jsme přišli do školy, šel Ole rovnou k paní učitelce, vycenil zuby a řekl.
1: Podívejte, paní učitelko, já jsem si vytrhl zub. Lépe řečeno, já jsem mu ho vytrhl, mumlal Lase ve své lavici. Ale to paní učitelka neslyšela.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč

Nikdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Někdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba ty.

Čupidupidu, rasvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: tak už to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Posloucháš Rádio Junior.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

staženou cévu a nervový tik.

naše doba plastová a myšlenky uvnitř dopisu stvrzujeme spoustou podpisů.

0: šišatouvec, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Shishati Schwätz. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatém.
0: V tom na šišatém nebi.

Na staré krabici od čaje vidím japonskou paní, která velice krásná je.

Doufám, že není ta písnička bez konce. Rád bych se dostal až k nejmenší Japonce. A na té krabičce od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je. Lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabičku.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.